milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Panýři.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpolední na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les a když se zvedám s písničkou známou,

Po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli 4. 2 solistky, 1 duo a 1 kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová. Noci.

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Kostelnice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahrály na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: v Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde,
0: no někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to, no.
0: To. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kilianová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Chtěl bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.

0: odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pane Lábuse.
2: Ano.
1: Pokračujte Ačkem.
0: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
2: Dobrý den.
3: A dala bych si hurvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
2: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
0: To by o tom musel něco vědět.
2: Před smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
0: Taková princezna není, aby si ji vzal.
3: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
2: Jenom ve filmu, tam několikrát.
0: Buďte v klidu, paní je volný. No. Zatím, svobodný.
2: No, taky.
0: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
2: No jo, a to už mi někdo říkal, že to už někde psali.
0: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
4: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
2: Dobrý den.
4: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
0: Že jo.
4: Nádhera, no. Nádhera, to, prostě, to je nádhera.
0: To je veledílo.
4: Jo, hlasuju pro Ačko a
0: děkujeme.
4: Mějte se hezky.
0: Taky nashledanou. Nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
2: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, jmenuje stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
0: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás. Pane.
2: Dobrý den.
5: A já vám Ačko.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
5: Naslyšenou.
0: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
6: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí. Jak by to necítil? Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoria.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo?
2: Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: A, že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No a zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu, tomu jednomu tam v tom filmu, tom live.
0: Mm-hmm. No, takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: Oh, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy, až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenout, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli Anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju moc.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se hezky.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Já to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu hodně, jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou a říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano.
1: Nebo si vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, byl se taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni no. Víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve dvou hrách, ve Viole v jedné, budu hrát ve druhé na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už teda nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sandansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenovalo se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš teda pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Hoskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšou, ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou čarodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, dobré.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Poskravy a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: pane Ježiu,
7: pane
3: Ježiu, Lábuce. Jo, já chápu.
1: Ano. Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 Rumburakových.
3: Trošku mírně, ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už... Já,
1: hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét, však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili.
1: Nechtem
0: a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Broumov vylepšuje kamerový systém. Z úřadu vlády přejde na ministerstvo práce a sociálních věcí 9 lidí. Mexičané zahájili fotbalové mistrovství světa a dnes bude maximálně 17 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Broumov rozšiřuje kamerový systém v městských ulicích. Za 2 miliony korun vylepší přenosové sítě a přibydou i 4 přenosné kamery, říká nezávislý starosta města Arnold Vodochodský.
2: Mobilní kamery nám dají větší flexibilitu. Budeme je moci dočasně umisťovat na místa, kde se opakovaně objevují problémy, například s vandalismem, nelegálním odkládáním odpadu nebo narušováním veřejného pořádku. Městská policie tak bude moci rychleji reagovat na aktuální situaci ve městě.
1: Obce Skřivany a Smidary na Novobydžovsku staví společně novou cyklostezku. Podle nezávislé starostky Skřivan Karolíny Hálové jde zhruba o 3-kilometrovou trasu.
3: Uvidíme, zda se ten termín 30. června, dokdy má být dokončeno, stihne. Cena vychází pro obě obce přes 5,5 milionu a za veřejné osvětlení jsme přes milion.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO se včera sešel se zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přejdou pod jeho ministerstvo. Jde o 5 lidí pro romskou agendu a 4 z agendy lidí s tělesným postižením.
4: Schůzky se účastnila taky vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková. Zatímco její kolegové odchází, ona sama zůstává na úřadu vlády.
5: Budou součástí oddělení romské integrace. V rámci tohoto týmu by měla být jeden člověk, který bude takzvaně prostředník pro komunikaci. Upřímně si na to musím udělat ještě nějaký názor.
4: Ministerstvu připadne třeba komunikace s Evropskou komisí. Fuková tak ztratí část svých pravomocí. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty jednání bylo o praktických záležitostech.
6: Dotační tituly, které se přesouvaly, kdo bude, nevím, administrovat norské fondy. A myslím si, že to dopadlo dobře.
4: Další schůzky zaměstnanců úřadu vlády s ministry jsou naplánované na příští týden. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Slavnostní zahájení viděli diváci na aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už 3. šampionát.
7: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. EPR bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes ráno bude ještě zmenšená oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne pak občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Až do 6. září neprojedete obcí Dřevěnice na Jičínsku. Tamní silnice je až ke křižovatce se silnicí 1/16 kvůli opravám uzavřená. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem začíná páteční Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás 4 minuty po 5. hodině pěkně zdraví i Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je 12. června v kalendáři, 163. den v tomto roce právě začíná, svátek má Antonie, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že růst meziroční inflace minulý měsíc pomalil o 0,4 procentního bodu. Spotřebitelské ceny tak v meziročním srovnání stouply o 2% a 1/10, co mělo na zpomalení růstu vliv, jaké produkty naopak podražily a jak velká bude inflace na konci roku. O tom bude první reportáž našeho dnešního vysílání, toho ranního. Dozvíte se tedy z ní víc za chvíli. No a ode mě ještě jednou dobré ráno a krásný celý den. Je pátek 12. června.
0: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Písnička Petra Reska teď dozněla v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 17:15. No a růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2% a 0,1%. Oproti dubnu je tak inflace o 0,4% bodu nižší. Meziměsíčně pak ceny mírně stouply, a to o 0,1%. Vyplývá to z nových dat Českého statistického úřadu. Inflaci brzdily hlavně levnější potraviny a do celkového výsledku se propsalo i pomalejší zdražování alkoholických a nealkoholických nápojů.
1: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
2: Říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu. Ke zpomalení květnové inflace přispěly i ceny alkoholických nápojů a tabáku. Jejich meziroční nárůst zvolnil na 3,7% z dubnových 5,2%. Podle analytika Komerční banky Martina Giltlera měly na zpomalení růstu cen výrazný vliv Velikonoce.
3: Velikonoce už tradičně v České republice bývají spojeny se slevami na potraviny. No a tenhle ten právě technický faktor do velké míry ovlivnil vývoj meziroční inflace letos v květnu.
2: Opačným směrem, tedy nahoru, tlačily inflaci naopak náklady na bydlení a taky ceny pohonných hmot, které reagovaly na blízkovýchodní konflikt. Vysvětluje to hlavní ekonom banky Creditas Pavel Dufek.
4: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
2: Analytik Komerční banky Gertler zároveň doplňuje Dufka s tím, že meziměsíčně sice paliva o 0,6% zlevnila, stále se ale nevrátila na úroveň před začátkem konfliktu. V květnu tak meziroční nárůst cen na čerpacích stanicích dosahoval 25%. Vláda kvůli tomu ceny pohonných hmot zastropovala. Podle Gertlera to ale mělo jen minimální efekt.
3: My odhadujeme, že ten dopad byl opravdu marginální, hlavně v případě tedy té nižší spotřební daně na naftu. Pokud jde o ty stropy, tak ty spíše přispěly k tomu, že došlo, řekněme, k rychlejšímu přenosu těch velkoobchodních cen ropy, pak následně vlastně do cenu čerpacích stanic.
2: Gertler zároveň očekává, že v druhé polovině roku bude inflace stoupat výrazněji. Koncem roku pak podle něj může dosahovat až ke 3% a začátkem roku 2027 by mohla atakovat i 4% hranici. Jakub Kulavjak, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Svátek 12. června, to je dnešní den, 163. v tomto roce už je a svátek má Antonie. Jak už jsme také říkali, říká se, svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí.
0: No, začnu tím, jak je v našem Královéhradeckém kraji. Je obloha jasná víceméně, někde můžou být mlhy nebo polojasno, ostatně i to na dnešní ráno předpovídali meteorologové. Tady v Hradci Králové 8 stupňů, v Jičíně 7, v Rychnově také 7, v Náchodě 8 a v Trutnově jenom 6 stupňů Celsia, takže to ráno je chladnější. No a dnes tedy ještě bude po ránu zmenšená oblačnost, ale odpoledne se pak od západu zatáhne, začnou přibývat mraky, odpoledne už se přidá zase občasný slabý déšť, no a nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Biozátěž bude na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sakvantofy, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 5 hodin 23 minuty. No a střídá ho spotřebitelský servis Josefa Černého. V našem servisu raním pravidelném, který vždycky před půl šestou slýcháte, se často opakuje dotaz na reklamaci zboží, které se skládá z více nebo několika částí. No a další podobný e-mail právě dostal Josef Černý i tentokrát.
1: Pan Aleš koupil sestavu akumulátor plus nabíječka. Na faktuře byly položky rozepsány samostatně s cenami a vše bylo v jednom kufru. Nyní reklamoval poruchu pily. Bylo mu divné, že chtěli jenom tuto položku, takže by rád věděl, jak se má správně reklamovat sestava několika položek, když se vada projevila jenom u jedné. Pane posluchači, podle vašeho popisu se nejedná o sadu, ale o tři samostatné výrobky, kde kufr slouží pouze jako společný obal. Prodejce vychází zřejmě z toho, že dnes můžete koupit samostatnou pilku bez baterie, stejně jako koupíte samostatně baterii nebo nabíječku. Ta potom může být společná jak pro akupilku, vatačku nebo sekačku a tak dále, pokud budete kupovat stále stejnou firmu. Prodejce tedy postupoval správně.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dnes zavítá do Královéhradeckého kraje. Šestá etapa cyklistické jízdy vede ze Žďáru nad Sázavou do Stěžar na Hradecku a podpoří hospic pro Hradecko. Cílem akce je upozornit na význam paliativní péče a zároveň získat prostředky pro hospice po celém Česku. Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic. V Litomyšli večer začne 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Téma Natura se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří uvede Stravinského svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Basketbalisté Nymburku porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí můžou rozhodnout v sobotu večer ve východních Čechách. A dnes ráno bude ještě zmenšená oblačnost. Dopoledne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne pak občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Smědarech na Hradecku je kvůli opravám uzavřena část silnice 280 Komenského ulice. Omezení potrvá do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: je Denní tisk.
1: A ta naše cesta ranní nás dovedla k 5:38, takže je čas na noviny. Obnova čínského altánu v Opočně pro mě byla tesařskou výzvou, říká v deníku Tomáš Voborník. V 80. letech tady Jiří Kodet ve filmu Smrt talentovaného ševce randil s Janou Bouškovou. Starý čínský altán v zámeckém parku v Opočně však minulostí a v hladině tamního rybníka se už zrcadlí pavilon nový, barevný, ladí s další obnoveným prvkem, kachním domkem, který tu přibyl už před zahájením loňské sezóny. Oboje vznikalo pod rukama truhláře a tesaře Tomáše Voborníka, stejně jako už dříve zábradlí proplétané větvemi na mostcích. Obnova čínského altánu, jak prozradil, byla pro něj prestižní zakázkou a sám říká, jsem rád, že jsem se na ní mohl podílet. Nic takto velkého a složitého jsem zatím nedělal. Jsou tady i fotografie, jak čínský altán v Opočně vypadá, tak se můžete podívat samozřejmě a víc si taky o něm ještě v článku, který je půlstránkový, přečíst v regionálních denicích. Dívám se do Mladé fronty dnes, příloha Kraj Hradecký a tady vás zvou do Horního Maršova, kde nás čeká teď o víkendu čtvrtstoletí festivalu Doteky. Osobitá písničkářka Dagmar Andrtová-Voňková, taky rodinná kapela Benjamin's Clan nebo skupina Hie s workshopem lidových tanců vystoupí zítra, tedy v sobotu na 25. ročníku festivalu Doteky na zahradě ekologického centra Dotek v Horním Maršově. V renesančním kostele a v barokní faře budou výstavy. Originální loutka Krakonoše tří podob od Terezy Komárkové představí se knížku Příběhu z Krkonoš od Beaty Justové a nejenom pro děti bude tematický program na téma bylinky s tvůrčími dílnami. To všechno tedy zítra na festivalu Doteky v Horním Maršově. Hezky si to užijte. Tak a ještě pohled na stránky dnešního Práva. Tady se zase na straně číslo 6 píše, že Češi pracují déle než Němci. Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny. Za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále však podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují Češi více času než třeba Němci, Rakušané nebo Francouzi a to poměrně výrazně. V porovnání s Němci a Rakušany odpracovali Češi v průměru zhruba o 3,5 hodiny týdně víc. Za měsíc to pak bylo přes 14 hodin. Podrobnosti v článku na straně číslo 6 v dnešním Právu také si můžete samozřejmě pročíst, prostudovat. My za hodinu z dnešních novin jako vždycky přineseme i další zajímavá témata.

0: Za minutu už bude tři čtvrtě na šest. Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Jak víte, celý tento týden v dobrém ránu soutěžíme o vstupenky na letošní Poláčkovo léto. Je o ně ohromný zájem. Tak i dnes v pátek před půl osmou tady pro vás budeme mít vstupenky na představení Drákula, které bude tedy ve své koncertní verzi jako slavnostní bombónek a tečka na konec festivalu 27. června. Bude to na prvním nádvoří Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. No a my se tedy do Rychnova nad Kněžnou vydáme pak ještě po půl deváté s naším dnešním ranním hostem, který bude právě ředitel tohoto nádherného festivalu, který začíná za týden v sobotu 20. června, Kamil Dvorný, aby nám pověděl o všem, co se na ten celý týden od toho 20. června až do toho 27. chystá v Rychnově nad Kněžnou v rámci Poláčkova léta. Tak si nenechte ujít našeho dnešního ranního hosta po půl deváté.
1: Počasí.
0: Bude teď po ránu ještě zmenšená oblačnost, sluníčko svítí, takže to ráno je příjemné. I když chladné, musíme počítat s tím, že teploty třeba tady v Hradci Králové se pohybují jen kolem 7 nebo 8 stupňů. No a pak ale od západu začne přibývat během dne oblačnost, odpoledne občasný slabý déšť zase se objeví a teploty 14 až 17, na horách 9 až 12. Bio bude na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: prachy. Si nekoupíš.
1: Richard Miller teď v dobrém ránu. Přejeme vám hezké vstávání. V českém kalendáři slaví 12. června svátek Antonie a Táňa, už jsme to říkali. No a svět si připomíná taky jednu velmi důležitou věc, a to den boje proti dětské práci. Tak si o ní teď něco řekneme, tedy jenom o té dospělácké samozřejmě. Ve školce opět natáčela redaktorka Tereza Brázdová s dětmi.
2: Od kdy se chodí do práce?
3: Já vím, když všichni třeba spí, tak málo lidí třeba jdou chvilku do práce.
2: A od kolika let se chodí do práce?
3: Od 8 let.
2: Ne, to je brzo, to se chodí do školy, ne?
3: Tak asi do 5, ne, do 80.
4: Ne, do 36.
2: Kolik vám bude, až půjdete do práce?
3: Já vím, 19.
2: Kam byste jednou chtěli chodit do práce?
3: Já třeba budu 8-19 chodit na fotbal.
5: Nevím, do normální práce, kam chodí můj taťka.
6: Třeba pracovat, kde třeba dělají třeba něco s dřevem nebo něco.
7: Já bych se myšla do práce s mamkou.
2: Yeah. Co dělá mamka?
7: Je zubařka.
2: A do kolika let lidi tak pracují?
7: No asi tak do konce jejího života.
2: To ne, to už by nemohli přece.
7: Ale do léta, myslím.
4: Do 30.
7: Do 60.
2: A pak dostávají nějaké penízky, když už nemůžou pracovat?
7: Ano.
2: A jak se tomu říká?
7: Kapesné.
8: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Trutnovská nemocnice navyšuje počty klinických logopedek. Expedice Monoxylon dnes vyjíždí ze Všestar k Egejskému moři a dnes bude maximálně 17 stupňů. Dobré ráno u zpráv, vám přeje Tomáš Mysliveček. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
2: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
3: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
2: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
4: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
2: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Nemocnice v Trutnově přijala nové klinické logopedky. Aktuálně teď v nemocnici pracují 3 a působí na všech odděleních. Pomáhají pacientům po mozkových příhodách, úrazech nebo jiných onemocněních. Včasná pomoc u dětí i dospělých výrazně ovlivňuje jejich sociální uplatnění i budoucnost, potvrzuje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
5: Zaznamenáváme velké úspěchy například u pacientů po mozkových mrtvicích nebo s demencí. Nově pro ně v Trutnovské nemocnici otevíráme i skupinové terapie, které těmto lidem pomáhají i se sociálním kontaktem.
0: Experimentální archeologové ze Všestar se dnes vydávají na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjede směrem k Alexandropoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Odtud pak vyrazí po Egejském moři směrem na řecký přístav Volos. Během 14-denní plavby urazí posádka přes 400 kilometrů. Hlavním cílem páté experimentální expedice je vyzkoušet ručně tkanou plachtu zlíka, vysvětluje vedoucí expedice Radomír Tichý.
6: Tomu tématu vítr a směr větru a použití plachty je volená i úplně celá ta trasa, protože s velkou pravděpodobností by tam měl být zadní nebo zadoboční vítr. Není to ale vždycky, takže tam pořád to štěstí nebo riziko, nebo jak bychom to chtěli nazvat, hraje roli. Ale hlavním tématem je plachta.
1: Sport.
0: Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do bojů o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude ještě zmenšená oblačnost, dopoledne pak od západu začne oblačnost přibývat a odpoledne občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku Řízenky Vadlovy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 6. dál pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pátek 12. června. Jakub Šmit vás od mikrofonu pěkně zdraví. Dobré ráno, hezké vstávání. Rychle už se taky blíží prázdniny a spolu s tím se v našem kraji otevírají další a další koupaliště. Tento týden třeba začala sezóna v Lodíně u Nechanic. Co je všechno potřeba udělat, aby po celou sezónu měla voda potřebnou kvalitu na takovém koupališti? Ukáže reportáž Tomáše Ledence, tak si poslechněte. No a ve sportovním příspěvku to bude o ročním velmi zajímavém angažmá v americké juniorské soutěži, které má za sebou hradecký hokejista Štěpán Černý, tak si o tom taky můžete chvilku před 7 hodinou v dnešní sportovní reportáži poslechnout. No a od nás Hradce Králové tedy ještě jednou dobré ráno a hezký celý den.

Petr Spálený dospíval 11 minut po 6 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a i v našem Královéhradeckém kraji přibývají 2 týdny před letními prázdninami další a další koupaliště s každodenním provozem. Plnou letní sezónu zahajuje tento týden třeba i koupaliště v Lodině, ležící v trojúhelníku.

0: Pravidelně vozí v pytlích na 25 paletách a do filtrací se musí sypat ručně. Ruční už teď aspoň není samotná kontrola a provoz filtračního systému, říká Semyon Kiryčenko.
1: Dřív to jsme na noc vypínali, protože nebyl počítač a teď si to hlídá počítač, ale stejně tam musí být lidský oko.
0: Srdce lodinského koupaliště je v technické budově pár metrů od hlavního bazénu. Ta má pod sebou ještě další obrovské prostory, 100-kubíkovou akumulační nádrž na vodu, která už v bazénu byla třeba delší dobu a použít jde jenom k technickým účelům. Všude jsou čerpadla, pohánějí filtraci, dostávají vodu do sociálních zařízení nebo sprchových vaníček u samotného vstupu do bazénu a také do ohřevu vody.
1: Tam vzadu máme soláro, černý panely, 6 kubíků tam je v obsah a když vám stoupne 24, tak se sepne tady automatika.
0: Čerpadla dokáží vodu přes filtraci prohnat kompletně až 6x denně. V Lodíně před sezónou pracovali i na dalších věcech. Nutná je třeba kontrola skluzavky a tobogánu. Případná prasklina by fungovala jako žiletka a hrozilo by pořezání.
1: Přijíždět sem chlap speciálně, stopne si za kolik sjede, projde si nejdřív pěšky všechno. Jestli je prasklina, musíte ji opravit a když to nejde, musíte vyměnit celý díl.
0: Semyon Kiryčenko ukazuje také na partu, která dokončuje schody u jednoho z bazénů.
1: Byl velký únik vody, tak byl tady se sondou chlap a ta z ty všechny schody, 1, 2, 3, 4, šli pryč. On to zjistil, označil to, tady chlapi to vybourali všechno, no a teď spárujou. Když nezaspárujou, přijde mraz a udělá pum a je po práci.
0: Práce ale v Lodíně čeká i bez mrazu. Sezóna začíná právě dnes a potrvá 2,5 měsíce. Stejně jako v minulých letech se i letos do Lodína dostane omezený počet návštěvníků denně, vysvětluje ředitelka areálu Gabriela Paděrová.
2: No je to pořád kolem těch 1000 lidí, no, protože ta plocha není veliká a ono je to pak velký diskomfort pro ty návštěvníky.
0: Sezónu v těchto dnech zahajují i v dalších areálech v kraji. I tam investovali do oprav a údržby. Teď už nezbývá, než si jen přát hezké počasí. Z Lodína Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, v pátek 12. června rád připomenu, že má svátek Antonie dnes a pranostika říká svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
1: Počasí.
0: Teď ráno neprší, to ráno je docela příjemné, co se týče oblačnosti, zase po několika dnech, takže sluníčko jsme taky ráno viděli ještě někde možná mezi těmi mraky prosvítá, někde je to ráno mlhavé, ale to ráno je taky chladné, teploty se pohybují kolem 8 stupňů, nebo teď už vidím 9 stupňů Celsia tady v Hradci Králové na teploměru výčině 8, v Rychnově 7 stupňů, v Náchodě 8 nebo 9 stupňů a v Trutnově 7 stupňů Celsia teď, takže to ráno opravdu chladné. No a den pak bude zase deštivý, to ráno tedy nejdřív jasné až polojasné, pak místy s mlhami, během dopoledne bude od západu ale mraku přibývat, postupně místy zase s deštěm. Teploty dnes stejné jako včera, 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13, takže to bude i chladnější den. No a deštivá bude i noc zase, bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehaňkami v noci počítejme, v noci pak budou srážky přechodně ustávat, teploty v noci 14 až 11 stupňů. Zítřek bude většinou taky deštivý, bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a večer v sobotu pak budou už srážky pomalu ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teploty zítra, tedy v sobotu, už budou vyšší než ty dnešní, ty zítřejší 20 až 23 stupňů.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: opustila. Já se dívám na web Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz. Tímto doporučím, abyste se na taky někdy podívali, protože je to samozřejmě takový souhrn toho všeho, co jste slyšeli v našem vysílání, jaké zajímavosti jsme tady měli, jaké hosty příjemné a milé, takže na to mrkněte. Jsou tady ale i tipy našeho vysílání, takže tady vidím pátečního hosta dnešního Habaděje, kterým bude po 10. hodině magistra Petra Řehořková, odborník v oblasti estetické péče a psycholožka, která nám představí novou knihu Dnes v kavárně. A po 11. hodině pak to bude o balonovém létání s balonovými králi Jiřím Hembalem a Davidem Línkem. Takže i to si můžete poslechnout v našem vysílání, nebo přijďte do kavárny. Samozřejmě i Lada Klokočníková se na vás těší. Pak tady vidím taky tipy na víkend. Pokud byste nevěděli, co dělat, tak se můžete určitě mrknout a inspirovat. Je tady toho hodně, protože se toho taky teď o víkendu hodně bude dít. Třeba tady vidím koncert britského královského sboru v zámeckém parku v Rychnově nad Knižnou. Teď v sobotu s Filharmonií Hradec Králové, takže to bude paráda určitě, ale můžete samozřejmě ještě najít spoustu dalších krásných věcí. Mrkněte hradec.rozhlas.cz, web Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my se teď společně podíváme taky, o čem to bude dnes po 13. hodině, kdy tady bude doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal, pravidelný magazín a poradna o zdravém životním stylu Vesele a zdravě. Tak nám teď oba řeknou, jaké téma se bude dnes po 13. hodině rozebírat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nehtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. Přehled všech změn je na webu Českých drah. Obec Konec Chlumí na Jičínsku oslaví 800 let od první písemné zmínky. Začne dnes v 17 hodin kladením věnců u pomníku padlých a koncertem v kostele svatého Petra a Pavla. Zítra je na programu komentovaná prohlídka vesnice a výstava fotografií a kronik. Představí se děti z mateřské školy, pamětníci a hudebníci. V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání v monitorovaných přírodních nádržích většinou v pořádku. Vyplynulo to z informací na webu krajské hygienické stanice. Horší kvalitu má voda ve Stříbrném rybníce na Hradecku. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. V zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku začíná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na závodníky čeká 5 disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, jeho Korejci ale otočili. A ráno bude jasno až polojasno, místy s mlhami, během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: A začneme fotbalově. Asi už víte, už jste slyšeli i v našem zpravodajství, že na mistrovství světa v Mexiku to úvodní utkání české fotbalové reprezentace s Jižní Koreou nedopadlo dobře, prohráli jsme 1-2. No ale v Hradci Králové, co se týče fotbalu, se v nové aréně už začíná zelenat nový fotbalový trávník. Konec problémů s kvalitou trávníku v Malšovické aréně se blíží, píše se v Mladé frontě Dnes v příloze Kraj Hradecký, protože v těchto dnech už je to vidět i zcela jasně, je to tady vidět i na fotce, která k tomu je, k tomu článku. Během rekonstrukce povrchu hřiště totiž proběhla i instalace takzvaného hybridního trávníku a následný výsev hrací plochy. Nový trávník by měl být už zhruba za měsíc připraven na start dvou dalších soutěží, do kterých hradecké mužstvo vstoupí. Tak si o tom přečtěte víc a jak jsem říkal, můžete se i v Mladé frontě Dnes podívat na ten trávník, jak v Malšovické aréně roste. Hradecký deník píše o květozastávce ve Slatině, která věří lidem. Domácí kvítí si tady koupíte bez dozoru. Chrpa, pivoňka nebo třeba heřmánek v královéhradecké místní části Slatina vznikl originální stánek plný sezónních květin. Prodavače v něm ale návštěvníci nenajdou. Takzvaný květinomat funguje na principu důvěry a každý se zde obslouží sám. Dřevěná budka se žlutým nápisem připomíná otevřenou skříni, stojí na začátku ulice Librantická u silnice směrem na Černilov. No a polici zaplňují kbelíky a vázy s čerstvě uvázanými kyticemi. Jejich složení se mění podle aktuálně květoucích rostlin. Nabídka je přehledně napsaná, taky barevnými křídami na tabuli. No a nákup je velmi jednoduchý, zákazník načte mobilním telefonem QR kód, zaplatí požadovanou částku a vybraný puget si odnese domů. Takže to je květozastávka ve Slatině, můžete si o ní přečíst v hradeckém deníku. No a ještě jednou Mladá fronta Dnes, tentokrát její celostátní stránky a tady názvou do brněnské zoo. V brněnské zoo se totiž první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Podle brněnské zoologické zahrady se jim daří velmi dobře, rychle si zvykají na nové prostředí. Návštěvníci je poprvé uvidí už zítra, kdy zoo znovu otevře cestu, u které dříve hrozilo sesunutí svahu a byla zavřená. Právě po ní se k ním tedy lidé dostanou. No a zoo zároveň slavnostně otevře i opravený a rozšířený výběh, ve kterém právě tyhle ty nové lední medvědice jsou umístěné. Takže zdravíme do Brna, pokud byste si chtěli udělat třeba v létě výlet, tak můžete a v brněnské zoo na vás tedy čekají, jak jsme říkali, dvě nové lední medvědice. Tolik z dnešních novin pro tuto chvíli, ještě jednou se do nich podíváme zase za hodinu. Dobrém ráno.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Česko se probudilo trošičku smutně do fotbalového rána, protože Češi se po 20 letech vrátili na mistrovství světa nad Jižní Koreou. Vedli nejdřív, ale nakonec padli 1-2. Takže poslouchejte i naše zpravodajství, my to samozřejmě budeme dál sledovat. Zaujalo mě, že někteří samozřejmě skalní fotbaloví fanoušci si nenechali ten výkop ve 4 hodiny ráno ujít třeba někde v restauraci, protože některé třeba pražské restaurace opravdu otevřely pro skalní fotbalové fanoušky, aby mohli přijít fandit, takže někteří opravdu šli takhle za fotbalem i brzy ráno, což mně přijde opravdu neskutečné a úžasné. No my za chviličku ale budeme mluvit o tom, že zajímavé roční angažmá v americké juniorské soutěži má za svou hradecký hokejista Štěpán Černý. Tento 19-letý obránce se i s výškou 175 cm a hmotností 65 kg dokázal prosadit v týmu Fargo Force. Patřil tam k nejlepším bekům. No a jeho hodnocení uslyšíte v našem vysílání už za malou chvíli v dnešní sportovní ranní reportáži. Tak si ji poslechněte.
1: Počasí.
0: Teď připomenu, že nás dnes venku čeká deštivo. Teď ráno ještě jasno až polojasno, místy také s mlhami to teď někde může být, ale během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy zase i s tím deštěm. Teploty stejné jako včera, tedy 14 až 17 stupňů Celsia maximálně, na horách 10 až 13. No a vítr povane mírný, jihozápadní až západní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Talentovaný hokejový obránce Štěpán Černý se přidal k hradeckému hokejovému extraligovému týmu. Do letní přípravy vstoupil ale později, protože si s americkým juniorským celkem Fargo Force prodloužil sezónu postupem do finále v zámořské soutěži. No teď už je 19-letý back zpátky doma a v rozhovoru se sportovním redaktorem Tomášem Borovcem zhodnotil ten uplynulý rok, jaký pro něj byl.
2: Myslím, že jsem dostal dobrou rodinu, takže tam jsem byl určitě spokojený. Zázemí na zimáku, kluci, kabina, trenéři, všechno super. Čekal jsem to upřímně těžší.
3: Zimák ve Fargo, nějakých 5000 kapacita. Chodili lidi na vaše zápasy?
2: Chodili, já myslím, že jsme měli jedny z nejlepších fanoušků v lize. Chodilo pro mě 4000 lidí na zápas, takže taky určitě pro mě novinka, bylo to super vidět tu podporu těch fanoušků.
3: Byl to tým, který byl složen hlavně z Američanů, pár Kanaďanů, ale byla tam i evropská stopa. Měl jste tam vedle sebe švédského beka. Bylo to tak, že jste k sobě měli blíž?
2: Při začátku ty Evropani spolu si myslím mluví trošku víc, rozumějí si víc tím, že přijde z toho evropského hokeje, tak je o čem se bavit, ale i ty Američani byli všichni v klidu, takže ta kabina byla super.
3: Styl hokeje přímočařejší, důraznější?
2: Bruslivější, tak všichni ty kluci jsou hrozně rychlí a zároveň mají šikovné ruce, takže na to si musíte dát pozor u každého jednoho hráče.
3: Jakou roli hrála skutečnost, že trenérem a generálním manažerem týmu je Brad Skinner, který před 10 lety oblékal dres Chomutova?
2: On o tom rád vypráví, o těch příbězích tady z Česka i z jiných evropských zemí, takže myslím, že mi to pomohlo, byl to super chlap, od prvního momentu jsme si sedli.
3: Bylo na něm znát, že má najednou v týmu Čecha, hned se mu vybavili ty vzpomínky, bavili jste se o tom?
2: Jo, určitě, on nějaký český slova umí, takže bylo to super, vyprávěl nám spoustu příběhů.
3: Už když jste nahlédl do A týmu v Hradci Králové, tak se hodně mluvilo o drobnějším vzrůstu. Jak to vypadalo z tohohle pohledu v tom zámoří? Byl to handicap?
2: Pro mě to je handicap asi furt, si myslím, když jsem nějaké ty kila nabral, tak furt by to mohlo být trošku větší číslo. Tím, že jsem si měl docela dobré bruslení, tak jsem to zvládl dobře, i když ty kluci někteří jsou větší, ale já vím jak na ně. Tím, že to mám takhle od malička, jsem trošku menší, takže už jsem se naučil jak na ty větší kluky hrát.
3: No konec konců, Jared Spurgeon, Shane Gustisbehere jsou vynikající obránci v NHL podobného vzrůstu, takže je vidět, že to jde.
2: Je to tak, tak právě oni mají to výborný bruslení, což je jejich přednost, i když jsou menší vzrůst, tak to ubruslí a jsou mnohem nepříjemnější to jejich obratností a předvídavostí.
3: Vy jste tam odehrál všechny zápasy, takže i to ukazuje, že umíte ty souboje zvládat jiným způsobem než hrubou silou.
2: Tak během té sezóny tam nějaký šrámy určitě jsou, ale jak říkáte, hrál jsem všechny zápasy, takže nic vážného jsem nestal, za to jsem moc rád. A je to asi tak, umím už o těch soubojích chodit trošku jinak a vím, jak tam mít, aby se mi nic nestalo.
3: Kdybyste to komplexně zhodnotil ten rok, jaký pro vás byl a co vám to dalo?
2: Já jsem určitě spokojený, nejen hokejově, ale i tím, že jsem se podíval do Ameriky, jaký ten život je, být odrodněný rok, což si myslím, že mě změnilo ten pohled na život a osamostnilo. A hokejově jsem moc spokojený. Herní vytížení bylo super, trenér obránců, taky fajnový kluk, takže mi to určitě pomohlo.
1: Říká hokejový obránce Hradce Králové Štěpán Černý po ročním angažmá u amerického juniorského týmu Fargo Force. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Máte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Dobruška dnes hostí Den pro rodinu. Na Rock for People dnes vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou a dnes bude jasno až polojasno, postupně místy s deštěm. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj dnes od 13 hodin v Dobrušce pořádá Den pro rodinu. V Archlebových sadech budou návštěvníkům k dispozici informace o sociálních a návazných službách pro rodiny, seniory i lidi se zdravotním postižením. Do programu se zapojí například Farní charita Dobruška, Domov dědina, organizace Pferda nebo Úřad práce. Součástí programu budou také soutěže pro děti, praktické workshopy pro rodiče a prezentace krajské kampaně Než klikneš, která upozorňuje na rizika internetu a sociálních sítí. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
4: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
5: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
6: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
4: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
7: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
4: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně-tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i více než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s Hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
8: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
9: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
3: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
2: Počasí.
3: Ráno bude jasno až polojasno, místy s mlhami, během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13, vítr povane mírný jihozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu dvou osobních aut bez zranění máme hlášenou v ulici Akademika Hejrovského v Hradci Králové. Místo by mělo být průjezdné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ve zprávách jste slyšeli o Tomáše Myslivečka, o seniorech, kteří dnes míří na festival Rock for People. No, my za chviličku budeme mluvit o seniorech z celého našeho Královéhradeckého kraje. Bylo jich asi 350, kteří včera soutěžili a soupeřili mezi sebou na krajských sportovních hrách v Borohrádku. Vyzkoušet si tam mohli třeba běh na 200 metrů, hod kroužkem, střelbu vzduchovkou anebo slalom na koloběžce. No a v reportáži Jiřího Hofmana o tom uslyšíte samozřejmě ještě mnohem, mnohem víc už za pár minut. Tak si poslechněte a v Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme opět o propisku naším rozhlasovou slogem Českého rozhlasu Hradec Králové a budeme mít pro vás i dnes dvě vstupenky, tentokrát na představení Drákula, který slavnostně zakončí festival, letošní festival Poláčkovo léto, který už příští týden začíná v Rychnově nad Kněžnou a od soboty 20. až do soboty 27. června toho nabídne hodně a hodně. Třeba i Drákulu na prvním nádvoří Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou toho 27. června, takže si o to v dobrém ránu dnes zahrajeme před 7:30. Hodně štěstí vám přeju a ještě jednou krásné vstávání s Českým rozhlasem Hradec Králové. Přeje Jakub Schmidt.

0: Václav Neckář dospíval, za 2 minuty už bude 7:45. No a skoro 350 seniorů soutěžilo včera v Borohrádku na tradičních sportovních hrách Královéhradeckého kraje. Utkali se tam ve 12 individuálních disciplínách a 3 kolektivních sportech. No a kromě těch běžných, jako je nohejbal nebo přehazovaná, si mohli vyzkoušet třeba i disc golf, hod rybářským prutem anebo jízdu zručnosti na koloběžkách. Nejstarším účastníkům bylo téměř 90 let.
1: To je jediný den v roce, kdy vyrazím tak mezi lidi a pobavím se.
2: Říká 89-letý Jaroslav Fiala z Kostelce nad Orlicí, nejstarší účastník sportovních her seniorů v Borohrádku. Sám se podle svých slov těšil hlavně na setkání.
1: Na kamarády i na ty aktivity, no protože když se něco děje, tak je to výborný pro tělo a ještě lepší pro duši.
3: Tak, tadle je blíž.
2: Jaroslav Fiala si na místě vyzkoušel například petang. A jak s úsměvem přiznává, disciplín má víc.
1: No, mám asi 4 nebo 5 disciplín. Ale to bych se musel podívat na papíry. On časem člověk skoro zapomíná.
2: A na kterou se těšil nejvíc?
1: Na vzduchovky.
2: Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje každoročně přivádí do Borohrádku stovky účastníků z celého regionu. A i když se soutěží v 15 disciplínách, pro většinu z nich nejde o výsledky.
4: Já myslím, že hlavním smyslem by mělo být to, aby se seniori potkali na jednom místě, aby měli možnost si popovídat, zasportovat, ale věřím, že to není jenom o sportu, ale že to je i právě o tom setkání, dát si třeba i pivečko, zmrzlinu a prostě si udělat krásný pohodový den, nemyslet na zdravotní neduhy nebo jiná úskalí běžného života.
2: Říká nezávislý starosta pořádajícího Borohrádku Martin Moravec. A právě tahle kombinace pohybu, setkání a dobré nálady je důvodem, proč se seniori do Borohrádku vrací každý rok.
1: Pohyb je život a dokud dýcháme, musíme se hejbat.
2: Sportovní hry seniorů se tak do Borohrádku vrátí zase příští rok. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, to byla Sandra, doufám, že vás potěšila tak jako mě. Dnes je pátek 12. června, svátek má Antonie a sluníčko nás taky po ránu těší. Při pohledu z okna ven je to zase příjemnější, ale dlouho to nevydrží, jak ostatně už dopředu dlouho avizovali meteorologové. Pojďme se na to přesně podívat.
1: Počasí.
0: Dnes nás totiž čeká spíš deštivo, takže ráno jasno až polojasno, místy i s mlhami to teď může někde být. Během dopoledne ale už se začnou mraky nasouvat, začne přibývat ta oblačnost a postupně se zase místy bude objevovat i déšť. Teploty 14 až 17, to znamená stejné jako včera, bude to chladnější dnes, na horách 10 až 13. Deštivo má být i v noci zase, teploty 14 až 11 stupňů v noci. No a zítřek taky většinou deštivý, oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami, ale zítra pak večer v sobotu budou srážky už ustávat a bude ubývat té oblačnosti už také. A teploty zítra vyšší, 20 až 23 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Právě teď začíná soutěž, ranní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové o naši rozhlasovou propisku, tedy propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a o dvě vstupenky na Drákulu, na představení Drákula, které slavnostně zakončí letošní ročník festivalu Poláčkovo léto. Už to bude 31. ročník, který příští sobotu 20. v Rychnově nad Kněžnou začíná. Tohleto představení Drákula bude na konci, to znamená v sobotu 27. června od 19. hodin a bude se to odehrávat všechno v krásném prostředí prvního nádvoří Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Takže vám přeju hodně štěstí, ať to vyjde, nebude to těžké v Bleskovce, takže se můžete zapojit všichni, kdo dřív přijde, jak se říká, ten dřív soutěží. No a zítra si připomeneme nedožité devadesátiny jedné velké herečky, opravdu velmi výrazné herečky, kterou jsme měli všichni určitě moc rádi. Mimochodem dneska večer si připomeneme i v pořadu Divadlo pro vaše uši po 22. hodině, takže určitě poslouchejte, protože tam se dozvíte třeba o tom, že ona kromě mnoha nezapomenutelných komediálních rolí ve filmu a v televizi hrála taky hejtmanku v inscenaci Gogolova revizora v Činoherním klubu. Tak kdo to je? Poznáte?
1: Když mě nesli z porodnice, tak jsem vážila 2,30 kg. Ovšem zase to, co jsem neměla v porodní váze, tak ono se tak jako doma říkalo, že dřív mě zpívali, abych jedla, no ty mě zpívají, abych přestala.
0: Tak.
1: Už tak jako se to vyrovnalo.
0: A už můžete volat.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, voláte opravdu ve velkém, tak se zeptáme někoho z vás, toho prvního, kdo byl na lince. Dobrý den, halo.
3: Dobrý den, tady Jitka u telefonu.
0: Dobrý den, Jitko, vy byste chtěla na Drákulu, vidíte, do Rychnova.
3: Samozřejmě.
0: No, tak vám držím palce, ať to je dobře.
3: No, tak to byla samozřejmě Helena Růžičková.
0: Samozřejmě. My známe především ten její komediální talent, vidíte, v těch Slunce, seno a já nevím co všechno, prostě ve filmech režiséra Zdeňka Trošky excelovala tedy, ale ona hrála samozřejmě na divadle taky i ty vážnější role, takže i o tom se bude dneska povídat večer v Divadle pro vaše uši po 22. hodině k nedožitým zítřejším 90. této herečky Heleny Růžičkové jsme to připravili, takže si poslechněte, no a gratuluju, paní Jitko, užijte si Drákulu, představení Drákula. Ona je to tedy ta koncertní verze. Bude o tom určitě dneska ráno po 8:30 v našem vysílání mluvit taky ředitel festivalu Poláčkovo léto Kamil Dvorný, takže ty známé songy z Drákuly tam určitě zazní. Takže si to krásně užijte. Mějte se moc pěkně, hezký víkend vám přeju a vydržte na telefonu, ať se napíšu, jak si to převezmete od nás, jo?
3: Ano, děkuji.
0: Tak jo, mějte se krásně, paní Jitko. Naschledanou.

0: Půl osmé. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dnes zavítá do Královéhradeckého kraje. Šestá etapa cyklistické jízdy vede ze Žďáru nad Sázavou do Stěžer na Hradecku a podpoří hospic pro Hradecko. Cílem akce je upozornit na význam paliativní péče a zároveň získat prostředky pro hospice po celém Česku. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky dohromady za víc než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. V Evropské unii začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic. V Litomyšli večer začne 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Téma Natura se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří uvede Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Basketbalisté Nymburku porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí můžou rozhodnout v sobotu večer ve východních Čechách. A ráno bude jasno až polojasno, místy smlha. Přes den přibývání oblačnosti, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na silnici 304 mezi Opočnem a obcí Pohoří na Rychnovsku. Havarovalo tam nákladní auto. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Ještě jednou pro vás máme v dobrém ránu noviny, tak se pojďte spolu s námi podívat, co píšou. Obnova čínského altánu v Opočně pro mě byla tesařskou výzvou, říká Tomáš Voborník na stránkách dnešního regionálního deníku. V 80. letech tady Jiří Kodet ve filmu Smrt talentovaného ševce randil s Janou Bouškovou. Starý čínský altán v zámeckém parku v Opočně je už minulostí a v hladině tamního rybníka se teď zrcadlí pavilon nový, barevný, krásný altán. Ladí také s dalším obnoveným prvkem, kachním domkem, který tu přibyl už před zahájením loňské sezóny. No a oboje vznikalo právě pod rukama šikovného truhláře a tesaře Tomáše Voborníka, stejně jako už dříve zábradlí proplétané větvemi na mostcích. Obnova čínského altánu, jak prozradil, byla pro něj prestižní zakázkou a říká, jsem rád, že jsem se na ní mohl podílet, nic takto velkého a složitého jsem zatím nedělal. Tak si můžete přečíst podrobnosti ve velkém článku, který v regionálním deníku dnes k tomu je, a je tady i fotka, jak čínský altán v Opočně teď krásně, barevně září novotou. Tak se podívejte, já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes a tady je pozvánka do Horního Maršova, kde budou slavit čtvrtstoletí festivalu Doteky. Osobitá písničkářka Dagmar Andrtová-Voňková, rodinná kapela Benjamin's Clan nebo skupina Hie s workshopem lidových tanců vystoupí zítra v sobotu na 25. ročníku festivalu Doteky na zahradě ekologického centra Dotek v Horním Maršově, v renesančním kostele a v barokní faře budou výstavy. Originální loutka Krakonoše tří podob od Terezy Komárkové potom představí knihu příběhů z Krkonoš od Beaty Justy. No a nejenom pro děti bude tematický program na téma bylinky s tvůrčími dílnami. Takže zítra v sobotu 25. ročník festivalu Doteky na zahradě ekologického centra Dotek v Horním Maršově. Hezky si to užijte. Tak a ještě pohled na stránky dnešního Práva, kde se píše, že Češi pracují déle než Němci. Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny, za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále však podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují více času Češi tedy než Němci, Rakušané nebo Francouzi. A to poměrně výrazně. V porovnání s Němci a Rakušany odpracovali Češi v průměru zhruba o 3,5 hodiny týdně víc. To znamená, za měsíc to dělá čas přes 14 hodin. Tak a podrobnosti na straně číslo 6 dnešním Právu už si můžete tedy zbytek dočíst sami. Tolik dnešní noviny, zavíráme je a teď už zase hezky hrajeme. Bonnie M tady bude a za 5 minut si povíme, jaké nás čeká počasí dnes, tedy v pátek 12. června.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká deštivo většinou, i když teď ráno je ještě jasno na mnoha místech, nebo polojasno, místy s mlhami. Během dopoledne se začne zase od západu nasouvat ta oblačnost, postupně se místy zase objeví i déšť nebo dešťové přehánky, no a teploty 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13, vítr povane mírný jihozápadní až západní. I noc bude deštivá a teploty v noci 14 až 11 stupňů, zítřek taky většinou deštivý, až zítra k večeru začnou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. A zítřejší teploty už ale vyšší než ty dnešní, zítra 20 až 23 stupňů Celsia. Víc si povíme s Jaroslavem Tučkem za půl hodiny, s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. No jestli skládáte rádi pucle, tak nás poslouchejte určitě rád, protože už za chviličku se právě těmto skládačkám bude věnovat i Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Rudník připravuje cyklostezku do Mladých Buků. Lidé můžou do neděle mapovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Hradecký hokejista Štěpán Černý se po roce v Americe zapojil do letní přípravy. A dnes bude jasno až polojasno, místy s deštěm. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Rudník požádal o stavební povolení na vybudování první části cyklostezky do Mladých Buků. Ta bude součástí cyklotrasy číslo 22 směrem na Trutnov. Celkové náklady na propojení těchto dvou obcí jsou 46 milionů korun. Podle nezávislého starosty Rudníku Pavla Steklého se teď chodci i cyklisté pohybují po velmi frekventované silnici. Přestože první úsek není dlouhý, náklady budou kvůli složitému terénu vysoké.
6: 1,2 km, 24 milionů. Jsou tam nějaké propustky, gabionové prvky, takže určitě to nebude nic jednoduchého.
5: Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
7: V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajastan žláznatý, slunéčko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sledované druhy letos organizátoři rozšířili.
8: Pozměnili jsme zejména rostliny, doplnili jsme klejchu a paulony.
7: Říká Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Nejlepší je podle organizátorů zaznamenávat výskyt invazní rostliny nebo živočicha přes mobilní aplikaci iNaturalist, která pomůže i s určením druhu. Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách biosmršť.cz. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Pobočky státního oblastního archivu v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě se dnes připojují k Mezinárodnímu dni archivu. Od 9 do 17 hodin otevřou své prostory veřejnosti a nabídnou komentované prohlídky i tematické výstavy.
9: V Rychnovském archivu je připravena výstava Postupách TGM, věnovaná stému výročí cesty prezidenta Masaryka po Rychnovsku. Součástí programu bude také promítání dobových filmových ukázek a komentované prohlídky archivu. V Náchodě lidé uvidí kromě výstavy k Masarykově návštěvě také archiválie spojené s výtvarným uměním. Připravené je i tzv. Genealogické okénko, kde mohou zájemci získat rady k pátrání po svých předcích. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Sport.
5: Talentovaný hokejový obránce Štěpán Černý se přidal k hradeckému extraligovému týmu. Do letní přípravy vstoupil později, protože si s americkým juniorským celkem Fargo Force zahrál finále v zámořské soutěži. Roční angažmá v Zámoří si 19-letý bek pochvaloval.
10: Já jsem určitě spokojený, nejen hokejově, ale i tím, že jsem se podíval do Ameriky, jaký ten život je, být od rodiny rok, což si myslím, že mě změnilo ten pohled na život a osamostnilo. A hokejově jsem moc spokojený. Herní vytížení bylo super, trenér obránců, taky fajnový kluk, takže mi to určitě pomohlo.
4: Počasí.
5: Ráno bude jasno až polojasno, místy s mlhami, během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13, vítr fouká mírný jihozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Rychnovsku je uzavřena silnice 308 z obce Králova Lhota po odbočku na České Meziříčí. Její oprava potrvá až do poloviny srpna. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: A 8:04 dál pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Už od roku 2009 se po celém světě vždycky v polovině června slaví Světový den větru. Má popularizovat získávání energie z větrných zdrojů a zároveň to je i příležitost k připomínání tohoto, nebo toho, jak dokázali vítr využívat naši předci v minulých staletích. Proto vás už za chviličku taky vezmeme v reportáži do dřevěného starého větrného mlýna v Borovnici nedaleko Nové Paky a Kateřina Kohoutová vám to tam prostřednictvím právě svých hostů a také zvuku ukáže v tom mlýně větrném starém. No a hostem po 8:30 pak bude Kamil Dvorný za pořadatele rychnovského největšího každoročního kulturního svátku, divadelního a hudebního festivalu Poláčkovo léto, který začíná už příští týden v sobotu 20. června a bude pokračovat pak celý ten další týden až do soboty 27. Hodně toho přinese a nabídne a o tom už tady Kamil Dvorný řekne víc sám po 8:30 bude naším dnešním ranním hostem. Takže Jakub Šmit přeje nejenom ať se hezky vstává, ale ať se taky dál hezky poslouchá. Teď už Kristýna, potom taky Karel Gott zaspívá a můžete se těšit třeba i na Elvise Presleyho.

0: teď 9:03 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď budeme mluvit, jak jsem slíbil, o větru. Jako připomínka toho, k čemu všemu lze využívat větrnou energii, se po celém světě už 17 let slaví vždycky v polovině června Mezinárodní den větru. Kromě exkurzí do moderních větrných elektráren se pro zájemce otevírají i historické technické památky. V Borovnici nedaleko Nové Paky lidé například využívali před 200 lety vítr hned v několika větrných mlýnech. Ty bohužel postupně zanikly a tak si místní patrioti postavili podle původních plánů dřevěný větrný mlýn znovu a Kateřina Kohoutová nás tam teď vezme.
1: Otevíráme vrátka do mlýna a teď postupně po dřevěných

0: voda, což není na těchto typech mlýnů obvyklý. A z toho, spod těch kamenů, to potom padá do této moučnice.
1: Tento mlýn se podařilo vystavět po dlouhých plánech, projektech před 6 lety. Ta stavba nebyla nikterak jednoduchá.
0: Protože jsme naráželi na nepochopení, na nezájem. Trvalo to 18 roků.
1: Velký podíl na stavbě mají žáci středních škol ze širokého okolí.
0: Na ty školy uvolnil kraj 1,5 milionu a to se rozdělují mezi trutnovský lesáci, který načežili dříví, pro jaroměstský tesaře a potom novopatský kluci udělali to opláštění schody dveře. To byli kluci z Vrchlábí a z Bělohradu. Vidíte, dělali to všichni poprvé, dílo je nádherný.
1: Mlýn se stal velkou turistickou atrakcí, přijíždí lidé opravdu zdaleka.
0: Jsem strašně rád, proto jsem tomu taky věnoval tak nějak 18 roku života. Dneska mi to dochází, jsou tady lidi z Polska, z Ruska, z Ukrajiny. Byli tady Norové, byli tady Američani, nějaký Turci a Indové. No, já jsem úplně nadšený, ještě tady vidím.
1: Vedle mlýnu by do budoucna mělo vyrůst muzeum historických zemědělských strojů. Pár prvních kousků už tady je. Zborovnice, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: No a my jsme ve spojení s Jaroslavem Tučkem, jak jsem slíbil, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, a on nám řekne, jak bude. Dobré ráno, Jaroslav.

0: Bratislave.
1: Dobré ráno.
0: Ráno nás přivítalo sluníčko, ale to už tam mizí pomalu, ale jistě, tak jak to bude vypadat dál?
1: Přesně tak. Ovlivně od nás bude okludující frontální systém od západu, takže teď už se nám pomaličku nasouvá oblačnost tím, že kolem poledne od západu začne postupně místy déšť. 14 až 17 stupňů Celsia, to budou maxima dnešní, 10 až 13 na horách a vítr od jeho západu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, po celý den dobré, aby o to je na jedničce mírná zátěž.
0: Takže chladnější to dneska zase bude stejně jako včera, taky deštivo pak. Od toho poledne, jak jste říkal, co dál, jaká bude noc, zítřek, sobota, neděle?
1: Stále musíme počítat s nějakými kapkami, takže zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo s přeháníkami, tak by to mělo vypadat v noci, s tím, že v průběhu té noci ty srážky budou přechodně ustávat. 14 až 11 to budou minima a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den oblačno až zataženo, stále místy s občasným deštěm nebo s přeháníkami, až večer pak ty srážky budou ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnost. Zítra už ty teploty budou trošičku veselější, 20 až 23 stupňů Celsia by jsme měli naměřit na teploměrech maximech, 14 až 17 na horách, no ale bude foukat trošku vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A ta neděle?
1: Neděle ta bude oblačná až polojasná, s tím, že místy musíme počítat s nějakou přeháňkou, nebude už jich tolik, 12 až 8 minima, maxima 17 až 20, s tím, že bude taky foukat vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v průběhu dne místy s nárazy kolem 15 metrů.
0: Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpověď počasí, tak za ní moc děkujeme a užijte si víkend taky, Jaroslave, jestli máte volno.
1: Vy taky.
0: Děkuju, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Skalý, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. Přehled všech změn je na webu Českých drah. Obec Konec Chlumí na Jičínsku oslaví 800 let od první písemné zmínky. Začne dnes v 17 hodin kladením věnců u pomníku padlých a koncertem v kostele svatého Petra a Pavla. Zítra je na programu komentovaná prohlídka vesnice a výstava fotografií a kronik. Představí se děti z mateřské školy, pamětníci a hudebníci. V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání v monitorovaných přírodních nádržích většinou v pořádku. Vyplynulo to z informací na webu krajské hygienické stanice. Horší kvalitu má voda ve Stříbrném rybníce na Hradecku. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. V zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku začíná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na závodníky čeká 5 disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jeho Korejci ale následně skóre otočili. A během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte u Poděbrad na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Úsek je průjezdní s opatrností, tvoří se tam ale kolony a kličkuje se.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď 9 minut po půl deváté. No a celý tento týden jsme v dobrém ránu soutěžili vždycky před půl osmou o vstupenky na letošní Poláčko léto. Byl o ně ohromný zájem a tak teď do Rychnova nad Kněžnou zamíříme vlastně znovu, a to s ředitelem tohoto nádherného festivalu, který začíná za týden v sobotu 20. června a který letos tedy už bude po 31. Kamil Dvorný je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno, pane řediteli.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak se těšíte? Spíte ještě dobře, ne? To je ještě přeci jenom týden do zahájení.
1: Spím ještě dobře, těšíme se, je to hektici, ale je to zase příjemná příprava, takže těšíme se.
0: 31. ročník už to je. Kolik let jste u festivalu vy? Máte to taky spočítáno?
1: Mám to spočítané, já jsem v podstatě od začátku, začínal jsem tam jako taková, jako pořadatel, dá se říci, takový technik, a postupně jsem se vlastně dostal až na tuto pozici, dá se říci.
0: Paráda. Tak můžeme klidně říct, že ono se to chystá dlouho dopředu, hodně dlouho, vidíte?
1: Dlouho dopředu, my v tuhle chvíli už máme, ty dejme tomu ze 80-70% připravený ten další ročník v roce 27.
0: Takže opravdu takhle rok dopředu?
1: Ano, přesně.
0: Už víte, co bude za rok?
1: Už tak zhruba tušíme, co bude za rok.
0: Řekněte, co bude v tom příštím.
1: Máme tak jako předjedené jedno divadlo pražské, jako na zahájení festivalu, ale nebudu to prozrazovat.
0: Dobře. Pojďme prozradit tedy, co bude letos, protože ten program je opravdu nabitý. Jak jsem říkal, my soutěžíme už vlastně od soboty celý tento týden taky o vstupenky a už víme taky některé ta představení jsme jmenovali, třeba ABBA, o ABBU byl velký zájem, o Čechomor byl velký zájem. Začnete ale divadlem Dámy vpřed v sobotu?
1: Ano, my začínáme divadlem Dámy vpřed, to je divadlo představení divadelní, které přiváží divadlo Palas z Prahy, to začínáme tedy toho 20. června Dámy vpřed, a jestli můžeme skočit na další představení?
0: Můžeme,
1: třeba,
0: klidně.
1: Třeba tematické představení Postřižiny, to je divadlo Mladá Boleslav, a to se bude odehrávat na nádvoří pivovaru.
0: Takže máte komín?
1: Máme komín, nevím, jestli ho využijí, ale komín tam je.
0: Nevíte, jestli se poleze na komín.
1: No, uvidíme, jsou tam čápy, tak nevím.
0: Krása. Tak to budou Postřiženy a ty budou tedy v pondělí 22. června. V neděli ale 21. června měly být Prachy. To bylo představení, které bylo vyprodané.
1: Do posledního místečka vyprodané, a v pondělí nám volala produkce divadla, že se zranil jeden herec a Prachy se museli úplně zrušit, ale podařilo se nám.
0: Prachy jsou fuč a
1: Prachy jsou
0: a Prachy nebudou.
1: Nebudou. Příští rok by měli.
0: Příští rok.
1: Prachy jsou v prachu pro letošní rok, ale máme, myslím si, adekvátní náhradu. Je to představení S pidlou v zádech, ve kterém hrají hlavní roli Josef Dvořák a Markéta Hrubešová, takže
0: no,
1: určitě,
0: tak,
1: určitě to bude krásné.
0: Jinak Josef Dvořák taky často v naší humoriádě. A zrovna teď tam někdo telefonoval, že by si strašně přál vidět Pidlu v zádech, ale ta představení jsou vyprodaná stále. Jezdí po celé republice, takže v neděli 21. června tedy S pidlou v zádech v Rychnově.
1: Určitě v Rychnově, určitě bude možnost, protože některé vstupenky se vrací, lidé chtějí na Ondřeje Vetchého, ale takže vstupenky budou, předpokládám.
0: Takže
1: aspoň pár
0: není kousků. Vyprodáno ještě.
1: V tuhle chvíli netuším, ale asi vyprodáno, já doufám, že bude.
0: ale že ještě možná ozvu. Není. Tak se mrkněte určitě na webu České, na webu, ne Českého rozhlasu Hradec Králové, ale vašeho webu.
1: Ano,
0: můžeme klidně
1: ano.
0: Říct Poláčkovo léto.
1: Poláčkovo léto EU.
0: Paráda. Co byste ještě vybral z toho programu, když už jsme se tak na něj začali dívat, tak třeba Čechomor, jak jsem říkal, o Čechomory byl velký zájem i v Bleskovce.
1: To je 25. června ve čtvrtek, to je vlastně zajímavé představení Rok na vsi, divadla Český Těšín, který vlastně spojil toto představení s muzikou a přímo s živým vystoupením kapely Čechomor, takže určitě to také bude stát za to.
0: V Zámecké jízdárně.
1: Zámecké jízdárně, ano.
0: Tak, no a zakončení Drákula, to bude 27. června. Bude to tedy koncertní verze, ne ta plná, to znamená divadelní, ale koncertní.
1: Ano,
0: víte,
1: je to koncertní verze s Marianem Vojtkem v hlavním roli. Je to na nádvoří Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, takže tam to také bude stát určitě za to.
0: V sobotu 27. června od 19 hodin, takže Marian Vojtko, Linda Finková, Kamila Nývltová samozřejmě, ano. Z našeho kraje taky. Dvojnásobná maminka už, kdybyste náhodou nevěděli, má krásná dvojčátka, holčičky. Tomáš Trapl, Josef Wagner, takže Drákula na závěr. Ale to ještě zdaleka není všechno, ještě máte taky krásný další hudební program, tak já bych byl pro, abychom si teď taky dopřáli písničku, zahrajeme si a pak bychom ještě třeba právě i o tom hudebním programu dalším, který bude doprovázet letošní 31. ročník Poláčkova léta. Něco řekli s ředitelem největšího rychnovského kulturního svátku Poláčkova léta Kamilem Dvorným. Připomínám, Poláčkovo léto už příští týden v sobotu v Rychnově nad Kněžnou začíná.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je Kamil Dvorný, ředitel největšího každoročního rychnovského kulturního svátku, tedy divadelního a hudebního festivalu Poláčkovo léto, který začíná už příští týden v sobotu 20. června a bude pak pokračovat celý týden až do soboty 27. Jaká obecně, pane řediteli, bývá atmosféra festivalu? Já si myslím, že to asi je tam cítit všude, že se něco děje v Rychnově.
1: Skvělá atmosféra, skvělá, diváci skvělí, takže funguje to, Rychnov žije, je to fajn.
0: Kde všude se tedy vlastně ta atmosféra odehrává, kde to je cítit v Rychnově nad Kněžinou?
1: Určitě to je cítit, dá se říci, na mnoha místech, dá se říci všude. Vlastně největší program, nebo nejvíc programu, největší část se odehrává v Zámecké jízdárně. Hrajeme i v Rychnovském pivovaru, v Kolovratském zámku, v areálu letoviska Studánka, v kostele Nejsvětější Trojice. Takže opravdu ty místa, ty lokace po Rychnově jsou hodně všude.
0: V roce 1994 to tedy začalo?
1: V roce 1994 na Starém náměstí, kde se hrál první ročník, kde se hrálo představení Okresní město. Tenkrát to režíroval Arnoš Golflam, hrál to Národní divadlo Brno.
0: To si takhle pamatujete?
1: Jo, to si pamatuju.
0: To je pecka. No já si pamatuju, že my jsme před rokem se spolu potkali v přímém přenosu, kdy jsme vysílali z Rychnova nad Kněžinou z hotelu Havel a my jsme dávali tenkrát ve Věřte, nevěřte takovou pěknou soutěžní otázku našim posluchačům, že jste tam tahali nějakou maringotku. Já už si to teda nepamatuju, ale jak to bylo, nebo co
1: ano,
0: to bylo?
1: Ano, to zrovna bylo období nebo ročník, kdy se hrálo, nebo hrávalo se celé Poláčkovo léto na nádvoří Kolovratského zámku a maringotka sloužila jako občerstvení a nebyla možnost, nebo nešlo s ní vjet do toho prostoru, protože se prostě nevešla.
0: Tím podloubím takže, vlastně, nebo tím průjezdem.
1: Tunelem, průjezdem, takže vlastně se prosil, nebo povolal se Jeřáb, který tu maringotku zvedl a přes zeti na to nádvoří položil.
0: Takže to byla tenkrát pravda, my jsme se ptali, jestli tomu naši posluchači věří nebo nevěří, takže to byla pravda. Takže i takovéhle zážitky, takové záležitosti to přináší.
1: Dobrodružné, zajímavé řešení, zážitky jsou.
0: Takže kromě toho, že někdo odřekne představení kvůli třeba zranění a přesune se to na další rok, tak i Jeřáb takhle můžete
1: jeřáb. To
0: použít.
1: Bylo příjemnější ten Jeřáb, než to odřeknuté představení. Tedy.
0: Letos jste něco takového taky naplánovali? Ne? Všechno jede.
1: Zatím všechno jede, nic v plánu nemáme, doufám.
0: A všechno
1: že
0: se vejde, to znamená vjede občerstvení tam, kam
1: by se, mělo by se vejít, občerstvení vjede tam, kam by mělo, takže doufám, že Jeřáb nebude potřeba.
0: No, pojďme se ještě zaměřit na ten hudební program. My už jsme samozřejmě začali třeba Čechomory, ale vím, že toho máte v tom hudebním programu, který bude dotvářet vlastně ta divadelní představení ještě hodně, tak pojďme taky něco z toho zmínit, na co se můžou posluchači těšit.
1: Tak například zahajovací koncert 20. června Jan Zeman, Pavel Zeman, což bude krásný koncert klavír a violončelo v Kolovratském zámku. Výborní muzikanti, skvělý koncert.
0: Rychnovský chrámový sbor tady taky mám, taky jsme si o něm v tom přenosu před rokem povídali.
1: Ano, to už je to vlastně každoroční koncert, už tradiční vlastně účinkující Poláčkovo léta, kostel Nejsvětější Trojice, zase opět bude krásný zážitek.
0: Úžasné prostředí, mimochodem pro vás, kteří jste nikdy v tomhletom barokním skvostu nebyli, tak se určitě zajděte do Rychnova nad Kněžinou podívat, třeba i mimo festival, protože to stojí za to. A určitě, když tam bude zpívat chrámový sbor, tak bude ještě umocněno právě tímhletím zážitkem. Co dál byste ještě vybral, pane řediteli, z toho hudebního programu?
1: Z toho hudebního například na Studánce v letovisku Studánka Inflagranty, dívčí trio plus host Roman Vojtek.
0: To bude v úterý 23. června.
1: Ano. A následně 24. ve středu v Zámecké jízdárně ABBA World Revival Symphonic Show.
0: O to jsme taky hráli v Bleskovce v naší ranní soutěže a obrovský zájem byl o ABBU. Takže tohle bude nějaký soubor, který...
1: Je to vlastně revival, je to dvě dámy, dva páni a k tomu vlastně doprovod symfonického orchestru, takže určitě krásné to bude.
0: Paráda, každý ABBU zná a jejich písničky. No a ještě něco byste dodal třeba, na co jsme zapomněli?
1: Ještě třeba se koncertu Staropraští Pardálové, což bude kapela, která zahraje na nádvoří na nádvoří Rychnovského pivovaru. Pak jsme si vlastně vyjmenovali všechny koncerty.
0: Asi všechno jsme zvládli. Ano, na co se nejvíc těšíte vy jako ředitel? Máte vůbec čas se bavit během toho, když ten festival se rozjede? Jako užít si taky trošku zábavu, nebo je to spíš o těch starostech?
1: Já se snažím, ale ono to moc nejde, ale samozřejmě budu se snažit na nějaké představení se jít podívat. třeba i na celé zvládnu a těším se na to, až to začne. Až vlastně ta příprava, jako, ta hlavní, jakoby odpadne a pak už to poběží. Pak už to běží, běží ne, můžu říct samo, ale tak jako už, když to jde, když to běží, tak to
0: tak
1: je
0: to
1: dobře.
0: Hezky plyne a i vám se uleví v tu chvíli, když už to jede. Festival Poláčkovo léto tedy už příští sobotu 20. června v Rychnově nad Kněžnou začíná a připomněl nám to ředitel festivalu Kamil Dvorný. Moc za to děkuju, pane řediteli, ať se to i letos všechno povede, ať přeje počasí. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno z dobrého rána od Jakuba Šmita. Loučím se, přeju krásný pátek i hezký víkend, no a po 9. hodině už pokračujeme dopoledním habaděm z kavárny s Ladou Klokočníkovou. Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do Stižer dorazí benefiční projekt 8 dní pro paliativu. Na Rock for People dnes společně vystoupí Ben Kristova a Tommy Tyers kapely Kiss. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou a dnes bude postupně přibývat oblačnost. Dobré dopoledne u zpráv přeje Tomáš Mysleveček. Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dnes přijíždí do Královéhradeckého kraje. Šestá etapa cyklistické jízdy vede ze Žďáru nad Sázavou do Stěžer na Hradecku a podpoří hospic pro Hradecko. Cílem akce je upozornit na význam paliativní péče a zároveň získat prostředky pro hospice po celém Česku.
2: Účastníci dorazí do Stěžer kolem 4:30 odpoledne, kde se uskuteční setkání u nově otevřeného lůžkového hospicu. Připravený je doprovodný program včetně občerstvení, možnosti vyzkoušet si gerontooblek nebo další interaktivní aktivity. Večer nabídne promítání dokumentu 8 dní, 8 hodin a následnou besedu. Organizátoři tak chtějí nejen podpořit hospicovou péči, ale také otevřít veřejnou debatu o tématu, který se dotýká většiny rodin. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat před sečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
3: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energie.
1: V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou bude kapela Bring Me the Horizon. Sledované bude i vystoupení českého zpěváka Bena Kristova. Ten se na pódiu představí po boku kytaristy Tommyho Tyera z legendární americké kapely Kiss.
4: Pravděpodobně největší hit I Was Made for Loving You nebude na společném setlistu chybět. Lidé ale uslyší i novou píseň Bike Rock, která spolupráci Bena Kristova s Tommym Tyerem odstartovala. Americký kytarista o jejím vzniku mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál.
5: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid a podle mě funguje dobře.
4: Koncert Bena Kristova s Tommym Tyerem začíná na Rock for People v 15 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: A teď sport. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř pak ale skore otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
0: Počasí.
1: Během dnešního dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Červnový pátek s datem 12.6. začíná svou 10. hodinu a po dobrém ránu s Jakubem je tu náš páteční habaděj z rozhlasové kavárny. Dnes jsem si pracovně nazvala to dnešní dopoledne vzhůru k výškám. Inspirovali mě nejen naši hosté po 11. hodině, tedy mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal, ale také dáma, která přijde už po 10. Řekla bych královna estetické medicíny Petra Řehořková, protože i s ní si budu povídat o tom, kam až může sahat touha po kráse. Takže máte-li chuť a čas, můžete se i vy vydat do naší útulné rozhlasové kavárny, přijít, seznámit se s našimi milými hosty a taky se jich na cokoliv, co vás zajímá, zeptat. No ale už v této hodině tu budou zajímaví hosté, kteří přijdou s pozvánkami a o 9:30 si jako vždy zasoutěžíme. Tolik naše dnešní páteční nabídka, nevím jak u vás, ale u nás za okny už se vyklubalo sluníčko, tak vám ho přeji nejen na obloze, ale i v duši. Hezký pátek s PHčkem a za malou chvíli i s Františkem, tak ať se vám hezky poslouchá.
0: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Slíbila jsem vám hosty v našem vysílání i po 9. hodině a tak teď už tady vítám inženýrku Helenu Podubničkovou, zřizovatelku Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové, kterou důvěrně znáte z našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dle tradice, paní inženýrko, jste přišla s nádhernou kyticí. Jo, to už je jak na šarmantní osobnost.
1: To je pro vás, Tárek. A je to právě z naší školy, vázali to studentky.
0: Ano, zmiňujeme studentky a to je důvod, proč vlastně jste nás dnes navštívila, protože dle tradice, a vy se jich hodně držíte, je tady Akademie 2026. Zuzana Boučková už včera zvala na tuto výjimečnou akci, která bude v Jiráskových sadech a byla velice překvapena tím čilým ruchem, tam jak jsme ji slyšeli včera na vysílání. Takže pozvěme.
1: Ano, byla velice překvapená a já vás zvu. Dneska ve 14 hodin vypukne slavnostní zahájení výstavy a je to Akademie studentských prací, to je ta hlavní věc, kde bude vlastně soutěžit, budou naši studenti s ročníkovými pracemi. No a potom ještě tam bude mistrovská floristická soutěž, mistři floristi a je tam i soutěž fotografií pro naše žáky a ještě pro základní školy, pro děti ze základních škol.
0: Soutěž. Takže my můžeme být u toho, kdy se bude soutěžit a předvádět? Nebo jak si to máme představit?
1: To všechno probíhalo tento týden, mistrovské floristické zkoušky pro titul mistr florista, tak probíhají právě teď a ve 14 hodin už bude všechno hotovo, bude zahájení a bude vyhlášení cen.
0: Mm-hmm. Na co se tedy můžeme těšit? Zmiňujete mistra floristu a to jsou tedy ty květiny, floristé tedy odvádějí nádhernou práci, ale vy jste se hodně posunuli v posledních letech, je to hodně také o tom brandingu, který se teď hodně skloňuje a dalších nových formách vzdělávání u vás a výuce.
1: No ano, jezdíme vlastně po světě a sbíráme spoustu informací, aby jsme mohli právě předávat na seminářích, které pořádáme a mistři floristi čerpají vlastně z těchto znalostí taky a dneska získají ten titul.
0: Kdybychom se podívali na to, jakých úspěchů jste v poslední době dosáhli, protože vy stále vozíte nějaké ceny ze zahraničí, vyjíždíte hodně také za zkušenostmi do zahraničí, takže já si myslím, pro ty studenty je to obrovská zkušenost.
1: No obrovská, samozřejmě zatím spoustu práce i učitelů nás všechno zorganizovat, no ale děti to potom baví a je to báječný sledovat jejich úspěchy na soutěžích Popeye Student Awards, Apply Art. To je soutěž v Kanadě, kde jsme získali dvě ocenění. Je to úžasný a já jsem hrdá na naše studenty, že vlastně tohle to dokážou a že dělají dobré jméno škole.
0: Ten zájem o studium na této škole je veliký. Co ty maturity? Zvládli všichni v pořádku a byli jste na ně hodní?
1: No, maturity tam byla státní část a ano, my jsme na ně byli hodní, ale byly tam výjimky, kteří si musí zopakovat příště.
0: Ano, ano. Kdybychom se tedy vrátili k Akademii 2026, pokud to někdo nestihne dnes ve 14 hodin, tedy kdy je to slavnostní zahájení, dokdy, od kdy můžeme vidět to, co vaši žáci umí?
1: Tak ještě dnes do 6 hodin večer a potom v sobotu a v neděli od 9 do 6 večer. Takže až do neděle se můžete přijít podívat do Jiráskových sadů.
0: Je tam něco, na co byste obzvlášť upozornila? Co je takové to třeba, co určitě nás zaujme při vstupu?
1: No, jak jsem procházela tu výstavu, bude tam spoustu zajímavých věcí a těší mě moc, že studenti pracují s novými technologiemi, 3D zobrazování, animace, i s umělou inteligencí pracují, takže se promítají i ty nové technologie do té veškeré práce toho uměleckého zpracování užitého umění. Mm-hmm.
0: Takže na to všechno se můžeme těšit. Děkujeme za pozvánku, přejeme, ať to všechno dobře dopadne, ať máte to hezké počasí. Jiráskovy sady, to je také krásné místo, které stojí za návštěvu, takže srdečně zveme všechny zájemce o Akademii 2026. Zvala vás inženýrka Helena Podubničková. Naschledanou a děkujeme.
1: Děkuji moc, naschledanou.

0: 9 hodin 16 minut, posloucháte páteční Habaděj. I dnes pro vás vysíláme z naší rozhlasové kavárny a i dnes tu máme řadu milých hostů. No, řekla bych, toho dalšího bych uvedla slovy, že se blíží léto, je tu čas dovolených, táhne nás to do přírody, do lesa a právě o tom si budu povídat také s Jaroslavem Filipem, zakladatelem a vedoucím kynologického centra Borová Tlapka. Dalším hostem tedy pátečního Habaděje. Dobrý den.
1: Dobrý den. I všem posluchačům.
0: Hledala jsem nějakého toho psíka, když tedy kynologické centrum přišel jste sám.
1: Přišel jsem sám, zvažoval jsem, že bych vzal toho svého maďarského krátkosrstého ohaře, který se jmenuje Barack Bor Obama, ale kdybyste se chtěla zeptat na kynologické centrum i na to jeho jméno, tak vlastně to jméno vzniklo podle mého prvního pejska Bora, takže proto je to Borova Tlapka.
0: Borova, tak si to budeme pamatovat.
1: Ano,
0: krátké a dobře. No takže po pejskovi Borovi je tady Borova Tlapka. Pojďme ji trochu představit.
1: Tak, abych ji na úvod představil, tak samozřejmě jsme výcvikové centrum, ale zároveň i environmentální centrum, protože se dlouhodobě věnují přírodě, dlouhodobě se věnují i ochraně přírody a pořádám mnoho vzdělávacích akcí pro děti, protože mi přijde to dost podstatné a důležité, protože děti jsou naší budoucností a samozřejmě vidíme, jak se mění mikroklima a klimatická změna a všechny tyhle ty věci, ale na to, aby jsme to mohli chápat, tak to musí pochopit i ty děti, aby pochopili ty souvislosti v té přírodě, co se děje, proč se to děje, co nám co ukazuje a to všechno chci těm dětem předávat.
0: Je velký zájem právě o tu přírodu a chodí děti hodně. Viděla jsem tady fotografie a tam těch dětí bylo, mezi kterými jste byl vyfocený, takže to vypadá, že zájem je.
1: Zájem je obrovský a to byl i důvod, který mě přivedl k tomu, že toto léto prvně vlastně budeme pořádat i příměstský tábor, protože máme řadu akcí pro ty děti v podstatě přes celé prázdniny. Máme nesčetně, já to vždycky nazývám dny smyslivosti, kynologií a sportem, kde vlastně děti se seznámí s tou přírodou, zároveň s tou myslivostí, zároveň s tou myslivostí se váže i ta kynologie, protože správný myslivec má mít

0: psa, že jo, protože když nemá psa, říká se, že to je poloviční myslivec. Ne, to bych bral trošku s nadsázkou. A takže tohle to všecko těm dětem v podstatě vysvětlím.
1: Takže letos poprvé příměstský tábor. Co všechno tady na děti ještě čeká, když tady, je to týdenní, nebo jak dlouho mohou navštívit ten váš tábor?
0: Budeme mít dva turnusy, jsou vždycky týdenní a vymysleli jsme a bude se taková ta hlavní část toho tábora, ta celotáborová hra bude Hubertova cesta. Protože Hubert je patronem myslivců, samozřejmě máme i mnoho dalších patronů, ale prostě rozhodli jsme se, že to pojmenujeme Hubertova cesta, takže na děti budou čekat různé soutěže, kvízy, zároveň i poznávání té přírody. Bude to v lokalitě, kde vykonávám i právo myslivosti, takže vezmu děti do lesa, ukážu jim, kudy zvěř chodí, aby až sami půjdou, mohli třeba poučovat i svoje rodiče a říkat, helejte, tamhle ten pán myslivec, nebo ten Jarda, u kterého jsme byli na tom táboře. Vidíš, mami, ten nám říkal, že tadyhle tudy podívej a tudy chodí srnka a tohle to je od prasete a tohle to je od Daňka a tak dále a tak
1: skvělý
0: dále.
1: Skvělý nápad. No, odloží ty mobily konečně asi.
0: No je to pravda, tak já bych jako nejsem úplně zásadně, samozřejmě nová doba, technologie jsou důležité, děti by se to měly naučit ovládat, ale neměli by zapomínat na tu přírodu a neměli by zapomínat i na tu komunikaci, aby byli schopní vlastně i mezi sebou komunikovat a i na to ten tábor bude zaměřený. Jo, ten tým bude muset komunikovat spolu, spolupracovat spolu a to je to, co třeba dneska vidím, že v té společnosti pomalinku mezi těmi dětmi začíná chybět.
1: Chybí,
0: a chtěl bych jim to ukázat a vrátit zase zpátky.
1: No, skvělá myšlenka. Já ještě zůstanu u toho myslivectví, protože vy jste členem Českomoravské myslivecké jednoty. Teď jsme se také dozvěděli, že dětem radíte i z té myslivosti hodně. Co ty dělají myslivci?
0: Ano, jsem myslivcem a teď už vlastně tento rok slavím 18. narozeniny, takže už jsem plnoletým myslivcem.
1: Ano, tak to blahopřejeme.
0: A no tak my myslivci, tak postarali jsme se o krmná zařízení, ty jsme vyčistili, všechno jsme vlastně si připravili na tu další sezónu. No a teďka je na nás, abychom hlídali revír, protože je období, kdy se rodí hodně mláďat. Snažíme se samozřejmě trošku poučovat i lidi, i pejskaře, prostě teď je opravdu období, kdyby pejsek neměl jen tak z Bůh darma běhat někde na volno, protože hrozí velké nebezpečí, že prostě to mládě přijde potom k úhoně, anebo i samotná matka jakéhokoliv zvířete. A v podstatě chodíme a monitorujeme a koukáme.
1: Ano, a v létě budete koukat s dětmi.
0: V létě budeme koukat s dětmi a samozřejmě to nám bude začínat srnčí říje, takže budeme i koukat na ty srnce.
1: Bude to zážitek. Jaroslav Filip byl naším dnešním velice milým hostem. Děkujeme i za tu práci s dětmi, která je určitě nesmírně jako bohulibá. No a přejeme tedy krásné léto i na tom příměstském táboře. Mějte se hezky a zase někdy v rádiu na shledanou.
0: Na shledanou a taky přejem všem posluchačům krásné léto a hezké prázdniny.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: teď je tu dobrá rada Ládi Hrušky, na kterou jste v pátečním čase také zvyklí. Korková zátka není prý odpad, je to přírodní poklad pro náš domov i zahradu, alespoň tak to vidí právě Láďa Hruška. Tady jsou jeho slova.
1: Korek je mistr v zadržování vlhkosti a provzdušňování. Dobrá rada první tedy zní. Nakrájejte zátky na kolečka a smíchejte je se zeminou v truhlíku. Půda zůstane kyprá a kořínky budou dýchat. Typ druhý. Potřebujete drenáž? Celé korky naskládejte na dno květináče, zabráníte hnilobě rostlin a ušetříte za substrát. A drcený korek spolehlivě udrží vlhkost a neplesnivý. A dobrá rada do třetice. Máte doma mšice nebo slimáky? Korek obsahuje suberin, který tyto škůdce odpuzuje. Rozdrcený korek kolem rostlin funguje totiž jako ekologický obranný val. Je to příjemný, přírodní, 100% rozložitelný materiál, takže se nebojte ničeho nic. A co víc, korek také pohlcuje pachy. Hoďte pár špuntů do lednice nebo do botníku, takže až příště dopijete, korky pozbírejte a recyklujte. Příroda i vaše kytky vám poděkují a hezký den vám přeje Láďa Hruška.

0: Věřte, nevěřte.
1: 9 hodin 33 minuty posloucháte páteční Habaděj. Hosté do kavárny, odkud pro vás vysíláme, přicházejí, je jich s tím dál více. Zatím jsou to, jak se tak dívám, téměř samé ženy až na jednoho muže, no ale to vůbec nevadí. Ono to bude dnes o ženské kráse v té 10. hodině, tak není divu. Ale v tuto chvíli jsem se nechala inspirovat 11. hodinou, kdy přijdou do našeho vysílání mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal, a připravila jsem si soutěžní otázku právě s tématem, o kterém si budeme povídat, tedy balónového létání. Než se tak stane, ráda bych připomněla telefonní číslo 726 46 46 46 anebo e-mail, na který budete moci psát studio.hradec@rozhlas.cz. Pravidla hry, řeknu vám zprávu, vy posoudíte její důvěryhodnost, potom řeknete ano nebo ne. Pokud řeknete i svůj názor, ještě přidáte něco dobrého, budeme i o to radši. No a my na základě vašich odpovědí vylosujeme jednoho z vás a tomu dnes věnujeme nabíjecí USBčko, tedy kabel 3 v jednom s logem Českého rozhlasu. A pak tu mám krásnou cenu, 2 vstupenky na recital Karla Plíhala. Bude součástí koncertního léta na Orlici 2026 17.6. od 19. hodin. Je to areál Slezské plovárny tady v Hradci Králové. Vstupenky máme tady v rozhlase, cena jedné je 380 korun, takže krásný zážitek vás čeká, pokud tuto cenu vyhrajete. Tak to jsou naše dvě ceny, věnujeme je jednomu soutěžícímu, tak si to s námi vyzkoušejte. A já už se dívám na tu zprávu, kterou jsem vyhledala. Říkala jsem si, když to balónové létání, tak vyzkoušíme vaše znalosti. A já se vás ptám, věříte tomu, že první lety zaznamenané nad Hradcem Králové se datují do roku 1901 a že velké vzrušení zavládlo ve městě konkrétně 10. května, když se nad městem objevil balón arcivévody Leopolda Salvátora. V koši byly prý 4 osoby, jednou z nich byl velitel vzduchoplavecké školy ve Vídni, setník Hinterstreusser, no a krátce popoledni tenhle ten balón prý přistál v Miletíně. Celkem pak v něm uletěla posádka 360 kilometrů. Věříte? 1901, první let nad Hradcem Králové, 10. května, kuriozita, Leopold Salvátor, Hinterstreusser, což je setník tedy vzduchoplavecké školy ve Vídni, no a posádka uletěla 360 kilometrů, balon skončil v Miletíně. Tak, paní Evo.
2: Já vím, že teda létání je krásné, protože jsem ho jednou zažila, ale já vám dneska teda nevěřím. Mně se teda zdá těch 360 kilometrů hodně daleko.
1: Hodně daleko.
2: Jo, já jsem teda letěla hodinu, jestli jsme uletěli 20, a bylo to krásný. Jo.
1: Dobře, tak a ještě mi řekněte to létání, kdy jste si zaletěla, vyletěla balónem?
2: No, letěla jsem asi tak 3 roky a... Před 3 lety, ale lítalo se ráno hned, nějako 6:30, vycházelo sluníčko tamhle nad Hradcem, mm-hmm. A pán se ptal, kam chceme letět, a stejně jsme byli závislí na větru, takže pak jsme letěli nad středem města a doletěli jsme na Dolní Přím. A když potom nás pasovali, tak jsme byli teda, že jo, z Dolního Příjmu.
1: Tak jste baronka nebo hraběnka.
2: Ano, a jeden z těch pasažerů se ptal, jestli jsou k tomu také nějaké polnosti. A on říkal, ano, 2 metry nad zemí je všechno vaše. Takže to je hezký, bylo to moc hezký.
1: Děkujeme tolik tedy naše posluchačka paní Eva, pravidelný host kavárny. No a teď už tady ty telefony. 726 46 46 46. Koho tam máme? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak do nám. Ano, posloucháme, věříte zprávě?
3: Já dneska budu věřit.
1: Budete věřit. A kdo nám volá a odkud?
3: Slávek z Hronova.
1: Tak a Slávku, letěl jste někdy také už balónem?
3: Ne, neletěl a už to ani nemíním zkusit.
1: Nemíníte zkusit, no. Dobře, nechám to na vás. Děkuji mnohokrát za názor, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Zkusíme další telefon, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A kdo je teď? Halo. Na lince, dobrý den, ano, odkud nám voláte?
4: Pan Josef pod Krkonoší a já vám tentokrát taky nevěřím.
1: Taky nevěříte? Taky těch 360 ne. kilometrů?
4: No, jedna je ta velká vzdálenost a jednak většinou fouká západní vítr, takže letí na druhé straně.
1: Aha, dobře. A vy jste někdy letěl, to už mluvíte z vlastní zkušenosti?
4: No, neletěl jsem, ale myslím, že to tak asi bude.
1: Ano, ano, dobře. Takže my děkujeme za názor, no a uvidíme, jestli se ještě někdo

0: 9 hodin 48 minut, posloucháte Páteční Habaděj, vysíláme pro vás z naší rozhlasové kavárny, kde už vládne krásná nálada, už tady jsou ta kafíčka na stole a něco dobrého na zub, ale my teď soutěžíme a hrajeme o velmi hezké ceny, jednak vstupenky na Karla Plíhala a potom také o takový šikovný kabel, který se vám může hodit, USBčko, takže pojďme na ty správné odpovědi, nebo i nesprávné, vedle mě už produkční Radka Šubrtová. Ahoj Radko, dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Minule se nám po tobě stýskalo, takže už si se nám vrátila.
1: Děkuju, vzpomínala jsem na vás.
0: Tak pojďme tedy na ty odpovědi. Já ještě připomenu, na co jsme se vás ptali v naší soutěžní otázce, protože nechali jsme se inspirovat hosty po 11. hodině, kdy budeme mluvit o balonovém létání. A ptala jsem se, jestli věříte tomu, že první lety u nás tady v Hradci Králové byly zaznamenané už v roce 1901 a že bylo velké vzrušení 10. května, kdy se nad městem objevil balon arcivévody Leopolda Salvátora a že jednou z těch osob čtyř, které letěly, byl také velitel vzduchoplavecké školy ve Vídni Setník Hinterstreusser, no a že krátce popoledni tenhle balon přistál v Miletině a celkem se uletělo, ta posádka celkem uletěla asi 360 kilometrů nebo přesně. Tak a teď tady ty odpovědi.
1: Napsal nám na pan Petr. Nevěřím, myslím, že uletěl daleko víc kilometrů. Paní Jiřinka Strutnová také nevěří a píše, že je naší věrnou posluchačkou. Marek ze Zliče, nevěřím, neuvezl by tolik paliva. A pan Josef také nevěří a píše, že 360 kilometrů to by musel letět s větrem o závod. A jediný, kdo věřil, je paní Martina Vobořilová.
0: Ano, ano. A teď ještě přistál tedy, přiletěl k nám ještě jeden názor. Dobrý den, dnes věřím, i když ta vzdálenost 360 kilometrů je až nepředstavitelná, protože při hodinovém letu s panem Hembalem, kterého tímto zdravím, a s mými rodiči jsme doletěli z Louky u nemocnice, kde je dnes parkoviště, sotva k českému Meziříči, ale byl to úžasný zážitek na celý život a v budoucnu si ho chci zopakovat i se synem a vřele doporučuji všem, kteří milují nádherné výhledy a špetku dobrodružství. Všechny příznivce nevšedních zážitků zdraví hraběnka Markéta. Tak my mnohokrát děkujeme paní hraběnce za to, že nám napsala. A my to dneska uděláme fikaně, viď Radko?
1: Ano. Ani já bych nevěděla správnou odpověď.
0: No, my jsme si řekli, že vám správnou odpověď řeknou mistři balonového létání po 11. hodině. Tak všichni, kteří jste napsali, jste ve hře. Až do té 11. hodiny, kdy přijde David Línek a kdy přijde Jiří Hembal a oni nám to také odborně vysvětlí. Těšíme se na to velice a jsem ráda, že vás balonové létání baví, zaujalo a pokud třeba jste si také někdy vyletěli balonem a nebo si chcete na něco zeptat, můžete využít stále té adresy, kterou jsme měli teď na soutěž, tedy studio.hradec@rozhlas.cz a můžete se našich hostů na cokoliv zeptat. A to platí i v případě mého prvního hosta po 10. hodině, jak já říkám, královny estetické medicíny Petry Řehořkové, která už dorazila a která se těší na to setkání s vámi po 10. hodině. Takže naše hosty znáte, soutěžní otázku také, odpověď vám řekneme, jak už jsem slíbila, po té 11. hodině. No a teď si tedy ještě chviličku zahrajeme. Čekají nás zprávy a s Tomášem Myslivečkem a po nich už tedy host Petra Řehořková, se kterou si budu povídat o kráse, o cestě za krásou, ale i o jejich hereckých zážitcích. Zkrátka bude toho hodně, také knížka Obyčejná bohyně nás čeká. O tom všem tedy za malou chvíli. Hezký poslech.

0: Je 10 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dobruška dnes hostí Den pro rodinu. Začíná akce Cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou a dnes bude postupně přibývat oblačnost. Zprávy má a pěkné dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj dnes od 13 hodin v Dobrušce pořádá Den pro rodinu. V archlebových sadech budou návštěvníkům k dispozici informace o sociálních a návazných službách pro rodiny, seniory i lidi se zdravotním postižením. Do programu se zapojí například farní charita Dobruška, domov Dědina, organizace Pferda nebo úřad práce. Součástí programu budou také soutěže pro děti, praktické workshopy pro rodiče a prezentace krajské kampaně Než klikneš, která upozorňuje na rizika internetu a sociálních sítí. Experimentální archeologové ze Všestar se dnes vydali na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjela směrem k Alexandropoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Odtud pak vyrazí po Egejském moři směrem na řecký přístav Volos. Během 14-denní plavby urazí posádka přes 400 kilometrů. Hlavním cílem páté experimentální expedice je vyzkoušet ručně tkanou plachtu z líka, vysvětluje její vedoucí Radomír Tichý.
2: Tomu tématu vítr a směr větru a použití plachty je volená i úplně celá ta trasa, protože s velkou pravděpodobností by tam měl být zadní nebo zadoboční vítr. Není to ale vždycky, takže tam pořád to štěstí nebo riziko, nebo jak bychom to chtěli nazvat, hraje roli. Ale hlavním tématem je plachta.
1: Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například na webu akce nebo tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
3: Víte, že těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř pak ale skore otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
4: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
1: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2.
0: Počasí.
1: Během dnešního dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku je kvůli opravám povrchu do 20. června uzavřena silnice 3. třídy mezi obcemi Soběraz a Újezdec. Objízdná trasa vede přes železnici a Siřenov.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Také 4 minuty po 10. hodině pokračuje vysílání z naší rozhlasové kavárny District 5. Já jsem slíbila velice milého hosta po 10. hodině. Přijel, dorazil z Prahy a já se velice těším, že o cestě za krásou a úspěchem si budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, ale také herečkou a autorkou knihy Obyčejná bohyně. Je toho hodně, doufám, že všechno do té jedné hodiny stihneme. Přeji vám hezký poslech.

0: host Lady Klokočníkové.
1: A jsem velice ráda, že v tuto chvíli už mohu v naší rozhlasové kavárně přivítat dle slibu Petru Řehořkovou, která dorazila z Prahy. Dobrý den.
2: Krásný den všem posluchačům i vám.
1: Dobrý
3: děkuju,
1: den.
3: Děkuju,
1: ano.
3: Děkuju.
1: Zakladatelku Petra Klinik, estetická medicína, řekne-li se Petra Klinik, ale také psycholožka, herečka, no a autorka knihy Obyčejná bohyně, o které si budeme za malou chvíli povídat. Paní Petro, když jsme si spolu domlouvali ta témata dnešního setkání a já vám řekla, že v souvislosti s vaší novou knihou Obyčejná bohyně se setkávám s přáním žen, že by také chtěli být bohyně. Vy jste mi řekla, všechny jste bohyně.
2: A je to tak.
1: Pojďme to vysvětlit.
2: A tak přátelé, já si myslím, že každá žena je bohyně, protože už jenom tím, že má ten dar rodit děti, že má ten dar se starat o muže a dobře to dělá, tak vlastně samozřejmě zvládá v tom životě, pojďme si říci, daleko více strastí a slastí, možná také i než muži. A myslím si, že ať už ta bohyně v nás, která v nás opravdu v každé je, dříme něčím, co vyzařujeme kolem, ať už je smutná, ať už je veselá, ať je úspěšná, nebo se jí zrovna nedaří, tak prostě stále je to bohyně a já si na tom trvám.
1: A my se na ty bohyně těšíme dnes během hodiny, kdy si budeme povídat, ale protože jste poprvé v naší rozhlasové kavárně, tak tu pro vás máme tradiční dotazník, takže dovolte náš minutový dotazník.
2: Ano.
1: Který kosmetický přípravek nesmí chybět ve vašem nočním stolku?
2: Tak u mě je to rozhodně můj kolagenový gel, který si nechávám už řadu let vyvíjet a vyrábět, a který se dává na obličej, krk a dekolt a perfektním způsobem tu pleť vyhladí a vlastně stane se to, že se v noci nezmuchláte.
1: A výborně, děkuji. Rada pro dámy. Jaký módní trend byste nejraději poslala do starého železa, kdybyste mohla?
2: Tak rozhodně by to bylo nějaké takovéto trhání chloupků, ať už jakýmikoliv přípravky, pinzetkami sami vytváříme, anebo dokonce v arabských zemích to dělají pomocí takových nitek a tu pleť to velice poškodí, to bych dala pryč. Rozhodně některé druhy už chemických peelingů, to už je také dneska přežitek zbytečný a také takové ty různé obrovské podtlakové procedury v oblasti stehen, které nám třeba spíš to podkoží podtrhají, tak, mm-hmm. tak takové bych asi už ne.
1: Děkuji. Na co ženy při péči o sebe asi nejvíc zapomínají?
2: Zapomínají na jedno důležité pravidlo. Méně je někdy více.
1: Ano. Kosmetický zákrok, který vás nejvíc baví, je nějaký?
2: Tak pro mě určitě, protože jsem zrzavá, pihovatá, tak je to tuliový laser.
1: Třeba potom vysvětlíme.
2: Ano.
1: Co vám zaručeně dodá energii po náročném dni?
2: Jsou to lidé a pořád jenom lidé. V jakékoliv formě, pokud jsou pozitivní, tak je to ještě lepší, ale rozhodně se neubírám do samoty, ale mám ráda setkání s lidmi všeho druhu, všech povah a všeho nadšení.
1: S kým byste se chtěla v životě setkat, kdybyste mohla?
2: Tak tady mě napadá to, že spíš s kým už se setkat nemohu a už se s ním nikdy nesetkám, ale víceméně asi s těmi lidmi, se kterými se setkávat chci, se potkávám a to je to důležitý.
1: Mm-hmm, děkuji. Co vás v poslední době potěšilo?
2: Tak rozhodně pozvání sem do rádia.
1: Tak to jsme rádi. Máte nějaké životní motto?
2: Ano, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
1: A když se řekne Hradec Králové?
2: Tak si vybavím studium farmacie mého brášky.
1: A když se řekne rozhlas?
2: A když se řekne rozhlas, tak si vybavím cesty v autě, když jsem sama a mohu ten rozhlas poslouchat jako svého přítele na cestách.
1: Tak v Českém rozhlase Hradec Králové vás ještě jednou vítáme, děkujeme a tahle písnička je pro vás.
2: O, děkuji.

0: připomínám, že posloucháte Páteční Habaděj. Naším hostem dnes Petra Řehořková, která dlouhodobě patří k vyhledávaným odbornicím v oblasti estetické péče, tvarování problematických částí lidského těla. Je toho velmi mnoho. Jste také čerstvě psycholožka, ano, vystudovaná, paní Petro. No a hrála jste dokonce ve filmech. To všechno dnes probereme, stejně jako knížku, která tu před námi leží a o kterou už tady dámy projevily zájem, Obyčejná bohyně. Ale pojďme tedy začít od začátku, jak se to stane, že se zdravotní sestřička stane tedy zakladatelkou Petra Klinik a toho všeho a stará se o krásu žen.
1: Tak to je vlastně popsáno v knize Obyčejná bohyně, nebo alespoň tak jako ze stručnosti. Ale samozřejmě já jsem v životě neměla ambice mít takovouhle krásnou kliniku plnou tak báječných kolegyň a lidí, kteří do ní chodí. Ale myslela jsem si, že se prostě budu v rámci svojí mateřské dovolené tak jako starat o lidi, kteří se chtějí starat o sebe jako já, a tak jsem cvičila aerobik a spinning a dělala jsem různé věci, založila jsem svoje fitko a najednou se to strašně rozjelo, najednou jsem zjistila, že těch lidí je mnohem více, kteří by chtěli, aby se o ně někdo staral, a vlastně víceméně náhoda a moje hodně takové to čtení si tenkrát v časopisech, tenkrát ještě nebyl internet, je to přece jenom 25 let, kdy jsem kliniku založila, tak jsem prostě četla a najednou jsem si říkala, ale teď to musí ještě jít nějak jinak, ještě něco přece musí být mezi cvičením a stravou, co nám pomůže. A protože jsem z Karlových Varů a věděla jsem, že jsme používali vlastně léčivé prameny, používali jsme slatinu, používali jsme vlastně bahna a všechno možné. A také se tam poprvé začaly objevovat různé typy takových těch laserů, úplně takové ty prvopočátky. A tak jsem se o to začala zajímat a prostě víceméně osud a moje zvědavost mě zanesla až sem. Mm-hmm.
0: Ta estetická medicína jde milovými kroky. Mění se i ideál ženské krásy z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že ideál ženské krásy se asi úplně nemění. Možná by na tohle měli odpovědět spíše muži, ale spíše my si myslíme, že se musíme měnit podle nějakých trendů současných. A já si pořád říkám, jestli to není škoda, jestli skutečně ta žena, každá ta žena, jak se říká, je krásná, a je to tak. Akorát vlastně je potřeba si to, aby si to uvědomila a aby prostě v sobě našla to, co jí se líbí, a tím pádem bude tu krásu vyzařovat. Hmm.
0: Já jsem si říkala, že v poslední době už se tolik neoperuje. Ty plastické operace ustupují právě těm laserovým operacím, že ta estetická medicína vlastně jako trochu ženy uklidní, že nemusím na tu operaci, protože tenhle laser a tenhle, a jejich tady obrovské množství, že tady vyznat se v tom asi také dá zabrat.
1: Ano, to máte pravdu. A je to spíš i tím, že vlastně začalo boom plastických operací. Ale ty ženy po té plastické operaci, jak samozřejmě také stárnou, protože plastická operace nám samozřejmě nezaručí, že budeme do smrti, už ty víčka se nikdy nevytahají, nebo ty prsa nespadnou, nebo něco. Takže samozřejmě najednou si začínáme uvědomovat, že ani ta plastická operace nám nezaručí, že to bude prostě na dalších 50 let vypadat stejně. A najednou ty ženy začaly zjišťovat, že vlastně i přesto, že mají plastickou operaci, se o sebe musí starat. Ale už nechtějí třeba na další plastickou operaci a řeknou si, tak já si dopomohu něčím jiným. A tak začínají právě si i dopomáhat právě lasery nebo třeba po liposukcích radiofrekvencí. A naopak, my spolupracujeme se spoustou plastických chirurgů, kteří i doporučují, aby ženy po plastických operacích nebo po těchto úpravách docházely na ty neinvazivní či mírně invazivní procedury právě proto, aby ten výsledek si zachovali co nejlepší a co nejdelší. Uh-huh. A tady v tom se vlastně ruku v ruce tyto dvě vlastně odvětví, tato dvě odvětví potkávají. Mm-hmm.
0: Které jsou asi ty nejčastější estetické operace, se kterými vy se setkáváte?
1: Myslíte plastické nebo estetické?
0: Takže estetické zákroky.
1: Takže rozhodně je to neinvazivní metody hubnutí, kdy se vlastně rozehřívá tuk pomocí radiofrekvenční vlny. To je asi takové opravdu nej za těch 25 let, protože samozřejmě ty přístroje už jsou dneska úplně jinde. To samé je právě, jak jste zmínila, lasery, protože jsou je mraky laserů, a jako opravdu jako klient, vy jako klient, který není v tom zběhlý, nemáte možnost se v tom zorientovat. Nepomůže vám ani AI, neraďte se s nikým, protože to skutečně je nejlepší, aby odborník vždycky jakoby poznal, jaký laser použít a jaký je pro vás zbytečný. A dnes již existuje řada laserů, které jsou velmi šetrné, udělají tolik práce jako ty původní, které spalovaly. a navíc se mohou třeba používat i přes letní měsíce. Samozřejmě je to velmi individuální a je potřeba s klientem promluvit a edukovat ho, co má dělat a co nemá dělat, ale už je takováhle možnost vlastně po celý rok pracovat s těmi lasery.
0: Mm-hmm. Říkáte po celý rok, rozdělují se ještě ty estetické zákroky, abych byla přesná, na ty na podzim ano, v zimě ano, v létě ne, anebo už se to všechno vyrovnalo a je to vlastně úplně jedno, kdy nějaký ten estetický zákrok žena podstoupí?
1: Já vám to řeknu asi úplně lidsky, je to úplně jedno, protože jedná se o to, že dnes spousta lidí jezdí na dovolenou v zimě, lítá se do teplých krajin, lítá se do exotických zemích a nemůžeme říct, tak to budeme dělat v zimě a najednou zjistíte, že jede někdo do Thajska jako na Vánoce. Takže samozřejmě je to individuální, může se pracovat celý rok, pokud máte opravdu zařízení, která to umožňují, lasery, které se dají použít, tak je to možné, ale je to opravdu o tom se poradit, nepřečíst si, v zimě to nejde, v létě to nejde, opravdu dnes jde všechno dělat vždycky, ale s tím, že osobně poradíme, co dělat a co nedělat, tak jak jsem to řekla před chviličkou.
0: Mm-hmm. Stane se někdy, že ženu odradíte od některého zákroku, o který žádá, protože máte pocit, že třeba je to zbytečné?
1: Rozhodně.
0: Že to není potřeba, že někdy chceme mnohem víc, než je třeba.
1: A spíš teda se mi stává to, že tím, že my třeba máme na klinice přes 300 zákroků a samozřejmě i v tom je těžké se zorientovat a je to takové to, že někdy vidíme, tahle herečka byla na tomhle tom zákroku, já to chci taky. A klientka s tím přijde a já řeknu, ale pro vás se to nehodí, pro vás jsou to vyhozené peníze. Pokud chceme řešit ten problém, co chceme, tak zvolíme jiný typ ošetření. Je to samozřejmě o důvěře té klientky, zdali nám uvěří, ale je vždycky dobré se přijít osobně poradit a ukázat se a říct, hele holky, myslela jsem si, že bych mohla jít tady na ten 4D lifting. A já řeknu, a pro vás jsou to vyhozené peníze, pojďme radši udělat tady tekutý lifting od naší paní primářky.
0: Petra Řehořková je naším dnešním hostem. Teď si chviličku zahrajeme a potom už se podíváme na obyčejnou bohyni, tedy knížku, kterou jste napsala a která je i o vás.

0: to byla Lenka Filipová, kterou jsme zahráli pro mého milého hosta Petru Řehořkovou. Norské dřevo se jmenovala tahle písnička. A vy jste mi říkala, Lenka Filipová mě provází celý život.
1: Ano, je to tak, protože já miluji české písničky a už jako i malá, opravdu jako desetiletá holka jsem milovala naše české zpěváky, takže Lenka Filipová patří mezi ně jednoznačně.
0: Tak jsme si to teď vychutnali i společně se všemi dámami tady v rozhlasové kavárně. No já bych se konečně dostala k té knížce, o které jsme mluvili v úvodu, Obyčejná bohyně. A začala bych tedy tím, co mě zaujalo. Úspěch, který bolel, ztráta, která ochromila, láska, která zachránila, paní Petro. Takže pojďme rozklíčovat tyto tři věty.
1: Tak knihu Obyčejná bohyně vlastně se mnou sepisovala Eva Toulová a dala jí tento název. Když jsme se spolu setkali vlastně při psaní první kapitoly, tak mi napsala SMSku, už mám název, a poslala mi to. A řekla, že to je hezoučký, tak já totiž miluji žítkovské bohyně, miluji vlastně knihy o bohyních, takže aniž by to Eva tušila, tak opravdu se jakoby trefila do toho mého počínání si v životě. A nicméně tuto knihu jsme začínali psát s Janičkou Paulovou, nebo ne tuto, ale vlastně před 10 lety jsme s mojí kamarádkou a vynikající herečkou Janou Paulovou se domluvili, že by mi sepsala o mém životě knihu. Mělo tam být něco, co je tady v téhle knize, bylo toho o dost méně. A chtěla jsem to spíš jako sepsat jako profesně, jako to, co vlastně, jaké jsou trendy, wellness, cítit se dobře, jakým způsobem vlastně se posouvá ta estetika a tak, co jsem vlastně toho byla plná. A začali jsme psát a Jana Paulová mi tenkrát říká, hele, víš co, vykašlám se na to, protože zatím nemáš co říct, počkej si za 10 let, až ti bude 50, tak to pojď napsat. A já tenkrát si říkám, ježiš, 10 let budu čekat, co se tak jako může stát za 10 let, teď to jako teď přece děti už mám, nic rodit nebudu, prostě všecko. A teďko úplně mě mrazí, jak teď o tom mluvím, tak mám úplně takový ty motýly v břiše, jak ta Jana měla pravdu, to Janičko, moc tě zdravím.
0: Pojďme tedy říci, ta knížka je tedy o vašem životě, ale zároveň z ní vlastně čiší ty rady, které všem, kteří si ji přečtou, dáváte.
1: Je to tak, protože vlastně v životě mě potkalo strašně moc těžkých chvil. Klientky, které mě znají, kamarádky, přátelé, kteří mě znají, tak to vědí. Vy ostatní si to můžete v té knize přečíst a vlastně tím, jak jsou sociální sítě a člověk je v médiích a otevřeně se tam hovoří o těch některých problémech, které vás potkají, ať už jsou pravdivé nebo prostě nějakým způsobem zkreslené, to už samozřejmě neovlivníte, tak se na vás obrací spousta lidí, kterým se třeba stalo něco podobného, nebo kteří chtějí pomoct, kteří řeknou, hele Petro, mně se stalo to samé, co vám, jak je možný, že můžete dál fungovat, že normálně pracujete, že dál fungujete s dětmi, s kolegy v práci, že se dokážete studovat, že dokážete se smát, jak je to možný, já to potřebuju taky. Jo, a já jsem si pak jako odepisuju vždycky každému na tom Instagramu a říkala jsem si, jestli to nebylo by dobré právě shrnout to do nějaké knihy, která třeba pomůže někomu si říct, hele, teď já vlastně po přečtení té knihy si řeknete, já vlastně jako na tom nejsem tak špatně, jo, teď mě se vlastně třeba tolik až neděje, nebo i když se mi děje, tak já to prostě taky zvládnu, protože je potřeba jít dál. Na tom světě jsme jenom jednou, ten život je jenom jeden, nemáme zodpovědnost jenom sami za sebe. A víceméně je to takový i trošku návod, možná odpočinek, možná trošku útěk někam jinam od těch našich myšlenek, tak jak mi to teď chodí třeba od žen jako zprávy z dovolené a z toho mám největší radost.
0: Já se tady dívám, naděje umírá poslední, takže ta naděje v té knížce určitě je.
1: Určitě, každopádně. A hlavně si uvědomte, že ta nikdy nekončí. Že to není o tom, že teď někoho potkáte, je vám krásně a teď si řeknete, a teď to bude takhle dalších 30 let. Vy víte, a už jsem to teď tady zmínila, že během těch 10 let se mi ten život otočil opravdu vzhůru nohama. Od té doby, co jsme psali s Janou, až po dobu, než jsme psali s Evou. A samozřejmě každá z nás ví, že ten život je plný kotrmelců a že to, co je dnes, může být zítra jinak. A proto užívejte každého dne, věřte, že může být vždycky líp a to, co vás potkalo, berte jako lekci, ale běžte pořád dál.
0: Píšete v ich formě, jak se tady dívám, ano. Je ten humor to, co vás v životě drží nad vodou? Protože vím, že o vás říkají, že Petra Řehořková to je člověk, kterému nechybí humor, ráda se směje, má ráda přátelství, kamarádství.
1: Ano, je to tak, ten humor je strašně potřeba. Já tady občas používám i černý humor a musím říci, že v té oblasti té hrozné tragédie, která mě potkala, tak musím říct, že poprvé v životě, že černý humor mi asi nejvíc pomohl. Mm-hmm. Opravdu. A i když to jako probírám se svými třemi syny, tak kolikrát si jako říkám, kluci, není to už moc, nejsem už jako přes čáru. A moje kolegyně v práci se taky vždycky smějou. Ale je vždycky hrozně na těch lidech vidět strašná úleva. Jakože vlastně vy vidíte, že ten člověk to tak bere, že prostě to všechno tak už přijímá a v momentě toho černého humoru bohužel, jako se dá říci, že ta úleva opravdu přichází.
0: Petra Řehořková je naším dnešním hostem. Já jsem slíbila, protože je tady hodně dám v kavárně, že také budou dotazy. Tak paní Petro, teď si chviličku zahrajeme a potom dáme prostor tady našim posluchačkám, aby se vás taky na cokoliv, co je zajímá.
1: Tak rozhodně, těším se.

0: Je 10 hodin 35 minut, posloucháte Páteční Habaděj, vysíláme z rozhlasové kavárny. Dnes početná skupina dam přišla na našeho hosta po 10. hodině Petru Řehořkovou, protože si povídáme o kráse, hledáme možná elixír krásy, k tomu se ještě dostaneme, ale já jsem slíbila ty dotazy, tak abych na ně nezapomněla, no ale začnu tím, že před vámi paní Petra sklenice vody, tady dámy mají skleničky vína, lahodného, bílého, tak co na to odbornice na krásu a zdraví?
1: Rozhodně víno je určitě dobrý elixír mládí a zdraví a hlavně pohody, pokud se nepřehání. Já tady víceméně spíš nepiju, velmi málo, velmi malinko a musím říct, že vždycky moje holky, když někde jsme na nějaké akci a já vidí, že piju vodu a dávám si to právě do skleničky se stopkou, aby mě nikdo nebuzeroval, že nepiju víno, ale že piju jenom vodu, tak vždycky říkám, se mnou je víc sranda, když piju tu vodu. Pokud piju víno, tak usínám.
0: Tak zdravíme holky, což jsou vaše kolegyně.
1: Zdravíme moje kolegyňky na kliniku do Prahy, protože poslouchají teď
0: Český rozhlas. Ano, tak vás zdravíme, možná zatleskejte, aby věděli všichni,
1: pro ně, protože oni jsou skutečně fantastický tým a já jim moc děkuji.
0: A za chvilinku vám pošleme také písničku od Kluseninu, protože si ji tady paní Petra pro vás přála, ale předtím ještě naše paní Věra položí dotaz, tak prosím.
2: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak se díváte na to, že na kvalitu pleti si myslím já, že je důležitá výživa, to, jak se stravujeme, to si myslím. A potom bych se chtěla zeptat, jestli na odstranění vrásek, teda už v mém pokročilém věku, by byl možný laser, anebo myslím si, že možná člověk by se měl vyrovnat s tím, že stárne.
0: Tak jak to
1: tak,
0: je?
1: Výživa má rozhodně vliv na všecko. Na všecko. 80% dámy všeho je jídlo. Ať už jak vypadáme a tak. Ale samozřejmě nadarmo se neříká, jste to, co jíte, ale víceméně samozřejmě na to vrásnění té pleti, nebo úplně ta kvalita té pleti je podmíněna hodně i geneticky a tím, jak spíme třeba například. Jo, opravdu ten spánek, těch 8 hodin spánku u někoho déle, u někoho méně, udělá hodně moc. Spíše než spánek jako takový, že máme zavřené oči a spíme, tak poloha, ve které spíme. A já vždycky říkám, a moje kamarádka nejlepší Jolanka se mi směje, a i Šárka, která je tady se mnou, když jsou se mnou někde na hotelu, že spím jak mrtvola, jo, prostě na zádech a absolutně se snažím nepřetáčet. Je to těžký se to naučit, ale je to fantastický, protože ta pleť samozřejmě, pokud je nahňácaná někde v polštáři, tak se nám zvrásí. Jo, na dekoltu, v obličeji, na krku. Záda se nám nezvrásní. Všimli jste si někdo, že má vrásky na zádech? Jako z toho ležení? Já teda nevím, doufám, že ne. Teďko musím říct, poprosit ty moje holky, aby se mi podívali na záda, jestli nemám zvrásněný záda. Ale nicméně rozhodně pro vás doporučím, určitě by byla hezká kombinace. Laser je fantastická věc, protože lasery dokážou tu pleť velmi rychle navnadit, velmi rychle posílit, zpevnit a samozřejmě i sjednotit ten barevný tón. Můžeme použít několik kombinací, je to vždycky individuální, můžeme si s tím hrát, není to vidět hned, je to ale vidět během pár týdnů, měsíců a když se chodí pravidelně, tak tu pleť opravdu udržujete nádherně pevnou a hladkou.
0: Takže paní Věro, rady jste dostala. Děkujeme za ně, paní Petře. Paní Blanka tady má také asi dotaz.
3: Já mám dotaz spíš vzpomínku na to, jak vy jste byla hostem před 4 rokama u Tomáše Magnuska v jeho show a vyprávěla jste nám, takže já už dneska jste tady poprvé v rozhlase, já jsem si vás mohla vyslechnout teda v té dobrušce. Vy jste tam tenkrát přinesla pro něho dárek a ten se skládal s tím, že se přinesla celý koš zdravé výživy, samou zeleninu, obří hlávku zelí a tak se vám přinesla právě na památku ty fotky.
1: Děkuju. Já mám Tomáše Magnuska strašně rád. On vlastně tady s váma působí v tomto kraji.
0: Vy
1: ho máte taky rádi určitě,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano,
1: kdo ho má rád, ať zatleská.
0: Ano.
1: Jo, tak to je, přátelé, potlesk pro Tomáše Magnuska.
0: Ano, no vy jste říkala, ale že ten koš stejně nepomohl. To jsme zapomněli říct.
1: Já jsem
0: Tomáš
1: chvilku...
0: tu byl před týdnem a právě se svěřoval s tím kolísáním váhy plus minus.
1: Říkal. Já jsem vlastně před chvilkou řekla, jste to, co jíte, takže jestli jsem přinesla zelí, no tak vlastně jsem se trefila. Měla jsem teda přinést mrkev, já se ti omlouvám, Tomáši.
0: Pojďme tedy k tomu Tomáši Magnuskovi, protože teď se dostáváme k tomu herectví, o kterém jsem se zmínila v úvodu. Vy jste si zahrála v řadě jeho filmů i seriálů. Bastardí, Jedlíci, 100 kilo lásky, Modelky SRO, seriál Stopy života. Mm-hmm. Takže kde se to vzalo, že člověk řekl ano?
1: No herectví. Nenazývala bych to herectvím, ale myslím si, že Tomáš mi dopřál vlastně si splnit takovej svůj životní sen, že jsem to chtěla vyzkoušet a bylo to hrozně fajn pod jeho vedením a bylo hrozně fajn sledovat právě i jako z hlediska té psychologie, i jak řídí ten tým, jak tam všichni fungujou, jak ty ženy tam takhle nosejí tady odsaď ty housky namazaný, možná proto on má tu váhu, teďko mi to dochází, jo, s tou sekanou a se všem domácí. A vlastně my jsme jako, mě vždycky bavil i ten příběh, kdy on vlastně jakoby vždycky poukazuje na něco, co v té společnosti, na co by se mělo brát zřetel a myslí to opravdu srdcem a dělá to tím srdcem a to se mi na něm hrozně moc líbí a proto jsem se i rozhodla, že moc ráda v tom filmu se objevím. A vlastně nejkrásnější role nebo nejkrásnější zážitek byl Kluci z hor, to bylo prostě fantazie a Martin Dejdar a Jirka Lábus a to vlastně no, neskutečná paráda.
0: Když jste poznala tohle herecké prostředí, řekla jste si někdy, možná bych měnila za tu svou profesi?
1: Ne. To určitě ne. Jako forma odpočinku a krásný zase motivace a vlastně setkávání se s dalšími lidmi, to byla určitě, ale svoji práci strašně miluju. Mm-hmm.
0: No vaše práce vás zavedla i co by porotkyni do různých soutěží Miss. Co říkáte těm soutěžím? Je jich hodně? My už se v nich neorientujeme. Už to není také, že by celý národ čekal na Miss Česko.
1: Jo, jako to bylo dřív. Jo, tak teď kdo si pamatujete ještě Miss České, Československé republiky, pana Zapletala?
0: Ano, tady všichni.
1: Já jsem dokonce byla v roce 1995 v semifinále, protože tenkrát ještě mohly děvčata mojí výšky mě přihlásily. Tenkrát jsem chodila na brigádu do supermarketu, vykládala jsem zboží a kluci tam s kanceláře mi sebrali fotku z průkazky na autobus a poslali mi ji tam. Já jsem se nějakým způsobem dostala ve svých 169 cm až do semifinále do Pupu, kam teda dneska zrovna jedu spát, protože tam mám nějaký víkend hezký. Takže vlastně se tam podívám po tolika letech, tak vždycky si na to vzpomenu i na to zákulisí těch soutěží a říkala jsem si, jak to bylo hezký, jak jsme se učili tančit, jak jsme se učili vyjadřovat, jak jsme vlastně neměli internet, jak jsme neměli žádnou fotku z Instagramu, týhle se chci podobat, jak jsme neměli možnost mít umělý vlasy a napíchaný rty, jak jsme nemohli mít řasy a vlastně nechty, nic takového. Všechno jsme museli si jakoby vymakat na tom těle, no, a všechno jsme si, babička mi udělala odvar z kopřiv a polejvala mi moje zrzavojí vlasy odvarem z kopřiv, abych je měla lesklý a prostě a z ořechů.
0: Ta přirozenost no, tam byla na první
1: a
0: místě.
1: Ani v životě nás nenapadlo, jestli některá z nás má prostě jo, jedna slečna tam měla, že jde na operaci se zubama a už se to bralo jako že a pozor, to se nesmí a dokonce ji tenkrát vyřadili, že byla na operaci se zubama, že měla, jo, takže to si pamatuju, tady ten zážitek a víte, že si na to často vzpomenu a říkám si, že to bylo krásný, vlastně všichni jsme seděli u těch obrazovek, včetně našich tatínků a říkali, ta, která to dneska vyhraje a vždycky sledovali a typovali a líbili se jim úplně a vždycky jsme se všichni celá rodina pohádali, protože každému z nás se líbil někdo jiný, že jo. A tak, ale Ivana Christová, že jo, a tady
0: ano,
1: to prostě
0: to byly ty první dámy.
1: Jako
0: králu,
1: to bylo krásy. Nádherný, to bylo nádherný, za mě to mělo nádhernou úroveň. Samozřejmě doba je jiná a tím pádem i to takhle musí být jiný, jo, a je to v pořádku, prostě posouváme se prostě v čase a my máme tu možnost, že to můžeme porovnat.
0: No, o krásy si povídáme s Petrou Řehořkovou, teď si chviličku zahrajeme a potom se podíváme na ty plány, na to léto, možná i na ty rady, co bychom v létě měli, abychom byli stále tak krásné jako například vy, aby nám to slušelo, abychom se cítili dobře ve svém těle. O tom za chvilku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevědomí.

0: jsou, co člověk musí, aby se ten úspěch dostavil a aby k těm výškám, vzhůru k výškám vystoupal.
1: Tak ono je asi jedno, v jakém odvětví to takhle budeme brát, a myslím si, že je důležitá ta chuť žít a chuť budovat a chuť pracovat. A ještě jedna věc je hrozně důležitá, a to je pokora.
0: Mm-hmm. S tou pokorou se ne každý dokáže vyrovnat. Někdo začne mít nos nahoru, aha, když se mu začne dařit. Vy máte 3 syny.
1: Ano.
0: Jdou ve vaší stopě alespoň nějak?
1: Moje maminka vždycky říká, to je hrozný, kdo z nich bude studovat, protože já teďko dostudovala 4. vysokou školu a chtěla bych, a už jsem si řekla, a už nic nebudu studovat, už končím. A teď už zase, jak jako končím, tak si říkám, a co bych tak jako mohla ještě vystudovat? A už přicházejí nabídky na další různé typy škol. A já si říkám, tyjo, že bych ještě tohle. A mě totiž strašně baví studovat. Mě baví studovat z jednoduchého důvodu. Nejenom, že samozřejmě vy studujete vysokou školu, klasickou vysokou školu, ale baví mě studovat i na kongresech, baví mě studovat všude, a dostanu se zpátky k vaší otázce. A moji synové zase studovat vůbec nechtějí. Kromě toho nejmenšího, kterému bude zítra 17, tak vlastně ten vypadá, že studovat bude. Ale to vůbec nevadí, protože prostřední a nejstarší syn sice nestudují, ukončili školu s maturitou, ale zase se neustále učí novým věcem v rámci svého života a prostě nemají vůbec takové ty zábrany tomu, a teď jdu tady a tady se budu učit tohlensto, a jsou opravdu v té své práci jako precizní a snaží se pro ty svoje zaměstnavatele opravdu pracovat poctivě a s takovou vervou a chutí, a dělá jim to radost. A z toho já mám radost, že chodí rádi do práce a že pracují tak, aby byli fantastickými kolegy pro svoje kolegy a dobrými zaměstnanci pro svoje zaměstnavatele. A to je pro mě největší odměna.
0: Dělají radost. Jezdíte s nimi ještě na dovolenou? Blíží se prázdniny dovolené.
1: Teďko mě vytáhli i s nevěstama, protože mám samozřejmě 3 nevěsty.
0: Vy už máte 3 nevěsty?
1: No, jakože čekatelky.
0: Ano.
1: Tak mám 3 nevěsty. A takže teďko já jsem si přála k Vánocům, aby mi dali výšlap na Sněžku a že půjdeme všichni společně, tak to jsme teďko vlastně před měsícem absolvovali. A jezdíme spolu, byli jsme, když byl teďko ten konflikt na Blízkém východě, tak jsme zrovna skončili všichni v Dubaji, kde já jsem měla nějaké pracovní ty, a ještě jsme jeli teda všichni, jakože si uděláme 4 dny dovolenou, a to bylo teda velmi náročné. Takže tam jsme se vlastně ukázali všichni v každý, protože to bylo opravdu velmi silná a těžká krizová situace, a tam jsme se teda jako ukázali, co vydržíme a jak jsme spolu. A musím říct, že mě teda velmi milé překvapili a že jsem si říkala, tak to byl teda opravdu velká zkouška. A já jezdím s klukama v té doby, co zemřel manžel, vlastně, tak teď to budou 3 roky, tak vlastně vždycky na výročí toho jeho úmrtí jedeme někam, že naplánujeme trasu, třeba Amerika, půjčím auto a jedeme a prostě děláme takový jako trip. A letos jedeme teda jenom já a mladší 2 synové, protože starší už nemůže z práce, tak jedeme Zimbabwe a Jihoafrická republika, takovej dobrodružnej trip, tak nám držte palce, ať nás nic nekousne.
0: Znamená to cestování vaše láska? Asi taky, protože vy jste se toho už s rodinou dost nacestovala. Během svého života.
1: Cestování je moje láska, poznávání nových krajin, nových lidí, ať už trošku vždycky tam zabřednu do té profese, to samozřejmě už jsem tím postižená, ale i to všecko okolo, mě to prostě strašně zajímá a hrozně mě to baví.
0: Jaké bude tedy ještě kromě té dovolené léto? Bude hodně pracovní?
1: Bude hodně pracovní, těším se na to. Hned v září nás čeká s kolegyňkami obrovský kongres v Dubaji, který byl odložen teďko, tak doufám, že na něj se teď dostaneme. A jinak mě čeká další asi 2 kongresy do konce zimy. A myslím si, že obhajoba mé disertační práce, která je právě na estetickou péči, a zároveň tedy budu dělat na zahrádce.
0: No, to je výzev na jednu ženu. Takže my budeme přát, aby se všechna ta přání a předsevzetí podařilo splnit. Děkujeme, že jste přijela, že jste se s náma podělila o radosti, z krásy, z úspěchu, o svůj život a také z té knížky Obyčejná bohyně, která tu před námi leží. No a budeme se těšit, že se zase brzy sejdeme. Když ne v létě, tak hned po těch dovolených, třeba na podzim, že zase tady v kavárně rozebereme některá témata a třeba i to hubnutí a podobně, k čemu jsme se dnes ještě nedostali.
1: Tak to rozhodně, budu se moc těšit a děkuji za pozvání, děkuji za krásnou atmosféru, dámy.
0: Petra Řehořková se s námi loučí, my také děkujeme a přejeme šťastnou cestu do Prahy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Počet obyvatel Česka klesl. Večer začíná Smetanova Litomyšl. Ode dneška platí migrační pakt Evropské unie a dnes bude maximálně 17 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí, teď tu žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel, narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do něj přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
2: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
1: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. V Litomyšli dnes večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a víc se otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Schulz.
3: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet.
1: V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je taky nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Sport. Fotbalisté Česka zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým v mexické Guadalajaře nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Korejci Čechy přestřídali 15-7, měli lepší úspěšnost přihrávek a také déle ovládli míč. Získat ho zpět stálo svěřence trenéra Miroslava Koupka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Schulz.
4: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
1: V dalším zápase se národní tým představí příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2. Počasí. Během dnešního dopoledne bude od západu přibývat oblačnost, postupně místy s deštěm. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli vyprošťovacím pracím se zdržíte u Třebechovic pod Orebem na Hradecku. Na křižovatce silnic 11 a 298 se srazilo nákladní a osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také 4 minuty po 11. hodině vás zdravíme z naší rozhlasové kavárny District 5 a vzhůru k výškám se vypravíme i v další hodině toho našeho pátečního habaděje, protože David Línek a Jiří Hembal a také s nimi i Hana Hembalová teď na jaře převzali výroční cenu města Hradce Králové, protože jejich akce 80 balónů nad Hradcem se v loňském roce stala událostí roku a byla největším balónovým svátkem ve střední Evropě. A tak i o tomto velkém úspěchu si budu za malou chvíli právě s Jiřím Hembalem a Davidem Linkem povídat a doufám, že u toho budete i vy.

0: host Lady Klokočníkové.
1: A teď už mi dovolte, abych tady v naší rozhlasové kavárně přivítala dva muže, mistry balonového létání, Jiřího Behembala, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A také Davida Linka, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak, my jsme se tady dívali na tu naši stěnu a David Línek už je tamhle podepsaný, vidíte to, a je tam ten balon, kterým jste možná někdy letěl, který jste nám tady stvárnil na tu naši stěnu. Už je to hodně dlouho, Davide, co jsme se neviděli.
2: Asi to je hodně dlouho, protože si to vůbec nepamatuju a nevím, jak jsem tak vysoko vylez.
1: Ano, ano, no uvidíme, jestli se to podaří i dnes Jiřímu Hembalovi, protože bychom byli rádi, kdybyste se nám, Jiří, také podepsal. Vy jste tady u nás v kavárně ještě nebyl, ale pojďme k tomu úspěchu, který vlastně vás dal také dohromady. Událost roku, 80 balónů nad Hradcem u příležitosti 800. výročí první zmínky o Hradci Králové. Kde se zrodil tenhle nápad?
2: Tak já bych to nechal na Davidovi, protože se zrodil Davidovi.
3: No já si myslím, že ten základ je i u vás tady v Českém rozhlase, protože jsme to dávali dohromady s vaší kolegyní Adelou Kavříkovou, která mě na tu myšlenku přivedla, protože jsme spolu letěli balónem a ona mi řekla, že Hradec Králové bude slavit 800 let a že by bylo něco hezkýho udělat nad Hradcem s balónama, a tam to v podstatě úplně začalo. Já jsem potom volal Jirkovi, jsem říkal, hele, ty jsi Hradečák, pojďme něco takového udělat, a tak to celý vzniklo.
1: Ano, ano, bylo to jednoduché to zorganizovat, protože byl to skutečně zážitek roku.
3: No, úplně jednoduché to nebylo.
1: Co bylo to nejtěžší? Složitý,
3: ano, bylo to
1: co bylo to nejtěžší?
3: No tak hlavně, aby potom nám vyšlo to počasí. Takže dá to dohromady pozvat samozřejmě piloty. Když se dozvěděli o tom, že bude nějaká rekordní akce, tak o to měli zájem a těch 80 balonů jsme dali dohromady relativně dobře. Hradec nám šel jako velice dobře na ruku a město nám hodně pomáhalo, ale důležité bylo, aby vyšlo počasí, aby se vůbec lítalo.
1: A to vyšlo. Takže jste měli štěstí, ano. Musí mít člověk hodně štěstí při tom balónovém létání, Jiří?
2: Tak štěstí je vždycky potřeba, ale dobrý tomu štěstí naproti. Což teda my s tím počasí umíme perfektně.
1: Kdybychom se teď podívali ven, dnes jste nepřiletěli balónem, dnes jste přišli po svých, ale je tohle počasí, které je teď, budeme-li mluvit o ránu a večeru, protože už víme, že přes den asi se těžko létá, tak je to třeba dnes ideální pro ten let balónem?
2: Já jsem vlastně venku nebyl dneska ještě, takže nevím.
1: Takže ale... No jestli musí foukat.
2: Ale
1: musí...
2: Já myslím, že dneska fouká docela. Je to tak?
3: Máme tady nějakou zvlněnou studenou frontu, takže v tomhle se úplně nelétá, takže si myslím, že někde od víkendu až do soboty to nevypadá, že by to bylo letové.
1: Mm-hmm. Co jste říkali tomu, že vás vlastně diváci a Hradečané a všichni, kteří hlasovali, ocenili za událost roku, protože těch událostí během roku bylo obrovské množství a vám tedy ten hlas všichni poslali, protože i pro ně to byl jedinečný zážitek.
2: My máme trošku výhodu, že jsme docela vidět, jo, s těma balónama ve vzduchu, takže si myslím, že to hrálo velkou roli a neskromně si troufnu, že to je působivý, když těch 80 balónů.
1: No já si myslím, že jste neskromný, že jste skromný, protože skutečně takováhle věc se nevidí. Bylo řada dalších krásných akcí, ale těch 80 balóny nad hlavou to vám nikdo nevede. A navíc je to prý největší siesta toho roku 25 ve střední Evropě.
3: Já úplně nevím, určitě to byla největší fiesta v rámci České republiky jako historicky, to máme zapsaný rekord v České knize rekordů, a jestli se něco dalšího letělo v Evropě, úplně netuším, ve světě určitě jo, ale pokud jsme byli největší akce v Evropě, tak jsme samozřejmě
1: tak
3: za to
1: rádi. Tak vás to těší, chystáte něco podobného? Nějaké ty lety společné, ještě takovéhle svátky?
2: Letos to bude znovu, ne v takovýmhle počtu, máme přihlášených kolik 50 balónů.
1: 50 balónů, no tak dobře, o tom tedy za chviličku, ale po písničce se vrátíme tedy do let, kdy jste začínali. Zeptám se teď, jestli vaše manželky s vámi rádi létají?
2: Tak se mnou Davidova hrozně ráda lítá.
3: Se mnou Jirkova taky.
1: Dobře, ptám se na to, protože my si teď připomeneme jednu scénku z Vratných láhví, kde si také manželé vyletěli právě tím balónem a kde zažili krásné okamžiky. Takže Vratné láhve, no a potom jedna písnička k tomu a po ní si budeme opět povídat.
4: Tady Orel, topte nebo se utopíte.
5: Nechce to hořet.
6: Poslouchejte mě. Asi vám zasel plamínek.
5: Je tam zapalovač, takový černý tlačítko, mačkejte to, jo?
6: Nebo šírkama, nemáte?
5: Nemáme!
7: Já bych možná zapalovač někdy.
5: Ty kouříš?
7: No někdy tajně.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Tak jsme si připomněli vratné láhve a ten originální led balónem, který jsme prožívali se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou. Bylo to věrohodné, ptám se Davida Linka a ptám se Jiřího Hembaly, jestli jste viděli tady vratné láhve a jestli tenhle ten zážitek, na který my rádi vzpomínáme, také tak vypadá. Byly tam ty vysílačky, někam musí člověk doletět, někdy nedoletí.
1: Tak spousta věcí byla opravdu věrohodných a ten film určitě nastartoval takovou éru toho balonového pasažerského létání, že od té doby je takový velký pokrok v tom balonovém létání a létá se čím dál tím víc a myslím, že to nastartovali právě ty vratné láhve.
0: No já musím říct, že my budeme o let balonem hrát v naší soutěži během celého léta. Těšíme se na to. Už máme reakce od posluchačů, že se na to těší také, ale o tom tedy později. Hráli jsme také dnes v soutěži Věřte, nevěřte, ne o let balónem, ale o vstupenky na Karla Plíhala a také na o kabel USB. Takže Radka Šubrtová už sedí vedle mě, protože já musím říct, že my jsme to nechali alibisticky, pánové, na vás to vyhodnocení dnešní soutěže. Připomenu, že jsme se ptali, a teď poslouchejte, jestli první lety balónem jsme zaznamenali v Hradci Králové již v roce 1901, že tenkrát bylo velké vzrušení 10. května, protože nad městem se objevil balón arcivévody Leopolda Salvátora, v koši byly vidět 4 osoby a jednou z nich byl i velitel vzduchoplavecké školy ve Vídni, setník Hinterstreusser. No a krátce popolední ten balón přistál v Miletině a celkem v něm uletěla posádka 360 kilometrů. A posluchači měli hádat, jestli je to pravda nebo ne, museli věřit úplně všemu. No a většina nám tedy nevěřila, většinou spochybňovali těch 360 kilometrů. No a teď se ptáme, kdo měl pravdu? Byla to zpráva pravdivá nebo ne?
2: Teď, když jste mě to spojila s tou historkou, tak je to 100% pravda.
0: 100% pravda. David Línek?
1: Já si myslím taky, že to je určitě pravda. Český rekord je 550 letěných kilometrů a je to let Honzy Suchého a Ondry Kostrhuna z České republiky do Maďarska. Letěli od rána do večera, uletěli 550 kilometrů, takže já teda ten rok 1901 moc nepamatuju, ale myslím si, že to bylo možné.
0: Dobře, takže děkujeme za odborné vysvětlení a poprosím Radku Šubrtovou produkční, aby vyhodnotila, protože měli jsme hodně reakcí, většinou nám tedy nevěřili tentokrát.
3: Tak. Nevěřili, ale věřila nám hraběnka Markéta z Hradce Králové, která letěla dokonce s panem Hembalou, moc to tady chválí a říká, že to byl úžasný zážitek na celý život a v budoucnosti ho chce zopakovat i se synem a vřele doporučuje všem, kteří milují nádherné výhledy a tu špetku dobrodružství.
0: Takže děkujeme, blahopřejeme, zatleskáme paní hraběnce. A s paní barony, nevím, jestli taky jste baron, já vím, že jsem baronka z Bakova díky přistání balónem. Co vy, pane Jiří?
2: Já jsem asi jediný balonář bez titulu.
0: Bez titulu, tak to musíte dohnat.
1: já jsem baron von Přestavlky.
0: Baron von Přestavlky, dobře, takže pánové, pojďme k těm vašim začátkům, protože před malou chvíli jsme si pustili vratné lahve, proto jsem se ptala na ty manželky, teď už víme, že tedy ty vaše manželky navzájem s vámi rády létají, ale prý byly u těch začátků také ty vaše ženy. Pojďme k tomu, jak to vzniklo vlastně všechno.
1: Tak to moje jméno Baron von Přestavlky souvisí s mým prvním letem, který jsem absolvoval s manželkou. Dostali jsme to jako svatební dar a letěli jsme na Konopišti okolo Benešova a přistáli jsme u vesnice Přestavlky. Bylo to v roce 2003.
0: 2003. Pane Jiří, jak u vás?
2: Já mám úplně obrácený příběh. Já jsem k balonovému lítání přišel, když si dva kamarádi koupili balón a zjistili, že nejsou piloti do balónu a zeptali se mě, jestli bych si nechtěl na to udělat papíry. Já jsem to vlastně v životě neviděl ani letět, tak mi to přišlo o to tak zajímavý a tak jsme si ty papíry udělali a stal se z toho vlastně koníček,
0: který
2: se nedá opustit asi, nebo nedokážu si to představit.
0: A co vaše paní, protože když se předávaly ceny, měla jsem tu čest být přitom, tak jste byli na pódiu společně vy dva a ještě paní Hana, která také přebírala cenu, znamená to, že už i pro ní je to vášeň?
2: Pro Hanku je vášeň hlavně všechno organizovat.
0: Takže tímto jí zdravíme, protože dnes nemohla přijít mezi nás, ale pojďme si tedy povídat, v čem je kouzlo toho balonového létání, co všechno vlastně vám dává ten let balónem. Stále ještě prožíváte takové ty romantické chvíle, které prožíváme my, když letíme jako lajci?
1: Tak Tak já si myslím, že určitě ano, protože každý let je originál. To znamená, nikdy neletíte stejnou trasu, nikdy nepřistáváte na stejném místě. To znamená, i když máme oba nalítáno určitě přes 1000 letů, každý, tak každý let byl originální, každý je jiný, po každý máte jiný směr větru, jinou rychlost, letíte jinou výšku, jiná krajina, jiná dohlednost a podobně. To znamená, na tom je to hezký a furt máme co objevovat. Hmm.
0: A vy jste říkali jednu docela zajímavou věc, že ono není těžké vyletět, ale velmi těžké je správně přistát. Ano, je to pravda.
2: To je vlastně alfa omega celého výcviku, naučit se přistávat.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na to, co tady rozhoduje o každém letu,
1: hlavně pilot, a ten se rozhoduje podle počasí. To znamená, tak aby všechno dopadlo dobře, tak ten pilot se musí správně rozhodnout, jestli počasí je vhodné pro let a jestli je schopný správně přistát a správně najít a najít bezpečné místo na přistání, tak aby tam vůbec přistát šlo, aby tam nebyly kopce, aby tam nebyly lesy nebo nějaké třeba pole nebo třeba rozkož v našem případě, kde prostě přistát nejde. Takže je potřeba naplánovat už i to místo přistání, kde ten pilot čeká, že přistane.
0: Stalo se vám někdy, že jste přistáli úplně někde jinde, než jste chtěli?
2: Mně se to stalo mockrát. A taková nejkurioznější situace, kdy jsem přistál tady na Baťkově náměstí, jednou, když nám tady přestalo koukat hradci.
0: A to asi koukali všichni na Baťkově náměstí.
2: Jo, koukali.
0: Když jste se tam snesli. Davide, stalo se vám někdy, že jste přistál někde jinde?
1: Jo, tak většinou na tom startu ten pasažerům říkám, kam čekám, že poletíme, a když startujeme třeba v Ratibořících a řeknu jim, že letíme do Nového Města nad Metují a pak nakonec přistaneme v Polici nad Metují, tak je to prostě úplně na druhou stranu, ale v tom je to dobrodružný a v tom je to pro ty pasažéry, si myslím, že zajímavý.
0: Mm-hmm. Já mám takový pocit, že v poslední době je velký zájem o to balónové létání, že se tak nějak zvedla velká vlna zájmu. Jak to vidíte vy? A dost často vás vidíme nad těmi hlavami.
2: Je to tak, je to jeden z nejzážitků, myslím si i v zážitkových agenturách, a myslím si, že to je daný tím, že je tady u nás výborná úroveň toho balonového lítání, co se týče od výcviku, přeskušování až prostě do nějaký pravidla komerčního provozu.
0: Mm-hmm.
2: Takže je to bezpečné. Zaplať pánbůh jsme neměli ještě nikdy žádnou vážnou nehodu tady u nás v Čechách.
0: Žádný problém. Dobře. O balonovém létání i za chviličku. Teď si chviličku zahrajeme, no a potom se podíváme na to tedy, co vás čeká. Možná se ještě vrátíme k té romantice a možná se zeptám na některé ty lety, které z vašeho pohledu měly právě tu obrovskou romantiku v sobě, protože já si myslím, že každého, kdo se dostane do těch výšin, to musí chytit za srdce. Takže o tom za chvíli.

0: 11 hodin 26 minut našimi hosty pátečního Habadě, mistři balonového létání Jiří Hembal a David Línek. Už jsme si tady povídali o některých těch radostech, o tom, jak jste vlastně pánové začínali. Ještě jsem se chtěla zeptat na to, jaký je rozdíl mezi horkovzdušným a plynovým balonem. Můžeme vysvětlit? Protože to jsou dva pojmy, které se dost často objevují.
1: Dost často se nás lidi ptají, kde máme ty pytlíky s pískem, jo, tak ty právě patří k tomu plynovému balónu. Jediný rozdíl, nebo takový zásadní rozdíl je v tom, že plynový balón je naplněn plynem, který je lehčí než vzduch, kdežto my horkovzdušný balón je naplněn normálním vzduchem a my ho ohříváme tím, měníme hustotu a letíme.
0: Když byste se podívali, Davide, vy máte řadu úspěchů na svém kontě, co se týká toho balónového létání. Kde jste letěl nejdál?
2: Nejdál, myslím, že to bude tak jako 8-10 roků zpátky. Letěli jsme přes Alpy, startovali jsme na sever od Alp v Rakousku, přeletěli jsme celý Alpy a přistávali jsme kousek od Benátek v Itálii. Takže bylo to někde okolo 200-250 kilometrů. Letěli jsme 6,5 kilometrů vysoko a maximální rychlost nahoře byla 130 km hodině.
0: Je nahoře zima? Já už si to moc nepamatuju.
2: To je takový nejčastější dotaz i pasažérů, jestli tam je zima. Když letíte v 6,5 km, tak tam samozřejmě zima je. Navíc jsme to letěli v lednu, takže tam jako byla opravdu velká zima. Nicméně, když lítáme tady ty standardní pasažerské lety a pohybujeme se v ladinách do kilometrů nebo podobně, nebo do výšky kilometru, tak tam zima není, protože balon letí s větrem, takže v koši balonu nikdy nefouká. Navíc je tam teplo od těch hořáků, takže teď v létě se dá bez problémů létat v krátkém tričku.
0: Co je nutné pro to, aby vlastně člověk mohl létat balónem? Můžeme říct si?
1: Já si myslím, trošku odvahy by mělo být. Měla by být hlavně trpělivost a pokora. Pokora k počasí, protože jak se budete s počasím prát, tak to nedopadne dobře.
0: Kde všude létáte a kde nejraději létáte?
2: Tak já, protože jsem z okolí Náchoda, tak tam u nás, tam to mám rád, ten Brumovský výběžek a Babičinou údolí a Nové Město nad Metují a podobně, tak tam to okolí je krásný, to podhůří Krkonoš a podhůří Orlických hor, takže asi létám nejradši tam, protože je to taky jednoduchý, když potřebujete ten let zrušit, když se vám nezdá počasí, tak když na ten let nejedete někam 2 hodiny, tak je jednoduchý ten pasažérům prostě vysvětlit, že dneska to počasí k tomu není, že by nemuselo být úplně bezpečné letět. Takže to mám rád tam u nás.
0: Je stále adrenalin v těle člověka, když letí, anebo už je to víc řemeslo někdy?
1: Řemeslo to nikdy nemůže být. Jak říkám, furt tam musí být ta pokora. Adrenalin, to já si úplně nemyslím adrenalin. Já si dokonce myslím, že let balónem by neměl být adrenalin, že by to měla být klídek a pohoda.
0: A určitá zodpovědnost, kterou sobě nesete za ty pasažéry. Stane se vám někdy, že někdo se přihlásí na ten let a na poslední chvíli si to rozmyslí, protože se bojí?
1: Mám takovou historku, paní si myslela, že jde do Hradce na nákupy a přivezli před napuklej balón. Jako, začala tam trošku znervozněla, říkala, že se bojí na třetí špricli na žebříku. Tak my jsme to měli nad hlavou, paní nakonec se nějak odhodlala, vstoupila do balónu, jen jsme se odlepili od země, tak se rozářila a úplně nadšená byla.
0: Je to opačný
1: případ.
0: Krásný zážitek. No, Davide, vy už jste těch pasažérů také navozil, nebo řeknu se s nimi, proletěl. Byl někdy nějaký zážitek, který nosíte v srdci?
2: A tak taky jsem měl podobný zážitek, že přivezli paní, ta si myslela, že jde do divadla, takže měla i takový nějaký vysoký boty s podpatkem a otevřely se dveře, viděla balón, pak se dveře zavřely, bylo vidět, že uvnitř auta probíhá nějaká vzrušená diskuze, ale nakonec se paní taky nechala přesvědčit a letěla s náma a taky si to jako moc užila. Takže dost často tyhle zážitky máme, anebo třeba takové žádosti o ruku nebo svatební obřady přímo v koši, to probíhá taky jako relativně často.
0: Když je taková prosba o ruku nebo svatba, tak to tam ještě musíte mít někoho. Kolik se vás tam vyjde do toho balónu?
2: Když je teda svatba, tak tam musí být dva svědci, samozřejmě dva novomanželé, oddávající a matrikářka, to znamená minimálně 6 lidí. Zajímavost je, že celý ten obřad musí proběhnout nad katastrálním územím, kde ten starosta nebo ten oddávající jako působí, tak aby to bylo celý platný. A když děláme žádosti o ruku, tak vždycky tomu ženichovi, který většinou mě to řekne dopředu, ale někdy se stane, že o tom ani nevím, tak mu většinou říkám, aby žádal o ruku těsně před přistáním, protože by požádal na začátku a dáma řekla, že ne, tak nevím, co by se potom v tom koši dělo, tak by ta nálada nebyla úplně dobrá, tak většinou žádaj těsně před přistáním, ale zatím se mi nestalo teda, že by dáma řekla ne.
0: Musí to být krásný zážitek, ano. Takže i tohle to se stává, kde všude létá? Tady po východních Čechách. Je to úplně jedno, nebo přece jenom jsou trasy, které volíte raději?
1: Tak David si lítá tam u sebe v regionu, my zase lítáme nejvíc tady nad Hradcem. To je zase moje oblíbená lokalita, jo, nad městem Hradec je hezký z výšky. Já to mám rád taky v Podkrkonoší, okolo Vítězný, Pastvinskou přehradu, Počtej. My to máme takový ten rádius malinko větší než ten David. A...
0: Kolik času vám zabere právě tenhle ten velký koníček, to létání? Máte čas i na něco jiného, než jenom potom starat se o ty vaše balóny?
2: Tak ten let, většinou jsme hodinu ve vzduchu s těma pasažéry, ale celá ta příprava, tak je to třeba 5 hodin. Těch letů se za sezónu samozřejmě udělá několik desítek, ale musíte řešit i nějakou údržbu těch balonů, musíte řešit nějaké školení pilotů a podobně, tak aby všechno bylo bezpečné. Tak vás to zabere to hodně času, je to náročný koníček, ale stihnout se to dá, vzhledem tomu, že se lítá hlavně od jara do podzima, a v zimě máte čas na odpočinek.
0: Takže dovolená bude, pánové, nebo nebude, nebo to bude spíš o těch letech?
1: Já jsem se vrátil z dovolený právě.
0: Aha, a kde jste byl? No jste hezky opálený. Já jsem si říkala, jestli to máte z těch výšek tady u nás, anebo z dovolené.
1: Tak tohle to mám spíš od mého kamaráda alkoholu. Mě to začalo u nosu. A to je jako je vtip, ale byli jsme na Sicílii.
0: Na Sicílii, ano. Davide, vás čeká dovolená, nebo se také...
2: První 14 dní v červenci plánujem nějaký ostrov, pravděpodobně Reunion Mauritius v Africe. Takže to se létat nebude, ale většinou já ty horka úplně, když jsou vedra, když jsou třicítky, nebo když tady jsou teploty na 30 stupňů, a v tom nerad lítám, takže mě to zase tak jako nevadí, že se chvilku lítat nebude, anebo mám kolegy, kteří to zvládnou za mě.
0: Dobře, no určitě chystáte tedy ty další balóny nad Hradcem Králové, takže na ně se zeptám za chviličku, přiblížíme to, co plánujete, co nového jste tedy vymysleli, když těch 80 balónů nad Hradcem bylo událostí roku. Za chvíli.

0: To byla skupina Krištof a jejich plán. O těch plánech budeme teď mluvit také s Davidem Línkem a Jiřím Hembalem, kteří jsou našimi hosty dnes po 11. hodině. Povídáme si tu o události roku 80 balónů nad Hradcem a budeme si povídat o těch plánech. Takže vy jste, pánové, oba říkali, když jsem se na začátku zeptala, bude něco podobného? Bude, tak pojďme na to.
1: Bude, jak jsem už říkal, v trošku menším měřítku. Plánovali jsme to pro 30 až 40 balónů, nakonec teda z toho bude 50 balónů a je úžasný na tom to, že se to i těm pilotům líbilo, protože jsme to měli de facto hnedle plný a vlastně jsme jí výrazně za čárou.
0: Mm-hmm. Jsou to piloti z mnoha zemí taky, kteří přiletí na vaše pozvání? Je to
2: letos jsme dali šanci hlavně českým pilotům, kteří tady loni byli. Máme tam dvě švédské posádky a jednu litevskou a jednu polskou. Takže ta mezinárodní účast je menší, než byla loni. A hlavně proto, že všechny české posádky projevily zájem znova se účastnit a neměli jsme takový prostor těch balónů mít tolik, takže proto jsou hlavně Češi.
0: Mm-hmm. Kdy to bude? Kdy máme očítat s tím, že zase se to tady tak krásně zabarví nad hlavami?
1: Tradiční první prodloužený víkend
0: v září.
1: Přesně.
0: Takže tenkrát
1: od druhého,
0: to bylo třetího, tuším.
1: Od 2. do 6.
0: Ano, ano.
2: Začínáme středou 2. září a budeme končit nedělí 6. září.
0: Mm-hmm. Budeme tady těšit se a čekat a přát vám to důležité, tolik důležité počasí. Když to počasí nevyjde, posunuje se to nějak? Nebo se musí odložit vlastně ta velká akce?
1: Když to počasí nevyjde, tak bohužel se akce nedá odložit, protože to je tak komplikovaná organizace, že... Ale ono to vyjde.
0: Mm-hmm.
2: Co každý balón, tak jsou minimálně 4 lidi a budeme tady mít, jestli 50 balónů, tak tady bude minimálně 200-250 lidí, kteří do Hradce přijedou kvůli té fiestě, takže to jen tak nepřesunete, takže čekáme, že i v roce 2027 něco takového bude, ale většinou máme tu zkušenost, že ten první zářijový víkend to počasí vycházelo velice dobře a vzhledem tomu, že to je vlastně celkově 8. ročník, protože první 6 ročníků se konalo v okolí Rozkoše, tak vždycky jsme minimálně polovinu naplánovaných letů udělali, takže nemyslím si, že to počasí by mělo být zase tak úplně špatné, že by se neodletělo vůbec nic.
0: Mm-hmm. Budeme tady přát, aby to září skutečně klaplo. Aby počasí bylo. No kromě tedy téhleté velké fiesty, pojďme říci, co vás čeká teď, to létání balónové, protože je velké množství asi zájemců, kteří si řeknou, no já bych se taky v tom létě třeba rád proletěl. Jsou i ty normální balónové lety teď na vašem programu?
1: Jo. Takže máme de facto naplánované lety na každý den, je to jenom o počasí.
0: A Davide taky?
2: Stejně tak, takže my nemáme úplně každý den, ale máme naplánováno prostě do konce sezóny, že létat budeme a já potom ještě po konci sezóny vyrážím do Polska na mistrovství světa na závody s balonem a to už bude potom po té pasažerské sezóně.
0: Takže budeme přát, abyste dopadl co nejlépe samozřejmě. Poznáme ty vaše balony nad hlavami, máte svůj nějaký oblíbený, barevně zbarvený, takže když tam třeba uvidím červený balon, budu vědět, to je Jiří Hembal. Když bude nějaký modrozelený, nebo nevím, pověste, abychom vás trošku rozeznali na tom nebi.
1: Tak my máme tu Hradeckou královnu s červený s Gčkem, nový logo Hradce a většinou v něm teda letím já nebo můj brácha.
0: Dobře, až uvidíme královnu, budeme vědět a David.
2: A ty naše balony jsou většinou v kombinaci červená, bílá, takže i ty naše balony většinou poznáte.
0: Ty červené, červeno-bílé, budeme si to také pamatovat. Pánové, máte nějaký vysněný let? Nebo tady člověk, co let, to krása, si řekne.
2: Tak asi tady si myslím, že jsme toho nalétali relativně hodně. Užíváme si lety třeba přes Krkonoše, zimní lety přes Krkonoše. Nicméně v té cizině, co mám sen, tak bych chtěl se dostat do Japonska. Jednou jsem tam měl na závody a těsně nám to uniklo, co se týče kvalifikace, takže bych si chtěl zalétat v Japonsku. Japonsko je taky taková meka balonového létání, létá se tam ve městě Saga a tam bych se jednou chtěl dostat.
0: Mm-hmm. Jiří?
1: Já mám takový skromnější sen, přeletět si Tatry.
0: Takže budeme přát, aby se vám vaše sny splnily. Děkujeme, že jste nás seznámili s událostí roku, že jste nás seznámili s tím, co vás čeká v roce letošním. No a budeme se těšit na tom září, kdy tedy zase těch 50 balónů nad hlavami, nejméně 50 balónů nad hlavami uvidíme. Pánové, mějte se hezky, krásný víkend bude s balónem.
1: Tenhle asi ještě ne, kvůli počasí.
2: Já taky asi s balonem ne, protože to počasí nám neumožní.
0: Tak si to hezky užijte s rodinami, pozdravujte a děkuji, že jste nás navštívili. Naschledanou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tak už víme od našich mistrů balonového létání, že zítra to na létání nebude. A potvrdí to i Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji.
1: Tak co nás čeká, pane Tučku?
2: No tak dneska musíme odpoledne počítat s nějakou přeháňkou. Nemělo by to být zvlášť silné přeháňky, mělo by to být trošku slabší. Takže obloha zatažená, oblačná a místy, jak jsem říkal, s těmi přeháňkami. Teploty do 17 stupňů, konkrétně 14 až 17, na horách 10 až 13. A dneska nám ten vítr fouká od jeho západu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ano, ano. Zítra asi moc foukat nebude, protože pánové říkali, že nalet balónem to nebude. Co vy na to?
2: No, zítra bude foukat trošičku víc než dneska. Takže ano, na ten balon to úplně nebude a hlavně se zase budou vyskytovat nějaké přeháňky. V noci budeme mít zataženou až oblačnou oblohu, místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. V průběhu noci ty srážky budou přechodně ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Vítr stále mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den zase hodně oblačnosti. Oblačno je zataženo místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Mm-hmm. Večer pak ty srážky budou ustávat a bude i částečně ubývat i oblačnost. 20 až 23 stupňů to budou maxima, na horách 14 až 17 a vítr zítra bude foukat mírný od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ano, a neděle bude podobná, předpokládám, nebo se vyčasí trošku?
2: Neděle bude podobná s tím, že těch srážek už nebude tolik jak v sobotu. Plošně možná ano, nicméně úhrnově ne a trošičku nám povyrostou teploty na 15 až 19 stupňů, po ránu bude 11 až 7, takže poměrně chladno a stále bude foukat takový citelný vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Ten nám bude tu pocitovou teplotu trošku srážet. Mm-hmm. Nicméně od pondělka nám začne i nové počasí a mělo by to směřovat k létu postupně.
1: Tak, optimistická předpověď na příští týden, ale myslím si, že i ten víkend nevypadá špatně. Díky Jaroslavu Tučkovi, kterému děkujeme za předpověď a přejeme také krásný víkend, pane.

0: Čas utíká jako voda, 11 hodin 51 minuta, za 9 minut už je tady 12. hodina, takže se budu muset rozloučit. Vítám tady Karla Sladkého, natěšeného, krásný, jak se na něho dívám. Ano, už se těšíš na to dobré odpoledne. Natěšil jste mě dopoledne
1: příjemnými hosty, příjemnými posluchači.
0: Ty už jsi letěl někdy balónem?
1: Neletěl, a když jsem vás poslouchal, tak o tom přemýšlím. Že bych si to třeba dal jako dárek, víš?
0: Ano, staneš se baronem.
1: To je lákavá nabídka, ano, to ještě nejsem.
0: Tak, pojďme tedy ale k tomu, co tě čeká dnes odpoledne.
1: Dnes odpoledne velmi milí hosté v našem vysílání představíme královský magazín. Gabriela Mlynka bude hostem Českého rozhlasu, nechte si to ujít. Máme tam pro vás spoustu pozvánek na víkend a já jsem natáčel ve znovu obnovené Mariánské zahradě, kde to krásně kvete a voní. Šel jsem ti na procházku, nedohu, říkám, co to tady je, a zjistil jsem, že to je po staletí velká tradice Mariánská zahrada, která byla zarostlá, a nadšenci se jí ujali. Mm-hmm. Všechno to tam upravili, nasadili květiny. Kde to je, uslyšíte po 14. hodině.
0: Tak tedy to všechno dnes po té 12. na začátku budou ale jako
1: písničky, písničky od srdce.
0: Už tam máme nějaké žádosti, určitě už jsi si je prohlížel. Takže já se budu loučit s přáním, abyste si nás příští týden zase naladili v pátek, anebo přišli sem do rozhlasové
1: kavárny.
0: No, za týden přijde Jana Fabiánová, zpěvačka. Ona toho hodně prožila, 9 let žila ve Spojených státech amerických, začala jako muzikálová zpěvačka a herečka, potom tedy se dala i na tu solovou dráhu, má toho hodně, napsala 2 knihy, hodně bojuje proti tomu domácímu násilí.
1: Ano.
0: A tak ta bude hostem po 10. a po 11. Jan Bendík, zpěvák, který
1: prosím
0: přijde
1: tě.
0: A zase připravuje obrovský koncert na konci roku, někdy v říjnu v Praze, takže o těch přípravách přijde. No a říkala jsem, když tady budou 2 zpěváci, tak už přemýšlíme o tom, jestli by to nemohlo být tak, že by tady byly po celé ty 2 hodiny a že bychom si třeba všichni s nimi taky zaspívali.
1: Zaspíváme takže si, paní Lado.
0: Ano, takže si zván na ten
1: dobře,
0: příští
1: díky.
0: Pátek ty a všichni naši posluchači budeme rádi, když přijdete. Bude to poslední kavárna předprázdninová, protože o prázdninách si dáváme
1: ale skvělý
0: také
1: hosté,
0: volno.
1: Vězní, parádní.
0: Takže přijďte, budeme velice rádi. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost děkuji a mává vám Lada Klokočníková. Mějte se hezky.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Hradeckému kraji ubylo obyvatel. Policie vyšetřuje napadení ministryně Zuzany Mrázové. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. A dnešek zůstane oblačný, místy zaprší a teploty vystoupí nejvýš na 17 stupňů. Pěkné páteční poledne vám přeje Alena Brantová. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním čtvrtletí klesl o 1438. Aktuálně v něm tedy žije 553 230 lidí. Od ledna do března totiž víc lidí zemřelo, než se narodilo. Stěhováním kraj taky ztratil 1717 lidí. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Pobočka státního oblastního archivu v Rychnově nad Kněžnou připravila na dnešek program k Mezinárodnímu dni archivů. Budova v Kolovratské ulici je zájemcům o prohlídku otevřená do 17 hodin.
2: Součástí dne otevřených dveří je mimo jiné výstava nazvaná Po stopách TGM. Na ní návštěvníci mohou vidět vybrané archiválie vztahující se ke stoletému výročí cesty prezidenta Masaryka po Rychnovském okrese. Archiváři také provedou zájemce budovou archivu nebo jim promítnou archivní filmové ukázky. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
0: Ministryně Mrázová prostřednictvím své mluvčí sdělila, že k útoku podrobnosti uvádět nebude. Chce nechat prostor policejnímu vyšetřování. Sport. Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce nebo Zbrojovky Brno. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s Hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru. Počasí. Zůstane zataženo až oblačno, místy s deštěm. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Komplikace čekejte na silnici číslo 11 u Třebechovic pod Orebem. U odbočky na Krňovice se srazilo osobní a nákladní auto. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po dopolední vysílání z radiokavárny vás Karel Sladký zdraví ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás pěkně, přejeme příjemné předvíkendové chvíle a dobré odpoledne. Víkend určitě jste mnozí na těšení. Tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Tipy budeme nabízet i v našem dobrém odpoledni. Budeme tady mít i hosty, pozveme do znovu obnovené Mariánské zahrady v Jaroměři. No a také pro vás budeme mít nějaká ta předvíkendová překvapení a třeba i ochutnávky. Ochutnávku pochoutkového roku určitě, abyste věděli, co si v neděli dopoledne dnes námi můžete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připravit. V této hodině budeme servírovat písničky od srdce a tak můžete potěšit oslavence, ty, kteří mají svátek, narozeniny, ale protože je před námi víkend, tak písničku poslat právě i na hezký víkend někomu konkrétnímu, koho chcete potěšit, ať už někoho z přátel, známých nebo spolupracovníků. Zdravíme vás i na vaše pracoviště, zdravíme ale všude tam, kde jste s Českým rozhlasem Hradec Králové a přejeme hezké páteční odpoledne. Hudební nabídku vám představím. za chvíli, ale ještě předtím to bude pohled do kalendária, abychom si připomněli události, které jsou spojeny s 12. červnem. Český rozhlas Hradec Králové, krásné odpoledne přejeme a teď už Alice Springs pro vás vše hezké chvíle. Karel Sladký přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
3: Čau.
2: Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo rozstaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
4: Archa je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
5: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
6: Téhle na těle nechybí nic, za to je hrozně zlá.
7: Třeba jste s ní špatně zacházel.
6: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Antonie, Toníčky mají dnes svátek, zítra to bude Antonín. Český rozhlas Hradec Králové, v této hodině máte možnost někoho potěšit, pozdravit, popřát i na hezký víkend, který je před námi další červnový.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: K dispozici máte i mail studio.hradec@rozhlas.cz, tam může to být i krátká textová zpráva s nějakým milým vzkazem, pozdravem. Napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už text a odešlete na číslo 900 1104. Písničky od srdce s datem 12. června 2026 jsou tady. Krásné odpoledne vám všem, příjemnou siestu, možná už také pro někoho. Dobrý den, chtěla bych poprosit o písničku pro dceru Pavlínu Palečkovou k jejím dnešním 18. narozeninám. Nám krásné osmnáctiny. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, lásky, ať si užije přechod Šumavy a je stále veselá. Přeji Palečci. Pavlíně Palečkové, k 18. narozeninám přejeme všechno nejlepší. Pavlí...

0: Pavlíně Palečkové jsme zahráli k dnešním krásným 18. narozeninám. No kdože je těch 18? Paní Pavlína je má, nebo slečna Pavlína, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. A teď už polední hudební nabídka písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, z čeho můžete vybírat. Je tady Posel dobrých zpráv, Karel Gott, Amy McDonald, ABBA, Rangers, Petr Rezek, Phil Collins, Anna Julie Slováčková, nepopsaná, nádherná písnička, Pták rosomák Olympiku, Michael Jackson, Petra Černocká, Michal Penk, MiG 21 nebo Albano. Zdravím paní Janu. Paní Janu, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já bych chtěla ještě připomenout k těm výročím, že dnes by se dožila 97 let Annelies Marie Franková. To je ta dívka, která napsala deník Anny Frankové, který je známý po celém světě. Bohužel skončila v 15 letech v Bergen-Belsenu, ale dneska by měla to výročí. Tak na tu její počest, na tu její krásnou dušičku bych chtěla zahrát písničku nějakou veselou, protože ona byla veselá, tak třeba jestli od Anny Julie Slováčkové.
0: Je připravena nepopsaná, taky velmi rádi pošleme a zahrajeme, ať potěší vás Anna Julie Slováčková. Bude to také vzpomínka na Aničku, na ty její písničky krásné, které tady po sobě zanechala. Děkujeme. Přejeme hezký víkend, mějte
1: taky
0: se pěkně,
1: naslyšenou.
0: A hrát budeme do Opočna pro členy Spolku seniorů. Díky vám za pomoc při organizaci akcí. Myslím, že se výlety vydařily a příští týden se také další vydaří. Pozdravení posíláme také pro Marušku Křečkovou, Marušku Štěpánovou, Helu Hejzladovou, Lidku Jelenovou a Blanku Kultovou. Výbor Spolku. Zdravíme i seniory do Opočna.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková.

Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Zdeňce Voborníkové, k dnešnímu životnímu jubileu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přejí přátelé. O víkendu to společně pořádně oslavíme. A protože má ráda Michaela Jacksona, tak i teď kápneme do noty tou polední hudební nabídkou pro oslavenkyni právě Michael Jackson. Všechno nejlepší vám přejeme, hezké odpoledne. Jinak je tady ještě Karel Gott, Phil Collins, Amy McDonald, Amber Rangers, také Petr Rezek, Olympic, Petra Černocká v nabídce, Michal Penk, MiG-21 nebo Albano, ale teď Michael Jackson pro oslavenkyni. Všechno nejlepší.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Hudební nabídka je velmi pestrá. Karel Gott, Posel dobrých zpráv, Phil Collins, Amy McDonald, ABBA, Petr Rezek, Olympic, Petra Černocká, Michal Penk, MiG-21, Albano. Z těchto interpretů můžete vybírat, můžete je někomu věnovat na víkend, k svátku, k narozeninám, potěšit. K svátku Toničce Fléglové všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přejí Šolcovi. Je tady také přání pěkného víkendu od Standy z Broumova. Hezký víkend i vám, i vaší mamince Stanislavě. Paní Jitka nás poslouchá v Poděbradech, je v Lázních, zdraví do Českého rozhlasu Hradec Králové, píše přes digitální rádio, perfektní příjem, krásně vás slyším, Karel Gott by nás tady potěšil, potěšíme určitě písní i vás a zdravíme vás také do Poděbrad a přejeme krásný lázeňský pobyt. A ještě pošleme písničku k dnešním 40. narozeninám Tomášovi Jílkovi, všechno nejlepší Tome, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať tě život stále baví a ať tě nezlobí tvoji kamarádi, to ti přejí Pavel, Zdeněk, Michal a Jituš.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Irena je také s námi. Paní Ireno, zdravíme z Hradce Králové z Českého rozhlasu. Dobrý den, hezké odpoledne.
1: Pane Sladky, přeju vám hodně moc zdraví.
0: Vám také. Také.
1: Štěstí, lásky. A ostatně si troufíme.
0: Vám přejeme a také jen to dobré, samozřejmě.
1: Pane Sladky, počkám si.
0: Ano, počkáte, protože Petr Rezek už je připraven písnička, takže ji posíláme právě k rozhlasovému přijímači paní Ireny, která čeká na písničku Petra Rezka. Tady je pro paní Irenu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Páteční, předvíkendové. Zdravím paní Lídu. Paní Lído, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Kájo. Já vám taky přeju hodně zdraví a všechno. Všem lidem hodným.
1: Ano, mám také.
2: A přeju to příteli Péťovi, kamarádce Nadě a všem hodným lidem a ty naší rodině. A už zase bude snad lepší počasí, potřebovalo popršet. No tak.
1: Všechno je tak, jak má být, že?
2: Tak, jak jo. Jo.
1: Ano. A jaké jsou plány na víkend, paní Lído? Jaký bude víkend?
2: Víkend bude takovej. Procházka, právě pracovní a v neděli pojedu s Péťou zase do Cerekvíce.
1: Takže od každého něco. Bude se odpočívat, bude se pracovat a bude se radovat.
2: Ano, výletování.
1: Tak to má být také, to je dobře. Tak ať si to i v té Cerekvici užijete o víkendu. Krásné chvíle, paní Lído, a vše dobré. Mějte se hezky.
2: Moc dík.

autorku knihy Obyčejná bohyně Petru Řehořkovou, která byla hostem radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové, už můžete vidět na našem webu hradec.rozhlas.cz. Královna estetické medicíny, velmi příjemné dopolední setkání. Pokud jste neslyšeli, můžete si znovu přehrát z našeho webu hradec.rozhlas.cz. Ale je tam také o výstavě studentů střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové, o čisté energii, nápadech, genialitě a další to, co jsme nabídli v našem vysílání hradec.rozhlas.cz. Polední písničky od srdce se stávají minulostí, ale vík

0: Weekend je budoucností, těšení se společně s námi na to budoucí.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Možná už se chystáte na dovolenou, abyste vypadali pěkně a neměli popraskanou kůži, poslechněte si doktorku Kateřinu Cajthamlovou. Popraskaná kůže, to bude téma dnešního Veselé a zdravě po zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině. Kateřina Cajthamlová bude ve studiu a bude připravena odpovídat i na vaše dotazy. Vše, co se týká popraskané kůže. Karel Sladký se na vás těší v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové po 14. hodině, kdy budeme servírovat další tipy a pozvu vás třeba i do Mariánské zahrady. Hezké odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Dobruška dnes hostí Den pro rodinu. Hradečtí policisté řeší krádeže mobilních telefonů na festivalu Rock for People. Nymburským basketbalistům chybí k zisku ligového titulu jediné vítězství. A dnešek zůstane oblačný, místy s deštěm a teplotami do 17 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. V Dobrušce právě začíná Den pro rodinu, který pořádá Královéhradecký kraj. V Archlebových sadech mají návštěvníci k dispozici informace o sociálních a návazných službách pro rodiny, seniory i lidi se zdravotním postižením. Do programu se zapojí například farní charita Dobruška, domov Dědina, organizace Pferda nebo úřad práce. Součástí programu jsou taky soutěže pro děti, praktické workshopy pro rodiče a prezentace krajské kampaně Než klikneš, která upozorňuje na rizika internetu a sociálních sítí. Policie v Hradci Králové vyšetřuje krádeže několika mobilních telefonů na festivalu Rock for People. Jedna z největších tuzemských hudebních akcí dnes pokračuje třetím dnem. Každý den se jí podle pořadatelů účastní zhruba 50 tisíc lidí z Česka i ze zahraničí. Podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové by návštěvníci měli být obezřetní. K úschově cenných věcí můžou využít bezpečnostní schránky.
6: Řádově jde o jednotky, přičemž k odcizením mělo dojít ve středu v pozdních večerních hodinách. V souvislosti s tím bychom chtěli opět apelovat na návštěvníky, aby měli své cenné věci pod kontrolou. Na podobných událostech s vysokou návštěvností dochází k vyšší kumulaci osob, čehož mohou následně využít pachatelé.
4: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
7: V případě té dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
4: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Sport. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Středočeši vedou v sérii 3-2 na zápasy a k titulu jim tak zbývá jediné vítězství.
8: Počasí.
4: Zůstane zataženo až oblačno, místy s deštěm. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách od 10 do 13. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Komplikace čekejte na silnici 11 u Třebechovic pod Orebem. U odbočky na Krňovice se srazilo osobní a nákladní auto. Kvůli silnému provozu počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
9: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
9: téma,
10: Patriku.
9: Paní doktorko.
10: Dneska nám bude praskat kůže.
9: Slyšitelně.
10: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
9: Jestli je slyšet.
10: Jestli je to slyšet.
9: Když
10: ano.
9: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
0: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a v srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha, takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, zdravím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra a lze jí léčit jako lupenku nebo svrap, jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: u
0: nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: Kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika, ano, a už se třeba připravil, očkoval, ano, nebo ano, vzal si léky, tak, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně, pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma, ano, v tom pořadu Veselé a zdravě, otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roku a už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení objednat se na cévním.
1: Já bych doporučila objednat se na cévním,
0: aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím?
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a ti mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patu, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba i přes náš problém.
2: A když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Já jsem si tak právě, si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, vlastně se to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo, paty.
6: A s tímto, no a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: To na, no, smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to. Já teda toho smírku bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
6: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je řešení.
2: No,
5: tak se
2: u vás. Chovat. Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: S doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás. Jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace,
0: třeba?
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se

0: nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
1: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě CZ, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
0: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dnešní koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanů na festivalu Rock for People uvidí přes 150 hradeckých seniorů. Hygienici zjistili horší kvalitu vody ve Stříbrném rybníce na Hradecku. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. A dnešek zůstane zamračený, místy zaprší a teploty vystoupí nejvýš na 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na festivalu Rock for People v Hradci Králové dnes vystoupí Jiří Pavlica s hudebně-tanečním souborem Hradišťan. Na jejich vystoupení se chystá i víc než 150 hradeckých seniorů. Do parku 360 přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People, který každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s Hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
2: Do areálu parku 360 na letišti v Hradci Králové, kde festival ve středu začal, přiveze seniory čtveřice autobusů. Koncert začne v 5 hodin odpoledne a potrvá 3/4 hodiny. Seniori se na něm potkají s 10 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Většina z nich areál po skončení koncertu opustí. Zhruba čtvrtina ale na festivalu zůstane, aby mohli sledovat koncerty ostatních kapel. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání v monitorovaných přírodních nádržích většinou v pořádku. Vyplývá to z hlášení na webu krajské hygienické stanice. Horší kvalitu má voda ve Stříbrném rybníce na Hradecku. Lidé by se měli podle hygieniků po koupání v něm osprchovat. Voda vyhovuje v přehradě Rozkoš na Náchodsku, v přírodním koupališti Dachova u Hořic na Jičínsku nebo ve Včelné u Rychnova nad Kněžnou. V Litomyšli večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsna. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a víc se otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Schulz.
3: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku do finále kilometru. Olympijský šampion z Paříže dnes vyhrál své semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. Finále si dnes z českých reprezentantů vyjeli taky kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar a Jan Vorel na pětistovce. Počasí. Zůstane zataženo až oblačno, místy s deštěm. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsem optimista. Olga Lounová zaspívá už za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Dík Jiří Korn, nabídneme i Petra Koláře vyznání, Vetu Bartošovou, PS Leška Semelka jednou větou. No já to teď jednou větou nezvládnu, protože vám chci říci, co všechno jsme připravili a že je toho opravdu hodně. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne, Karel Sladký vás před víkendem zdraví. Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dnes pokračuje 6. etapou cyklistické jízdy ze Žďáru nad Sázavou k nám do Stěžár na Královéhradecku a přímo v Palatonu je náš reportér. Pokusíme se s ním spojit. Zjistíme také, kde je náš rozhlasový stopař před víkendem a pozvu vás do znovu obnovené Mariánské zahrady v Jaroměři na Valech. Je pro širokou veřejnost. Hostem bude šéfredaktorka Kvartiéra Gabriela Mlinka, která nám přijde představit nejnovější vydání tohoto východočeského královského magazínu. To bude ve druhé polovině této hodiny. Kdo vám bude zpívat, už víte, tak tady optimisticky před víkendově vás budeme ladit. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: 14 hodin 10 minut Český rozhlas Hradec Králové s vámi na Prahu víkendu. Naši reportéři jsou v terénu, také kolegyně Zuzana Boučková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pokud právě přemýšlíte, co s načatým víkendem, máme pro vás naprosto dokonalý tip. Moje rozhlasová kolegyně je totiž právě teď v Zámeckém parku v Opočně, tak by mě zajímalo, jak se tam užívá, co je tam nového. Zuzana Boučková, dobré odpoledne do Zámeckého parku v Opočně.
2: Přeji krásné odpoledne z Opočná, Kájo.
0: Tak co je tam nového?
2: Stojím ve spodní... No, teď jsem to chtěla říct, stojím ve spodní části parku u Rybníka a kolem mne to tu hraje všemi barvami. Starý čínský altán, kde v 80. letech ve filmu Smrt talentovaného ševce randil Jiří Kodec Janou Bouškovou, už byl v tak dezolátním stavu, že byste tam na rande nikoho nepozvali.
0: Díky.
2: Ale teď, když tady stojím před ním, na jeho místě svítí nádherná, kompletně nová replika čínské stavby. Má 10 metrů na výšku, průměr 8 metrů a na střeše má neuvěřitelných 6,5 tisíce ručně štípaných modřínových šindelů. Je to nádherné tesařské dílo.
0: Prosím tě, jak jsi to počítala všechno? Spočítala.
2: Já jsem tady měla odborníka, přímo pana truhláře, který to dělal a ten mi to prozradil.
0: Tak a tím odborníkem a tím šikovným truhlářem Jezusko?
2: Tak musím říci, že opravdu krásně to udělal pan místní šikovný truhlář Tomáš Voborník. Dokonce kvůli této zakázce u nich doma půl roku bydlel coby poradce a pomocník zkušený šindelář z Valašska pan Mikuš. A Tomáš Voborník mi řekl, že největší díky patří jeho manželce Alence, která se o ně oba vzorně skvěle starala. A představte si, že Tomáš si během prací ještě stihnul při jízdě na kole zlomit ruku a žebra. Naštěstí mu pomohli kamarádi, takže altán tu stojí nyní v celé své kráse. A hned naproti přes vodu je další novinka. Stylový kachní domek v japonském stylu, který je postaven podle jediné staré fotky z archivu. Kachny v něm sice nebydlí, jak jsem se dívala, ale zámečtí jim tam nosí luxusní krmení, takže místní kachny a kačeři si teď užívají doslova michelinskou restauraci.
0: Orientální architektura uprostřed východočeského parku v Opočně, to se jen tak nevidí. A na víkend tam chystají i nějakou velkou slávu, co to bude?
2: Přesně tak, máš pravdu. V rámci víkendu otevřených zahrad se můžete těšit na komentované prohlídky parku s dendrologem, které začínají přímo tady u altánu. V sobotu program vypukne už v 10 hodin dopoledne. Na programu jsou projížďky na lodičkách po rybníku, jízdy v kočáru s koňmi, čajové obřady s ochutnávkou asijských čajů a děti si u altánu vyrobí šindelové lampiony a ty pak ve tvaru lodiček pustí na zámecký rybník. A také tu budete moci napsat vzkaz budoucím generacím. Ten se pak vloží do časové schránky, vyrobené na 3D tiskárně a přesně v sobotu, úderem 13. hodiny se schránka slavnostně uloží přímo do věžičky tohoto nového altánu. Takže vaše slova tam vlastně zůstanou pro budoucí potomky.
0: To by mě zajímalo, co bys do takového vzkazu budoucím generacím napsala ty, Zuzko, jednou větou třeba.
2: Tak víš, jak jsem začala, že se sem chodilo v 80. letech randit, tak já bych jim všem napsala, ať se mají rádi.
0: To je krásné. Vše, co sledovala naše reportérka právě v Opočně v Zámeckém parku, vidíte na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové na Facebooku, Instagramu, hradec.rozhlas.cz na naší internetové stránce. Takže nejen kachny, nejen 6,5 tisíce ručně dělaných šindelů, ale i další zajímavosti, které v Zámeckém parku v Opočně pod Orlickými horami Zuzana Boučková objevila. Předpokládám, že ještě objevovat bude, že se tam ještě zdržíš.
2: Ano, ještě budu fotit, točit a, jak říkáš, objevovat. Krásné slovo.
0: Tak krásné zážitky, měj se hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: A jedeme dál. Český rozhlas Hradec Králové, předvíkendové dobré odpoledne. Sledujeme události s datem 12. června, je pátek. Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dnes pokračuje 6. etapou speciální cyklistické jízdy. O tom vám teď povíme. Účastníci na kolech vyjeli ze Žďáru nad Sázavou a jejich cílem jsou Stěžery u Hradce Králové, kde podpoří hospic pro Hradecko s odlehčovací službou. Celá akce upozorňuje na význam paliativní péče a zároveň pomáhá získat peníze pro hospice po celé republice. Na trase přímo v pelotonu je náš reportér Jiří Hofman. Tak jsem zvědavý, jestli se dobře uslyšíme a jak moc tam fouká. Tak zdravím do pelotonu, ke kterému se náš reportér připojil. Dobrý den, dobré odpoledne, Jirko.
1: Dobré odpoledne, tak my se právě blížíme k Hradci Králové, jsme ve Vysoké nad Labem, já jsem se k pelotonu připojil v Zaječicích na Chrudimsku a absolvoval jsem s ním asi 40 kilometrů. Na čele skupiny jede Martin Souček společně s Vítkem Měchurou na charakteristickém růžovém dvojkole, kterému účastníci přezdívají Růžová bestie, a s námi jede v pelotonu zhruba dalších 20 cyklistů, někdo má silniční kolo, někdo třeba gravel. Dnešní etapa měří přibližně 100 kilometrů a po 6 hodinách sedle už se všichni pomalu blíží do cíle ve Stěžerách a taky se tam těší.
0: A jak se jede za větru a co dnešní počasí vyhovuje, Jirko? Myslíš ideálně, ty jsi sportovec, takže to můžeš posoudit.
1: No tak teďka začalo pršet, ale jinak...
0: Jede se dobře.
1: Občas fouká proti vítru, ale jede se dobře.
0: Jede se dobře. Komu je ta dnešní etapa určena a jaké je její hlavní poselství?
1: Tak dnešní etapa podporuje hospic pro Hradecko s odlehčovací službou ve Stěžerách. Celý projekt 8 dní pro paliativu chce upozornit na význam hospicové péče a paliativní péče a zároveň získat finanční prostředky pro 8 hospiců po celém Česku. Výjimečné je, že se do jízdy zapojují také lidé, kteří sami pečovali o své blízké s podporou hospiců. Nejde tedy jen o sportovní výkon, ale především o konkrétní lidské příběhy a zkušenosti.
0: To je ten smysl. Co účastníky čeká po příjezdu do cíle a jak bude ten projekt pokračovat dál?
1: Tak v 15:30 odjedou od vědecké knihovny v Hradci Králové do těch Stěžer, kde se k ním může kdokoliv připojit. Tam by měl peloton dorazit kolem 16:30 a u nově otevřeného lůžkového hospice je připravený program pro veřejnost, občerstvení, možnost vyzkoušet si geronto oblek nebo promítání 8 dní, 8 hodin s následnou besedou. A tím se stane končí, benefiční jízda pokračuje i v dalších dnech napříč republikou. Cílem celé výzvy je během 8 dnů podpořit 8 hospiců a vybrat 2 miliony korun na rozvoj paliativní péče. Zapojit se tam může kdokoliv. A to zaplacením startovného na webu 8dní.cz, kde týmy mezi sebou soutěží v čase stráveným sportem a společně tak odkrývají symbolické pucle. Jak mi totiž řekl jeden z jezdců Martin, čas je to nejdůležitější a jediné, co máme.
0: Benefiční projekt 8 dní pro paliativu, který dnes pokračuje 6. etapou cyklistické jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Stěžer na Hradecku, nám přímo z pelotonu představil, zprostředkoval reportér Jiří Hofman. No, není to jednoduché šlapat, mluvit. Jirka vše zvládnul, takže od nás určitě jednička. Jirko, ať to dál šlape. Hezké odpoledne.
1: Děkujeme a hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za chvíli si dáme pés Ivety Bartošové Václavanecká řeláska má. Jednou větou zaspívá Lešek Semelka, budou to i skupina Miraj, Dalibor, Janda nebo Enya. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pátek odpoledne. Dobré odpoledne. A teď vás vezmu na procházku. Ke znovu obnovení Mariánské zahrady došlo díky farníkům v Jaroměři na Valech. Pustili se tam do její obnovy. Upravili, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Už teď, jak jsem se přesvědčil, to tam krásně kvete a voní. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou tohoto duchovního odpočinkového místa stojí také, jsem právě v Mariánské zahradě natáčel.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let. A protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
0: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby, když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
0: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou, vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny, no oni to tady úplně božský, musím říct, co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květí, akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
0: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je sucha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vám teď chceme představit východočeský královský magazín Kvartier, nejnovější číslo všeho důležitého nejen z východních Čech. Šéfredaktorka Gabriela Mlinka je naším hostem. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Krásný den i vám.
0: Včera večer to byl křest, křtili jste právě nejnovějšího Kvartiera?
1: Přesně tak. Včera oficiálně tedy 11. června vyšlo letní číslo magazínu Kvartier. Já jsem tedy doufala, že nám to letní číslo přinese léto, nicméně teda venku to ještě nevypadá, ale věřím, že až se čtenáři skutečně začtou do toho nového čísla, že vysvitne i slunce.
0: Na mě září z toho nejnovějšího čísla, musím říci, a hlavně ty tipy, ty rady, které tady máte, všechny možné. Co mě úplně nejvíc zaujalo, jsou rituály úspěšných lidí, musím říci, Gabrielo. Tak alespoň jeden rituál za všechny, co udělat pro to, aby člověk byl úspěšný.
1: Tak jeden rituál, například vstávat brzo, nevyspávat dlouho, protože když se podíváme na to, co dělají skutečně úspěšní lidé, tak málo kdo z nich vyspává. Většinou jsou to taková vlastně ranní ptáčata.
0: Možná nechtějí ztrácet čas.
1: Přesně tak, nechtějí ztrácet čas a často taky do nějakých pozdních časů neponocují. Mají opravdu striktně nastaveno, v kolik vstávají a v kolik chodí spát. A cvičí, to je taky takový důležitý rituál.
0: Děkujeme, brzy ráno vstávat, cvičit, usmívat se jako vy.
1: Přesně
0: dobře naladění, pozitivně.
1: Tak.
0: No i na takové zahrádce můžeme prožít třeba pocit dovolené na zahradě jako na dovolené, typy pro pohodové léto, další, které jste přidali do letního Kvartieru.
1: Ano, přesně tak, je to další ze článků, vlastně, které si mohou čtenáři v letním čísle magazínu Kvartier přečíst. Spousta lidí třeba nemá možnost se v létě dostat na dovolenou z pracovních nebo jiných i rodinných důvodů. Takže já jsem udělala takový článek o tom, jak si to doma udělat pěkné, jak se cítit třeba jako někde třeba v Itálii, někde třeba u moře, nebo například, když tedy nemůžeme jít na nějakou tu letní večeři, nějaké letní destinaci, tak jak si to udělat pěkné třeba i na terase.
0: Do Kvartiera jste položili velmi hezkou otázku, netradiční otázku. Bez čeho nemůžu žít? A na ní vám odpovídal herec Jiří Zapletal.
1: Přesně tak. Magazín Kvartier, tím, že je to tedy východočeský magazín, tak my zpovídáme i vlastně osobnosti, které jsou nějakým způsobem spjaty s východními Čechami. Konkrétně Jiří Zapletal, herec Klicperova divadla, dobře známý nejenom tedy z toho Klicperova divadla, ale také ze seriálů, z filmu, je to velmi oblíbený herec a my vlastně vždycky chceme ty východočeské osobnosti přiblížit našim čtenářům, aby je poznali i tak trošičku z jiné strany, než jenom jako ty populární lidi, o kterých běžně čtou nebo je vídejí někde v televizi, ale chceme, aby se naši čtenáři dozvěděli, co mají třeba rádi, co rádi jedí, kam cestují, co rádi čtou, s kým, ano, někdo nám dá možnost nahlédnout i více pod pokličku.
0: Jiří Zapletal dál a můžete si přečíst v nejnovějším Kvartieru, ale ten hlavní rozhovor, titul který na té straně Doma jsme tam, kde jsme spolu, tak to je rozhovor se dvěma osobnostmi.
1: Přesně tak, s Monikou Leovou a Martinem Košínem. Předpokládám, že minimálně jméno Monika Leová bude říkat spoustě lidem něco. Je to vlastně bývalá miss, modelka, moderátorka. Je to velmi usměvavá žena a má po svém boku velmi usměvavého a pozitivního muže. Dohromady jsou opravdu sehraná dvojka. Lidé je často sledují právě na sociálních sítích, kde si právě říkají, ježiš, jak můžou být skutečně tak pozitivní, jestli jsou tak dokonalý pár i ve skutečnosti.
0: Jsou?
1: A já opravdu můžu říct, že jsou. Jsou naprosto dokonalí, samozřejmě všude něco je, jak i oni sami vlastně říkají, nikde ta tráva není zelenější, ale z nich jde taková čistota, pozitivní energie, optimismus a já jsem moc ráda, že jsem měla možnost mi dělat velký 6-stránkový rozhovor právě do letního čísla. Kdo ještě neviděl tu naši titulní stranu, ale vy už jste to tady taky zmínil, jste prostě sálá to léto. Je to taková ta letní nálada. Oni vlastně sedí v jednom voze. My jsme fotili v galerii Sodovkárna v Hradci Králové, takže tam právě vznikala ta titulní strana a poté i fotky, které jsou součástí samotného toho velkého rozhovoru a celkově ta spolupráce s Monikou Leovou, s Martinem Košínem i s galerií Sodovkárna byla naprosto výjimečná.
0: Gabrielo, vy jste říkala 6-stránkový rozhovor.
1: Přesně tak.
0: Jak dlouho to trvá, kolik hodin než to?
1: Tak ty velké titulní rozhovory jsou takto dlouhé, protože opravdu těm našim osobnostem věnujeme tu péči a vlastně ten magazín, to číslo je jim i částečně takto věnováno. Jak dlouho to trvá, to záleží. Třeba rozhovor jsme dělali, nebo tedy nahrávala jsem na diktafon zhruba 120 minut materiálu jsem měla, takže pak se tím vlastně prokousat a dostat to na papír nebo respektive do toho notebooku bylo trošičku náročnější, než to tedy spatří tu podobu, kterou vy vlastně vidíte v tom magazínu, tak to zabere opravdu několik dnů. Ta činnost toho psaní, není to prostě jenom jako o tom, že si sednu a napíšu, musím mít na to náladu, není to jakoby práce, která se opravdu dá dělat kdykoliv, ale fakt tam na to musí být ta nálada.
0: Tak ještě další typy, které tady jsou, typy na výlety, na zajímavá místa východní Čech, letníky, která taky budou mít sezónu.
1: Ano, tohle to všechno patří k létu a my jsme se snažili všechny věci, které k létu patří do letního čísla magazínu Quartier zahrnout, aby to byl takový výborný společník na dovolenou, na příjemné chvíle, na zahrádce, na terase, někde u kafíčka nebo u letního drinku. Zkrátka letní vydání magazínu Quartier si můžete vzít kamkoliv v létě sebou a nezapomeňte si ho přibalit.
0: Mám tady jeden, jsou tady různé letní recepty, vím tady různé drinky, nealkoholické, detox, tak je to určitě zajímavé čtení. Všechno jsme to teď nestačili probrat, ale od toho je právě ten Quartier, aby si ho posluchači vzali do ruky, hezky prolistovali a věnovali mu ten čas.
1: Přesně tak. Najdou ho na vybraných distribučních místech. Ta distribuční místa najdou na našem webu quartiermagazin.cz. Jedno z distribučních míst je například tady v Českém rozhlase.
0: Český rozhlas Hradec Králové, prosím pěkně, v recepci jsou Quartiery. Pokud je chcete mít, přibalit si na dovolenou, když budete tady u nás v recepci v Havlíčkově ulici, tak jeden Quartier bude také váš.
1: Přesně tak. A i na dalších místech ve východních Čechách, v Chrudimi, v Pardubicích, na Dolní Moravě, v Litomyšli a tak dále a tak dále. Je těch míst skutečně spoustu, pokud tedy je někdo třeba z jiného města.
0: Nejnovější letní číslo nám představila šéfredaktorka Gabriela Mlinka. Včera večer bylo pokřtěno slavnostně letní Quartier, který byl vyslán do světa. Jaké bude vaše léto? Bude taky čas na odpočinek?
1: No, moje léto bude svatební. Já se totiž příští týden vdávám, takže už nebudu Gabriela Mlinka. Je to
0: tak vás příště budu uvádět?
1: Gabriela Urbánková Daňková. Dobře. Mám dvě úplně nová příjmení, nebo taková, vlastně to jedno není úplně nové, já se vracím ke svému dívčímu příjmení, to je to Daňková a vlastně to Urbánková budu mít od svého nastávajícího, takže bude velká změna.
0: No, kdybych si nemohl vzpomenout, tak u toho Gabriela zůstanu.
1: Ano, zůstaňme u Gabriely. Jistot.
0: Tak ať se vám daří, krásné léto, krásné líbánky, Gabrielo, mějte se hezky.
1: Krásné léto i vám, i posluchačům.
0: Gabriela Mlinka, šéfredaktorka nejnovějšího časopisu Quartier.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi a dva tipy na dnešní večer. 12. červnový. Drákula bude na Kuksu v hospitalu od 20 hodin 15 minut. Výpravná koncertní verze muzikálu Drákula přijede po 4 letech na hospital Kuks. Představení bude oproti celému muzikálu něco kratší. Děj vypráví uvaděč, účinkující budou v kostýmech, pódium zdobí vybrané kulisy a z muzikálu zazní největší hity za doprovodu taneční kampeny. Drákula v hospitalu Kuks dnes večer od 20 hodin 15 minut. Muzejní řemeslnou noc můžete zažít v Chumci nad Cidlinou od 18 hodin. Můžeme pozvat také na letošní muzejní noc, která se ponese v duchu oslavy řemeslného umu našich předků. Těšit se tam můžete na živé ukázky řemesel, která byla pro chod tehdejšího hospodářství naprosto nezbytná. Pro děti je připravena pátrací hra. Večer zakončí hudební vystoupení Naděje Havlíkové. Muzejní řemeslná noc v Chumci nad Cidlinou od 18 do 20 hodin. A nebo Drákula na hospitalu Kuks. Vyberte si.

A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

3 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy. Vše důležité přidáváme i na web hradec.rozhlas.cz. Nyní zprávy z Královéhradeckého kraje, ale i zajímavosti, které zazněly v našem vysílání, můžete nahlédnout hradec.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Kvůli nízké porodnosti v Česku klesl počet obyvatel. Dopravu na Trutnovsku zítra omezí Krakonošův cyklomaraton. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaj v Hertogenboschi do semifinále. A noc bude zamračená s občasným deštěm a teplotami od 11 do 14 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než k nám přišlo, říká za statistiky Michála Němečkova.
5: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
3: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. V prvním čtvrtletí klesl i počet obyvatel Královéhradeckého kraje, a to o 1438. Aktuálně v něm tedy teď žije 553 230 lidí. Průchod částí podloubí na Valdštejnově náměstí v Jičíně je omezený. Dělníci pracují na výměně původní dlažby, protože její stav už byl špatný. Majitelům chodníků přispělo na opravu i město.
6: Přestože plochy v podloubí nejsou ve vlastnictví města a nejde o veřejné chodníky, patří mezi běžně využívané pěší trasy v centru Jičína. Lidé je využívají při cestách přes Valdštejnovo náměstí i při návštěvách obchodů a služeb v okolí. Právě veřejný význam těchto prostor byl jedním z důvodů, proč město na rekonstrukci finančně přispělo. Dlouhodobým cílem je postupně zlepšovat stav frekventovaných podloubí v historickém centru města, která sice patří soukromým vlastníkům, ale každodenně slouží veřejnosti. Čína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Provoz na silnicích v Podkrkonoší ovlivní zítra tradiční Krakonošův cyklomaraton. Závodníci si můžou vybrat ze dvou tras. Delší měří 135 kilometrů a vede přes Pomezní boudy a Pražskou boudu. Kratší je dlouhá 89 kilometrů. Start i cíl jsou v Trutnově před společenským centrem UFO.
4: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do semifinále. Rumunku Ruseovou porazila jasně 6-1 a 6-2. Marie Bousková naopak skončila v londýnském Queen's Clubu, když v dohrávaném duelu s Chorvatkou Vekičovou prohrála 6-7 a 3-6.
4: Počasí.
3: Noc přinese zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přechodně budou srážky ustávat. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 10 až 7. Zafouká mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli opravě povrchu je v Hradci Králové uzavřena část Markovické ulice na Slezském předměstí. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do 19. června.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Modlitba za vodu nebo třeba Nechvátej osude. Znalcům repertoáru Jiřího Pavlice a Hradišťanů, který ho na koncertech tradičně doprovází, už teď možná v hlavě zní první tóny nejznámějších písní. Málo kdo by ale očekával, že se právě tato jména objeví na programu hudebního festivalu Rock for People tady v Hradci Králové. Koncert začne už za necelé 2 hodiny a kromě výpravy seniorů z Hradce Králového bude v parku 360 sledovat i naše reportérka. Ostatně ta už je na místě, tak se s ní spojíme. V neděli vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká další soutěžní recept rozhlasového pochoutkového roku. Ten letos slaví 10. Nabídneme recept, který se v roce 2021 stal tím nejlepším. Tentokrát vám ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík. A půjde skoro o českou klasiku, o co konkrétně uslyšíte před 15:30. A poslední možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu budete mít v Radiu Bazaru po 15:30, po 15:35. A tak se nachystejte to, co byste potřebovali. Prodat, koupit, vyměnit, možná byste rádi něco darovali za odvoz, přebývá vám to, anebo se třeba zkusili seznámit před víkendem. Ve druhé polovině této hodiny budete mít možnost. A z hudby Anna K., Josef Laufer, Lucie Bílá, Karel Zich, Poutníci nebo Marek Stracený. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové na Prahu víkendu.
4: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

písničku stokrát přes.

0: vlastní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Krakonošův cyklomaraton 2026, to bude parádní podívaná už zítra. 13. ročník silničního cyklistického závodu, ale že jim to vyšlo 13. června, 13. ročník. Česko-polské příhraničí, to všechno bude cílem Krakonošova cyklomaratonu. Start a cíl v Trutnově, trasy závodu povedou krásným prostředím východních Krkonoš, včetně polské strany, a zavedou účastníky až na jejich hřebeny. Možná taky budete obdivovat, nebo do toho šlápnete, 13. ročník silničního cyklistického závodu česko-polským pohraničím se startem a cílem v Trutnově už zítra. To přátelé značky a vás dají sraz v Letcích u Hradce Králové. Vůně spáleného benzínu, řev motorů, péráků, kývaček a spousta další podívané už po 11. v rodišti zakladatele značky Java Františka Janečka v Letcích u Hradce Králové. Akce bude zítra určena také pro historické automobily a motocykly jiných značek, ale i pro návštěvníky bez strojů. Během akce se můžete těšit na doprovodný program pro celou rodinu a hudební doprovod kapely Nešlape to. No ale šlapa to určitě zítra bude a bude to žít. Na srazu přátel značky Java v Letcích u Hradce Králové už zítra 13. června, tak vás zveme do rodiště zakladatele právě této značky Františka Janečka. Co se dnes bude dít na letišti v Hradci Králové v parku 360, to poví přímo z místa naše reportérka už za 3,5 minuty. Český rozhlas Hradec Králové s vámi, dobré odpoledne.

0: píseň, kterou také znáte jako Chytila jsem na pasece. A je to tak v podání Heleny Vondráčkové. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne s vámi. Vokurky píseň Lucie Bílé nabídneme už za chvíli, ale teď míříme do parku 360 na letišti v Hradci Králové. Tam pokračuje třetím dnem jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Program nabízí vystoupení více než 200 interpretů z celého světa. A jsou mezi nimi i ti, kteří do dramaturgie rockového festivalu na první pohled úplně nezapadají. Už za necelé 2 hodiny v tradičním festivalovém retro okénku vystoupí hudebník Jiří Pavlica s Hradišťanem. Na jeho koncert se chystá i naše reportérka Adela Kavříková, kterou teď zdravím do parku 360 na letišti v Hradci Králové. Adelo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Rock for People. Je to tak, ten koncert začne v 5 hodin odpoledne na jedné z těch menších stagí, tady kousek ode mě, kde je to divácké hlediště zastřešené, takže pokud by se dnes nakonec objevil déšť a připomeňme, že od středečního zahájení festivalu tady zatím pršelo opravdu každý den, tak návštěvníci koncertu Jiřího Pavlice a Hradišťanů budou mít jistotu, že zůstanou v suchu. Souběžně s koncertem tohohle českého hudebně tanečního uskupení vystoupí na hlavním a největším pódiu americký kytarista a zpěvák a držitel ceny Grammy Tom Morello, takže se dá očekávat, že velká část publika zamíří právě tam. Přesto ale víme minimálně o 150 lidech, kteří se Jiřího Pavlicu s Hradišťanem v žádném případě ujít nenechají, a to bude skupina seniorek a seniorů přímo tady z Hradce Králové, kteří sem do parku 360 míří v rámci projektu Seniori na Rock for People. Tenhle netradiční výlet za kulturou každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s Hradeckým magistrátem a seniorským spolkem. Já můžu potvrdit, že tahle výprava už dorazila, přivezli ji celkem 4 autobusy a její účastníci mají teď ještě necelé 2 hodiny na to, aby se tu porozhlédli nebo případně, aby si třeba s předstihem zabrali místo v hledišti.
0: Adelo, dá se očekávat, že výprava hradeckých seniorů do festivalového prostředí zapadne?
1: No, já myslím, že ano, a soudím tak hlavně proto, že tenhle projekt má na Rock for People už víc než 15-letou tradici, přičemž ty poslední 4 ročníky jsem tady měla příležitost sama sledovat. A ta atmosféra je každoročně nepřenositelná a téměř každý, kdo tohle propojení, nebo je to takové vzájemné mísení generací, tady zažije, tak si z toho odnáší jedinečný zážitek. V minulosti tady tohle retro okénko vyplnil třeba Karel Gott, Olympik, Václav Neckář, Pavel Bobek, Petr Spálený a loni to byla Marie Rotrová. Ten začátek koncertu většinou bývá takový spíš opatrný, publikum bývá zpočátku rozdělené na 2 části, protože seniori mají vyhrazené místo k sezení, ale velmi brzo se pak většinou najde někdo, kdo vstane a připojí se k tomu davu ostatních návštěvníků a zpravidla to potom končívá tancem.
0: Jura Pavlica s Hradišťanem dnes podvečer v parku 360 na festivalu Rock for People. Jaký program je pro seniory připravený právě po skončení koncertu Jiřího Pavlici?
1: No tak ten, kdo bude chtít, tak tady může po skončení koncertu zase nasednout do autobusu a nechat se odvést zpátky do města. No a ta druhá varianta, zábavnější, je tady zůstat a jít poznávat i ty další možnosti a hudební zážitky, které Rock for People nabízí. Dnešním headlinerem bude britská kapela Bring Me the Horizon a z těch českých interpretů se večer představí třeba Tata Boys.
0: Z parku 360 na letišti v Hradci Králové z festivalu Rock for People naša reportérka Adela Kavříková. Děkujeme za informace. A dobré odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi přejeme dobré odpoledne. Letošní rok je už 10. rozhlasovým pochoutkovým rokem. Uteklo to neskutečně. No a při příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků, recept desetiletí. Výherci z jednotlivých let zabojují právě o tuto hlavní cenu desetiletí. A my si jich recepty připomínáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové týden co týden. Ale pozor, už recepty nepřipravují sami posluchači, ale všech 36 výherních receptů porotá společně s dalšími profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova recept ze Zlaté příčky roku 2021 šéfkuchař Jaroslav Sapík. Kolega Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude dělat místo bílého červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu, v Lednici. Asi vás překvapí i taková šlechta. Šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného
1: prsa
3: magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu. Zamlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Kolegové vzkazují, že výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím zvládnete levou zadní. Poradí vám Jaroslav Sapík, šéfkuchař. Bude v našem vysílání tuto neděli dopoledne po 10. hodině. Ovšem, jak se taková nadívaná kachna s karamelizovaným zelím dělá, to můžete už teď vidět na webu pochoutkovirok.cz, na Facebooku Českého rozhlasu. Zelím bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak držíme pěstě i nadívané kachně s karamelizovaným zelím. Držíme pěsti. No a vy poslouchejte tuto neděli dopoledne po 10. hodině pochoutkový rok. A jestli si říkáte, to by byl tip na víkend, co připravit, tak se podívejte už teď na stránky pochoutkovirok.cz, protože tam je ten recept podrobně. Takže už ho tam najdete. Recept na výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Tak teď jsme vám dělali sliny, Karel Zich, poutníci a pak poslední radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi, jsme s vámi rádi v pátek 12. června. Po půl čtvrté přejeme příjemné odpoledne. Zdraví vás Karel Sladký.

0: Radio.
1: A je to tady poslední možnost inzerce ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V tomto týdnu otevřeli jsme inzertní 7-minutovku Radio Bazar. Prostor pro vás, připomeneme telefonní číslo, abyste se mohli ozvat, pokud cokoliv potřebujete.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Radio Bazar, dobré odpoledne, vítejte. Zaslabte si prosím rádio a můžete inzerovat. Dobrý den. Radio Bazar, hezké odpoledne. Tak tady nám to nedopadne, to by bylo jenom pískání a učení, tak jedeme dál, nestrácíme čas. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne přeju. Já poptávám malý dětský pingpongový stůl, jestli nějaký existuje.
1: No, určitě existuje, teď o to, jestli ho někdo má, kdo nás zrovna teď poslouchá, malý dětský pingpongový stůl. A pokud by měl...
2: A dále poptávám nerezový stůl se dvouma šupíkama a s jednou porestou bez lemu. Může být do dílky 150 cm.
1: To by mohlo být jednodušší. To by se mohlo. Ano.
2: A na telefonu 605 018 388.
1: Tak děkuji, ať se ženete, mějte se hezky. Rychnovsko 605 018 388, telefonní číslo posluchače, který schání, pokud máte to, co hledá, tak se mu ozvěte. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
3: No dobrý den, prosím vás, abych měla takovou prosbu. Já bych potřebovala, jsem vdova a potřebovala bych nějakou přítelkyni, abych se měla s kým bavit a tak.
1: Rozumím. Přítelkyni v jakém věku, co by jí mělo bavit?
3: 80 let, 80 roku, ale já jsem normálně chodící, všechno, ale... Jsem sama, no.
1: Tak. Rozumím tomu, samota je těžká někdy. Tak a co by vás spojovalo, co vás baví, co máte ráda, o čem byste si popovídali společně?
3: No jako, já nevím, na procházky bychom šli, nebo mám zahradu, tak bychom si to, no prostě...
1: Ano, a z jakého regionu, odkud konkrétně voláte?
3: Je to Nová Paka.
1: Nová Paka, tedy Novopacko, ano. A telefon na vás? To je nejdůležitější. 605...
3: 059 012 012.
1: Tak ať se nějaká přítelkyně ozve, ať ti je lépe.
3: Děkuju.
1: Mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou. Paní z Nové Paky hledá přítelkyni 605 059 012 kolem 80, věk 80 let. Tak, jak jste slyšeli, život nekončí ani v 80, je to tom životním nastavení a odvaha se cení, cením to, že posluchačka zavolala a držíme jí pěsti, ať to vyjde, ať se jí někdo ozve na 605 059 012. Kdo se ozval nám do Radio Bazaru, hned zjistíme. Jste to vy, dobré odpoledne. Český rozhlas Radio Bazar, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodal nový velký mobilní grill na opékání prasatov, kýt, bůčku, kuřat a všeho ostatního, příkon 220 volbů, plynová regulace otáček, celoroční provoz je nepředvídané počasí a je na kolečkách, takže je samé manipulace. Ještě by to bylo kalové čerpadlo, je vhodné na čerpání bazénu, studní, výkopů, septíku a tak dále, bere i ustříkali. A ještě bych tam měl ruční kárku na velkých kolech se závěsem zajezdníkou a s karbičkou. Je to všechno Hradec Králové na telefonu 739 772 746, děkuju.
1: Tak ať prodáte, mějte se hezky, hezký den. Velký mobilní grill, kovové čerpadlo, ruční kárka, Hradec Králové 739 772 746, telefonní číslo na posluchače, na inzerenta, který se dovolal do Českého rozhlasu Hradec Králové. Radio Bazar má otevřeno, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Já bych měl na prodej traktor 5211, K tomu 9-7-tunovej vlek a rotační sekačku 180 záběr. A na telefonní číslo. Haló?
1: Ano.
5: 731 354 034.
1: A odkud nám voláte? Odkud jste?
5: Hradec Králové.
1: Hradec Králové. Tak také děkujeme za nabídky. Mějte se hezky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou.
1: Traktor, vlek, slyšeli jste, 731 354 034, telefonní číslo na posluchače Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, tady pro vás ještě bude. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
6: Dobrý
1: vzduch obou strany na teru nebo na vary?
6: Brány hřebenové.
1: Brány hřebenové.
6: A pluh jednostranný pravý.
1: A jednostranný pluh pravý. Víte, proč to opakují? Moc tam prská, moc to chrastí. Tak, aby posluchači rozuměli.
6: Jo.
1: A číslo?
6: A to na telefonním čísle 774 363 208.
1: 208. A odkud nám voláte? Odkud to všechno půjde? Semily, děkujeme, hezký den, naslyšenou. 774 363 208, telefonní číslo, dovoláte se do Semil, odkud posluchač inzeroval v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě máte chvíli na to, abyste se také ozvali s tím, co potřebujete. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
1: Můžete inzerovat.
7: Měl třeba bych prodat obrátit a schrnovat píce na teru.
1: Ano.
7: A pak bych potřeboval prodat pracovní elektrotříkolku a známky. To je asi tak všechno pro dnešek.
1: Ještě telefonní číslo.
7: Jo, 603 710 960.
1: A kam se dovoláme? Odkud nám to nabízíte?
7: Tady Hradecko.
1: Hradecko. Dobře, děkujeme pěkně za nabídky. Děkuju. Mějte se pěkně, naslyšenou. Tam toho bylo také trochu víc. 603 710 960, telefonní číslo posluchače. Poslední telefonní číslo, které zaznělo v Radiobazaru v tomto týdnu, zavíráme, ale po neděli opět budeme otevírat. V pondělí po 15. hodině 35. minutě bude možnost pro vás zase inzerovat v našem vysílání.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Někdejší tajemník Karla Gotta Jan Adam, desky, pásky, vzpomínky dnes po 18. hodině, písničky, které provázely život Jana Adama, představí po 18. v našem vysílání. Češte se. Po 17. hodině zrekapitulujeme události 12. červnového dne, den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne, to nejdůležitější. A také se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Zeptáme se na počasí, na výhled, na víkend. Po 17. hodině den v kraji zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Marie Formáčková přijala pozvání do dnešní humoriády Českého rozhlasu. Budete se s ní určitě skvěle bavit před víkendem už po 16. hodině a s Marie Formáčkovou vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Humoriádu Českého rozhlasu si užijte, královsky se bavte, už po 16. hodině.

posádku příští mise Artemis budou tvořit 3 Američané a 1 Ital. Astronaut Aleš Svoboda vezme na vesmírnou stanici 6 brněnských experimentů. Archeologové objevili v trase budoucího obchvatu Vysokého Mýta doklady osídlení. Nálezy z bojiště roku 1866 u Hradce Králové zkoumají také antropologové. Na projektily tehdejších zbraní se zaměříme s magistrou Marcelou Erbanovou. Archeologové na Bahamách objevili vraky lodí ze slavné pirátské éry. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území. Motocyklový závod omezí o víkendu dopravu v Jičíně. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. A noc bude zamračená s občasným deštěm a teplotami do 14 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Trutnovská radnice odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Své výhrady napsala v dokumentu, který odeslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Vedení Trutnova bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Silniční motocyklové závody v Jičíně zkomplikují o víkendu dopravu v západní části města a na obchvatu směrem na Liberec. Nejde o klasický rychlostní závod, protože účastníci soutěží v takzvané jízdě pravidelnosti, kde rozhoduje schopnost zajíždět jednotlivá kola v co nejpodobnějších časech. Právě tento formát přitahuje majitele historických motocyklů i fanoušky motoristické historie. Kam se řidiči nedostanou, popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
2: Uzavřena bude část obchvatu I-35 směrem z Jičína na Turnov. Objízdné trasy o víkendu 13. a 14. června budou vedeny přes okolní obce. Uvnitř města Jičína budou uzavřeny hlavní ulice M. Koněva a Markova na Holínském předměstí.
0: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdete na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince.
1: Sport.
0: Hokejový obránce Štěpán Černý se zapojil do letní přípravy s hradeckým extraligovým týmem. Minulý rok odehrál v americké juniorské soutěži, kde byl i se svými parametry druhým nejproduktivnějším bekem. S výškou 175 cm a váhou 65 kg se už ale umí vypořádat.
3: Pro mě to je handicap asi furt. Si myslím, když jsem nějaké ty kila nabral, tak by to mohlo být trošku větší číslo. Tím, že si myslím, že mám docela dobré bruslení, tak jsem to zvládl dobře, i když ty kluci některé jsou větší, ale já tím, že to mám takhle od malička, jsem trošku menší, takže už jsem se naučil, jak na ty větší kluky hrát.
1: Počasí.
0: Noc přinese zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přechodně budou srážky ustávat. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 10 až 7. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor na silnici číslo 11 v ulici Bratří Štefanů, kde se srazila dvě osobní auta. Tvoří se tam kolony, projíždějte místem opatrně. A na Náchodsku taky opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení tam potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásný pátek všem.
4: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle
1: románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak Playgirls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi šlo mlátit. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem. A ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech? A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo, ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna, teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Hm. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes dvě, po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky do mozlu.
0: Humoriáda.

0: Nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A teď se jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bezva, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném
2: třeba. Příště, příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo a to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom v našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako, si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A jde střeka. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová. Klid. My ti to tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co ho mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Ale Kurucová, ale to byla jiná situace.
6: To byla nádherná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, to
4: pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No,
6: to
4: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
7: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
7: To je
2: zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
7: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
7: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
7: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Hrozvás Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, pěkný. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co? Předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, Snaživec.
10: Víš, jednu na plnej plyn, pane majore.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi?
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta? Já to poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. Co? Víte, Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezulá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí? Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po pače cigánama?
8: Kurucová.
9: Schováš pače cigánom?
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil. Pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly.
8: Počkej. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Jak? Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla,
8: pane majore.
10: Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne.
9: Vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, ano. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře.
9: Ne,
8: to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřnej, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivuhodný
1: život. Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
1: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
2: Dusila přece. Dusila přece.
1: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
2: Dusila.
1: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
3: No, soudružky a soudruzi. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
2: Lidsky?
3: Skoro lidsky.
2: Lidsky.
3: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
2: Já vím, já to nepíšu.
3: Musíme to brát v úvahu.
1: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
3: pravdu? Máš pravdu.
2: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
3: To tak vidím,
2: tak by to přečet.
1: Hacourka.
2: Hacourka.
1: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
2: S Lochtínem, ano.
3: No čti,
2: já čti. Já to čtu rovnou, jo.
3: No, čti, co tam máš, no.
2: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
3: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
2: To právě tady je, to je zápis.
3: Zápis.
2: Zápis o utkání? No. Jiskry zadní Těhlovice? No. Se Slavojem uměteli?
1: Slavojem!
2: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
1: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
2: Ale oj i voj!
1: Ale tak bych prosil Slavojem!
2: Ale oj i voj!
3: Vždyť je to jedno.
2: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
3: Čti.
2: V 75. minutě. Co to čtu?
3: Ten minuta není, to je ta.
2: To minuta.
3: No.
2: V 75. minuta.
1: Co?
2: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
1: Slavoje jsem říkal.
2: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
1: No tak.
2: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
3: Ať je to jedno. No.
2: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje! Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
3: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
2: Škrtil ho, dusil.
1: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
3: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
2: Tak nevím, kde jsem byl.
1: Čtina.
2: Tak od začátku, já nevím, kde
3: jsem byl. Od začátku.
2: Tak v 75. minutě.
3: Teď ti do toho nebudeme skákat.
1: Ne.
3: No.
2: Abych nezdržoval, jo?
3: A čti.
2: V 70.
3: 75. minutěm.
2: Minutěm, ano.
3: No.
2: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
3: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
2: Jo.
1: Někdy.
2: Fotbalistům někde říkají závodníci.
3: To může být.
2: Oni hodně, no jo.
3: No.
1: Čti.
2: No. Co?
3: Čti.
2: Po začátku?
3: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
0: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
4: Krásný víkend všem.
0: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Otovice spustí provoz dětské skupiny, ta nahrazuje mateřskou školu. Víc než 4000 stránek na internetu nabízí falešné lístky na fotbalové mistrovství světa. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A zítřek bude zamračený s občasným deštěm a teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Otovicích u Broumova zahájí od července provoz nová dětská skupina. Její kapacita je 12 míst. Obec v českopolském příhraničí se zhruba 300 obyvatel kvůli tomu za 17 milionů korun opravila budovu bývalé mateřské školy. Proč Otovice dětskou skupinu potřebují, vysvětluje nezávislý starosta Petr Novák.
4: Hlavně nám to má nahradit mateřskou školu, která nám tady chybí. Nemáme ještě skolaudováno, ale máme už naplněnost předběžně domluvenou na 50%. Přihlásit se do naší skupiny mají možnost i rodiče s dětmi z okolních vesnic.
2: Příznivci vojenské historie si zítra připomenou památku radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, člena výsadkové skupiny Silver A. Z Končin u Červeného kostelce se vydají v 8 hodin na dálkový pochod do Pardubic, který měří přibližně 80 kilometrů. Účastníci musí projít kontrolními stanovišti v Jaroměři a ve Vysoké nad Labem. Místo startu můžou využít zdarma autobusovou přepravu. Autobus odjede v 6 hodin z autobusové terminálu B v Pardubicích. Další účastníky přibere na nádraží v Hradci Králové a Jaroměři.
5: Pochod připomíná jednu z osobností odbojové skupiny Silver A. Trasa vede z Bohdašína u Červeného kostelce až do lesoparku Jiřího Potůčka v Pardubicích. Účastníci si cestu mezi kontrolními body volí sami. Na stanovištích je pak pro ně připravené občerstvení i zdravotní dohled. Konec pochodu plánují organizátoři v neděli dopoledne zakončit pietním aktem v pardubickém lesoparku nesoucím Potůčkovo jméno. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody hlavně skupina Ghost Stadium. Jde o čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny, nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby lidi nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany.
3: Sport.
2: Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci fotbalový trenér Petr Uličný. Jeho smrt potvrdila na klubovém webu Sigma Olomouc. Právě s tímto klubem Uličný získal v roce 2012 český pohár. Kromě Sigmy vedl také Zlín, Baník Ostrava nebo Zbrojovku Brno. V hráčské kariéře nastupoval za Spartu Praha.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 35 u obce Úlibice na Jičínsku narazilo osobní auto do svodidel. Projíždějte místem velice opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Zde ten pátek 12. června. Karel Sladký zdraví z publicistického pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové. Nabízíme hodinový zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Události 12. června. Jura Pavlica, Hradišťan. Málo kdo by očekával, že právě tato jména se objeví na programu hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. A je to tady koncert v parku 360. A je u toho naše reportérka. S blížícími se prázdninami se v Královéhradeckém kraji otevírají další koupaliště. Dnes začíná sezóna třeba v Ludíně u Nechanic. Co je potřeba dělat pro to, aby po celou sezonu měla voda potřebnou kvalitu? Uslyšíte z reportáže Českého rozhlasu Hradec Králové. Také se spojím s Českým hydrometeorologickým ústavem. Probereme aktuální počasí i výhled nejen na víkend. Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Co přinesl 12. červen v Královéhradeckém kraji?
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn, hodinový souhrn, který vysíláme každý všední podvečer v tomto čase.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Teď vám to poví Alena Brantová.
3: Experimentální archeologové ze Všestár se dnes vydali na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjela směrem k Alexandropoli, blízkosti řecko-tureckých hranic. Během 14-denní plavby urazí posádka přes 400 kilometrů. Dobruška dnes hostí Den pro rodinu, který uspořádal Královéhradecký kraj. V archlebových sadech mohli návštěvníci získat k dispozici informace o sociálních a návazných službách pro rodiny, seniory i lidi se zdravotním postižením. Do programu se zapojili například Farní charita Dobruška, Domov Dědina, organizace Pferda nebo Úřad práce. Benefiční projekt 8 dní pro paliativu dorazil do Královéhradeckého kraje. Šestá etapa cyklistické jízdy vedla ze Žďáru nad Sázavou do Stěžer na Hradecku a podpořila hospic pro Hradecko. Cílem akce je upozornit na význam paliativní péče a zároveň získat prostředky pro hospice po celé republice. Pobočky státního oblastního archivu v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě se připojily k Mezinárodnímu dni archivů. Celý den měli otevřeno a nabízeli komentované prohlídky i tematické výstavy. Obec Konec Chlumí na Jičínsku si dnes a o víkendu připomíná 800 let od první písemné zmínky. Oslavy začínají právě teď kladením věnců u pomníku padlých a koncertem v kostele svatého Petra a Pavla.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A za 4 minuty už do parku 360 na Královéhradecké letiště, kde pokračuje třetím dnem jeden z největších tuzemských hudebních festivalů, Rock for People.

0: Parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje třetím dnem jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Program nabízí vystoupení více než 200 interpretů z celého světa a jsou mezi nimi ti, kteří do dramaturgie rockového festivalu na první pohled úplně nezapadají. V tuto chvíli už pár minut vystupuje v tradičním festivalovém retrokénku hudebník Jura Pavlica s Hradišťanem. Dění na festivalu Rock for People pro nás stále sleduje reportérka Adela Kavříková.
1: Souběžně s koncertem tohohle českého hudebně tanečního uskupení vystoupí na hlavním a největším pódiu americký kytarista a zpěvák a držitel ceny Grammy Tom Morello, takže se dá očekávat, že velká část publika zamíří právě tam. Přesto ale víme minimálně o 150 lidech, kteří se Jiřího Pavlicu s Hradišťanem v žádném případě ujít nenechají, a to skupina seniorek a seniorů přímo tady z Hradce Králové, kteří sem do parku 360 míří v rámci projektu Seniori na Rock for People. A tenhle netradiční výlet za kulturou každoročně organizuje Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s hradeckým magistrátem a seniorským spolkem.
0: Adelo, dá se očekávat, že výprava hradeckých seniorů do festivalového prostředí zapadne?
1: No, já myslím, že ano, a soudím tak hlavně proto, že tenhle projekt má na Rock for People už víc než 15-letou tradici, přičemž ty poslední 4 ročníky jsem tady měla příležitost sama sledovat. A ta atmosféra je každoročně nepřenositelná a téměř každý, kdo tohle propojení, nebo je to takové vzájemné mísení generací, tady zažije, tak si z toho odnáší jedinečný zážitek. V minulosti tady tohle retro okénko vyplnil třeba Karel Gott, Olympic, Václav Neckář, Pavel Bobek, Petr Spálený a loni to byla Marie Rotrová. Ten začátek koncertu většinou bývá takový spíš opatrný, publikum bývá zpočátku rozdělené na dvě části, protože seniori mají vyhrazené místo k sezení, ale velmi brzo se pak většinou najde někdo, kdo vstane a připojí se k tomu davu ostatních návštěvníků a zpravidla to potom končívá tancem.
0: Jura Pavlica s Hradišťanem dnes podvečer v parku 360 na festivalu Rock for People. Jaký program je pro seniory připravený právě po skončení koncertu Jiřího Pavlici?
1: No tak ten, kdo bude chtít, tak tady může po skončení koncertu zase nasednout do autobusu a nechat se odvést zpátky do města. No a ta druhá varianta, zábavnější, je tady zůstat a jít poznávat i ty další možnosti a hudební zážitky, které Rock for People nabízí. Dnešním headlinerem bude britská kapela Bring Me the Horizon a z těch českých interpretů se večer představí třeba Tata Boys.
0: Z parku 360 na letišti v Hradci Králové z festivalu Rock for People naša reportérka Adela Kavříková. Děkujeme za informace. A dobré odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové je celý den ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Sledujeme pro vás i aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak jste viděl 12. červnový den, pátek?
2: No tak ráno poměrně chladné, ty teploty se pohybovaly od 7 do 2 stupňů, takže v celku fišno. Nicméně slunce vyšlo, modrá obloha, výborně to vypadalo, ale jenom chvilku. Od západu se sem natáhla oblačnost z okludujícího frontálního systému, no a odpoledne už máme přehánky nebo déšť.
0: Říkáte, teploty, natáhla tak, ano.
2: Teploty se dostaly až k 17 stupňům.
0: Tak a co ta oblačnost dál? Natáhla se, je pryč nebo zůstává?
2: Bude zůstávat. V noci očekáváme zataženou až oblačnou oblohu místy s občasným deštěm nebo s přehánkami, s tím, že v noci ty srážky přechodně budou ustávat. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia, takže bude tepleji než to dnešní ráno. No a vítr jenom od mírný od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No si říkají, vzbudím se, podle počasí uvidím, naplánuji buď výlet nebo zůstanu doma. Co bude zítra nejlepší?
2: Zítra asi bych to spíš vymýšlel někam do vnitřních prostor, protože bude zase hodně oblačnosti. Oblačno je zataženo místy s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Večer pak ty srážky budou ustávat, bude ubývat i oblačnost. Teploty budou poměrně vysoké, 20 až 23 stupňů Celsia. Ale bude nám foukat vítr, a to mírný od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže ten nám to trošičku bude ochlazovat. No a ta neděle, ta bude vypadat líp, protože v neděli očekáváme víc slunce, ráno polojasno, v průběhu dne potom se trošku zatáhne, oblačno, leckde až zataženo, a budou se místy objevat přehánky, a to zejména na horách. No, ke konci dne pak ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost. 11 až 7 to budou minima, 15 až 19 budou maxima. Vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Jaroslave, mezi námi, prý má být poneděli až 30 stupňů nebo nad 30?
2: No, v závěru příštího týdne až 33 stupňů, ale to vypadá zatím teď, je to přeci jenom daleko.
0: No, to je pravda. Tak co je blízko, víme, jak bude v nejbližších hodinách, také víme, by meteorologická předpověď by mohla zůstat na jedničce?
2: Ta zůstane na jedničce, přesně tak.
0: Tak děkujeme za jedničkovou předpověď počasí od vás z Českého hydrometeorologického ústavu. Jak je, tak je, a my už víme, jak také bude o víkendu. Takže zítra spíš naplánovat nějaký výlet do vnitřních prostor, neděle už pak bude, jak říkal Jaroslav Tuček, lepší. Děkujeme za informace, příjemný zbytek služby a pohodový víkend.
2: Díky, nápodobně, naslyšenou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát o tom, že Portugalsko není jenom portské, korek a moře. Na cestách se Sandrou Špačkovou, která si z cest po světě přivezla i manžela a od té doby je hradečačkou. O Portugalsku, ale také o studiích ve Finsku a chození pěšky doma i v cizině. Jaké to je jít z Brna do Hradce a proč se vydat na podobný výšlap také z Aše? Dovíte se jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn mezi 17. a 18. hodinou. V Královéhradeckém kraji přibývají dva týdny před letními prázdninami další koupaliště s každodenním provozem. Plnou letní sezonu zahájili dnes například v Lodíně. Koupaliště ležící v trojúhelníku mezi Hořicemi, Nechanicemi a Novým Bydžovem. Tam v posledních dnech dokončovali drobné opravy a měnili náplň do filtrací, aby si voda udržela potřebnou kvalitu po celé léto. Do Lodína se teď vypravíme s reportérem Tomášem Lerincem.
1: Dva malé filtry na dětský bazén a teď vzadu velký. Teď je hrubý písek.
2: Jasně.
1: A pak je mělký písek.
3: Semyon Kryčenko pracuje na koupališti v Lodíně už skoro 20 let a provoz za ta léta zná do posledního detailu. Právě filtrace je jednou z klíčových technologií. Speciálního křemičitého písku je 22 kubíků, který do Lodína pravidelně vozí v pytlích na 25 paletách. A do filtrací se musí sypat ručně. Ruční už teď aspoň není samotná kontrola a provoz filtračního systému, říká Semyon Kryčenko.
1: Dřív to jsme na noc vypínali, protože nebyl počítač a teď si to hlídá počítač, ale stejně tam musí být lidský oko.
3: Srdce lodínského koupaliště je v technické budově pár metrů od hlavního bazénu. Tam má pod sebou ještě další obrovské prostory, 100-kubíkovou akumulační nádrž na vodu, která už v bazénu byla třeba delší dobu a použít jde jenom k technickým účelům. Všude jsou čerpadla, pohánějí filtraci, dostávají vodu do sociálních zařízení nebo sprchových vaníček u samotného vstupu do bazénu a také do ohřevu vody.
1: Tam vzadu máme soláro, černý panely, 6 kubíků tam je. Obsah a když vám stoupne 24, tak se sepne, tak je automatika.
3: Čerpadla dokáží vodu přes filtraci prohnat kompletně až 6x denně. V Lodíně před sezónou pracovali i na dalších věcech. Nutná je třeba kontrola skluzavky a tobogánu. Případná prasklina by fungovala jako žiletka a hrozilo by pořezání.
1: Přijíždí sem chlap speciálně, stopne si za kolik sjede, projde si nejdřív pěšky všechno. Jestli je prasklina, musíte ji opravit a když to nejde, musíte vyměnit celý díl.
3: Semyon Kryčenko ukazuje také na partu, která dokončuje schody u jednoho z bazénů.
1: Byl velký únik vody, tak byl tady ze sondou chlap a ta ty všechny schody, 1, 2, 3, 4, šli pryč. On to zjistil, označil to, tady chlapi to vybourali všechno, no a teď spárujou. Když nezaspárujou, přijde mraz a udělá pum a je po práci.
3: Práce ale v Lodíně čeká i bez mrazu. Sezóna začíná právě dnes a potrvá 2,5 měsíce. Stejně jako v minulých letech se i letos do Lodína dostane omezený počet návštěvníků denně, vysvětluje ředitelka areálu Gabriela Paděrová.
4: No je to pořád kolem těch 1000 lidí, no, protože ta plocha není veliká a ono je to pak velký diskomfort pro ty návštěvníky.
3: Sezónu v těchto dnech zahajují i v dalších areálech v kraji, i tam investovali do oprav a údržby. Teď už nezbývá, než si jen přát hezké počasí. Z Lodína Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Pátek 12. června je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Na připomínku toho, k čemu všemu lze využívat větrnou energii, se po celém světě už 17 let slaví vždy v polovině června Mezinárodní den větru. Vedle exkurzí do moderních větrných elektráren pro zájemce otevírají i historické technické památky. A nejinak je tomu i v Královéhradeckém kraji. V Borovnici nedaleko Nové Paky lidé využívali před 200 letími vítr hned v několika větrných mlýnech. Ty postupně zanikly a tak si místní patrioti postavili podle původních plánů dřevěný větrný mlýn znovu. Naše reportérka se byla v Borovnici nedaleko Nové Paky podívat.
1: Otevíráme vrátka do mlýna a teď postupně po dřevěných prudkých schodech stoupáme nahoru. Po pravé straně tady máme naviják, na kterém je lano. Já se ho pokusím navinout. Vystřídá mě Jiří Chvojka.
2: Asi nemáte moc velkou sílu.
1: Asi ne.
2: Takhle to jede. A tam, když se podíváte nahoru, tak vidíte, jak se rozestupují ty čelisti.
1: Se začíná točit to velké kolo a my už tady stojíme u takzvané moučnice.
2: Tak, u nás ta rarita je taková, že my máme pohon na ten vrchní pohyblivý kámen od spoda, což není na těchto typech mlýnů obvyklý. A z toho, spod těch kamenů, to potom padá do této moučnice.
1: Tento mlýn se podařilo vystavět po dlouhých plánech, projektech před 6 lety. Ta stavba nebyla nikterak jednoduchá.
2: Protože jsme naráželi na nepochopení, na nezájem. Trvalo to 18 roků.
1: Velký podíl na stavbě mají žáci středních škol ze širokého okolí.
2: Na ty školy uvolnil kraj 1,5 milionu a to se rozdělují mezi trutnovský lesáci, který načežili dříví, pro jaroměstský tesaře a potom novopatský kluci udělali to opláštění schody dveře. To byli kluci z Vrchlábí a z Bělohradu. Vidíte, dělali to všichni poprvé, dílo je nádherný.
1: Mlýn se stal velkou turistickou atrakcí, přijíždí lidé opravdu zdaleka.
2: Jsem strašně rád, proto jsem tomu taky věnoval tak nějak 18 roku života. Dneska mi to dochází, jsou tady lidi z Polska, z Ruska, z Ukrajiny. Byli tady Norové, byli tady Američani, nějaký Turci a Indové. No, já jsem úplně nadšený, ještě tady vidím.
1: Vedle mlýnu by do budoucna mělo vyrůst muzeum historických zemědělských strojů. Pár prvních kousků už tady je. Z Borovnice Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Už zítra si společně s regionálním muzeem v Jičíně můžete připomenout magické období letního slunovratu. K němu patří svatojanská noc, která sice bude z 23. na 24. června, ale už nadcházející sobotu i hlavně rodinám s dětmi i dalším zájemcům odtajní jičínští muzejníci. Ostatně něco už prozradili i vlaďce Vildové. Ta do areálu bývalé fary v Rubousích, kde se program svatojanské noci zítra uskuteční, nahlédla s předstihem.
1: Anička Kracíková.
2: Michaela Polanecká.
3: Anička vytváří pařez. Bude tady možná i zlaté kapradí.
1: To kapradí se bude vytahovat z toho pařezu. Bude to taková zkouška odvahy šáhnout si do neznámého prostoru a vytáhnout z toho to kapradí.
3: Ten poklad.
1: Tam. Ano.
2: Ono o svatojanské noci právě to zlaté kapradí vykvétá. Krátce před půlnocí, kdo ho chce získat, tak se vypraví do lesa.
3: Vy budete mít ten les tady, nebo to dáte někde ven?
2: Ne. My doufáme, že nám počasí umožní, aby se celá akce uskutečnila venku v areálu fary a ta hra by právě byla v lese.
3: Asi se ti účastníci dozvědí, co to bylo devatero kvítí nebo bylin, nebo jak to tam s těmi květinami je?
2: Dozví se to v tom našem divadle, kdy vyprávíme příběh Aničky a Vaška, jak Anička je zamilovaná do Vaška, chce si ho vzít a proto o svatojanské noci čaruje. Svobodné dívky dříve, pokud se chtěli vdát, tak právě v předvečer svatojanské noci šli na 9 různých míst a natrhali na nich 9 různých bylin. Bylo potřeba to trhat přes šátek nebo nějakou látku, aby ty byliny nestratily svoji magickou moc. Potom pletli věnečky, které si dávali pod polštář. Modlili se ke svatému Jánu, aby se jim zdálo o tom jejich milém, protože když se o tom milém jim zdálo, tak to bylo dobré znamení. No a ráno se takhle všechny holky sešly u potoka a ten věneček házeli. Tam záleželo na tom, jestli ten věneček se zachytil v tom potoce, třeba o kámen, o klacek, nebo v nějaké tišině skončil, anebo jestli plul do daleka, protože to znamenalo, že by se vdali daleko mimo tu svoji obec.
3: Budete taky tady házet věnečky? Je tady kde?
2: No, my si budeme muset pomoct jinak, jako jsme si pomohli při edukaci, protože to jsme udělali improvizované koryto potoka pomocí provázku. Takže si myslím, že si tím pomůžeme, protože tady potok nemáme. Areál fary je veliký, jste srdečně zváni už tuto sobotu 13. června od 15 hodin, kromě hry v lese, se můžete těšit i na divadýlko, budete si moct vyrobit škapulíř, světlušku a další věci. Spoustu se toho dozvíte i od naší etnoložky Hanky Macháčkové, která bude s dětmi stlát svatojanskou postýlku. Připraveno je také pozorování slunce dalekohledem. Rozhodně hřebem večera bude kapela Festnost 42, která bude hrát hudbu Staré Bretaně.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: končí tak do první omezení, která v místě platila od poloviny března. Národní památkový ústav připravil v Královéhradeckém kraji mimořádný program v zámeckých zahradách a parcích. Připojí se tak k celorepublikovému víkendu otevřených zahrad. Detaily zítra nabídneme. A budeme i v Královéhradeckém parku 360, kde bude pokračovat festival Rock for People. Aktuální informace přímo z místa z festivalu dodáme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním s datem 12. června vás provedl Karel Sladký. Český rozhlas Hradec Králové. Dobrý podvečer.

zprávy z Královéhradeckého kraje také na našem webu hradec.rozhlas.cz můžete se podívat, můžete nahlédnout. Podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové na víkend. hradec.rozhlas.cz. Za 3 minuty bude 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám nabídne zprávy a po nich Jana Adama a jeho desky, pásky, vzpomínky. Hudební týdeník. Ať se vám hezky poslouchá. Dobrý večer.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradeckému kraji ubylo obyvatel. Začíná hudební festival Smetanova Litomyšl. Do fotbalového mistrovství světa vstoupí večer zbývající dvě pořadatelské země. A sobota bude zamračená s občasným deštěm a teplotami do 23 stupňů. Příjemný páteční podvečer vám přeje Alena Brantová. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním čtvrtletí klesl o 1438. Aktuálně v něm tedy žije 553 230 lidí. Od ledna do března totiž víc lidí zemřelo, než se narodilo. Stěhováním kraj taky ztratil 717 lidí. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Experimentální archeologové ze Všestar se dnes vydali na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vyjela směrem k Alexandropoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Odtud pak vyrazí po Egejském moři směrem na řecký přístav Volos. Během 14-denní plavby urazí posádka přes 400 kilometrů. Hlavním cílem páté experimentální expedice je vyzkoušet ručně tkanou plachtu z líka, vysvětluje vedoucí expedice Radomír Tichý.
3: Tomu tématu vítr a směr větru a použití plachty je volená i úplně celá ta trasa, protože s velkou pravděpodobností by tam měl být zadní nebo zadoboční vítr. Není to ale vždycky, takže tam pořád to štěstí nebo riziko, nebo jak bychom to chtěli nazvat, hraje roli. Ale hlavním tématem je plachta.
1: V Litomyšli večer začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Až do 5. července nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma Natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského Svěcení jara pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsna. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a víc otevřít zahraničním umělcům i publiku, říká umělecký ředitel Marek Schulz.
4: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší, a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet. Sport.
1: Po Mexiku vstoupí do fotbalového mistrovství světa zbývající dvě pořadatelské země. Kanada se od 21 hodin českého času utká v Torontu s Bosnou a Hercegovinou. Američané budou hrát od 3 ráno v Los Angeles proti Paraguaje.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Les Défenses rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman nezaspíval.

Následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i ve zdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič, s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russellsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russellse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Déšť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russellsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Dimis Russos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaroub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životní cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnov odmítá zóny pro větrníky na svém území, dotčené lokality chce bránit. Podvodné SMSky vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru v Augsburku a zítřek bude zamračený s občasným deštěm a teplotami 20 až 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Alena Brantová. Trutnovská radnice odmítá návrh na vymezení akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Své výhrady napsala v dokumentu, který odeslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Vedení Trutnova bude dotčené lokality bránit a požaduje stažení nebo kompletní přepracování celého záměru. Policie v Hradci Králové vyšetřuje krádeže několika mobilních telefonů na festivalu Rock for People. Jedna z největších tuzemských hudebních akcí dnes pokračuje třetím dnem. Každý den se jí podle pořadatelů zúčastní zhruba 50 tisíc lidí z Česka i ze zahraničí. Návštěvníci by proto podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové měli být obezřetní. K úschově cenných věcí můžou využít bezpečnostní schránky.
2: Řádově jde o jednotky, přičemž k odcizením mělo dojít ve středu v pozdních večerních hodinách. V souvislosti s tím bychom chtěli opět apelovat na návštěvníky, aby měli své cenné věci pod kontrolou. Na podobných událostech s vysokou návštěvností dochází k vyšší kumulaci osob, čehož mohou následně využít pachatelé.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMSek v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Sport. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Svou pozornost ale Krejčí směřuje k červencovému mistrovství světa v Oklahomě.
4: Ale určitě z toho nedělám nějaký záběry, protože to ani nejde. Každý ten kanál je jiný. Jak všichni říkají forma, já tomu forma neříkám, protože furt trénujeme docela naplno a ladit tu formu budeme až na Oklahomu. Tak doufám, že vydrží tato neforma ve formě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 14 až 17. Zafouká mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně, přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: přítelkyní a kdy mě na tuto akci pozval můj kamarád Vojta Šulko.
1: Jak se ti to líbí s námi?
0: No, líbí se mi tu. Je to tady moc příjemný, atmosféra, přátelství.
2: Das war der Bericht von der 33. deutsch-tschechischen Jugendbegegnung im Stift Gebel vom Moller Richard.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
4: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu své rezignace. Česká armáda chce od září zhruba o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. A počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká se sešla s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Předala mu materiály, konkrétně dokládající důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dříve odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení jí pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Také jí uložili výtku za rozhovor pro Český rozhlas.
7: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
8: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
9: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
7: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být zhruba 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých má být asi 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale také rostoucí zájem lidí, říká mluvčí armády Martin Kresta.
10: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
6: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková definitivně nepůjde před soud kvůli sražení motorkáře. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání je pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je také podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Nehoda Sedláčkové ve služebním vozidle a motorkáře se stala loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne také jinde srážky ustávat. Oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může přechodně zesilovat.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě, přejeme příjemný poslech.
5: Vesele a zdravě.
11: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
12: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den,
11: téma,
12: Patriku.
11: Paní doktorko.
12: Dneska nám bude praskat kůže.
11: Slyšitelně.
12: No, to nevíme, to uslyšíme v reportáži.
11: Jestli je slyšet.
12: Jestli je to slyšet,
11: když
12: ano.
11: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už to byla, říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo? To
2: se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte to, narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepse?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým
6: jenom mazat
0: lojem.
6: Nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vážím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cejdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 až víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje, takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: kontakt. Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, tak. Které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to voda krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit v podkolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný. Nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak dohodné. Hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět, třeba je
2: přes náš
0: podmáš. A
2: když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to proti...
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si nepomáhá tím,
2: no, ale pokud je lakto-ovo-pisco-vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
0: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
5: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska no, těžké.
5: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama
2: no jo,
5: a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
5: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem.
5: Smírkem. Položím to na pátu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: no to vidíte to. Já teda toho
5: to
2: smírku
5: jako
2: bych se bála.
5: Původu.
2: Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň
5: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo. Ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním. Ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a
2: kde se sežene ovčí lůj?
5: Prosím?
2: Kde se sežene ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
0: tak to je řešení.
2: No,
0: tak
2: se
0: u vás. Chovat,
2: děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě

0: Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C.

0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat, pomáhá, ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevím.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
4: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
5: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

divadelní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swinging.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
3: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
0: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
4: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
0: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítání, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane Vystevdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím jsem objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. kdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo může. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějakej trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou... To ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Nemoc o kolena není co stát, ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli, ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Igneš, a víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužský nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vos. Oh. Chtěl jste jí dát zase vos? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby, abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě potkal.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali, a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jevišti ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo, rozumíš tomu. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně, jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. A ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle vyžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš ne-

0: 60 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody a jede a najednou vidí, jak babička chlastá, hrve z prostý písničky, takové a postel a on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct, to byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
1: Kaplanová
0: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
1: Nemusela v tom věku lézt po schodech.

0: Jiří Dostavník, Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek

0: a sdílených automobilů, jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer, já jsem dříve stopoval, dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekla od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce. Olomouce, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi zastavil nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako jo, cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna dostavili. No.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejžíva byla Škodovka, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych jel na Brno, že tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy okolo ti Heidrichiády a to se někdy montal. Zkrátka mi tam stopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc tak, krát děkuju, tak. Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let, lidi nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a to říkám, kam to bude, no my prejedeme na svatým cestu, jako, že jdu stopem někam se podívat, někam na vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu Zlatička a dávejte na své pozor a pa, všechny zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Mm-hmm. Na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Mm-hmm. Autobusem Český Budějice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyhorané, jak se říká, jak byš vyhorané. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo. A najednou jdu a zastavil mi stěhovák. Mm-hmm. Veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Hmm. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té čelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Mm-hmm. Takrát by nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuju mockrát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mi bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 23 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italský hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní.
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte, je mimo.
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeji, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych tu zavezl domů, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem mu vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ju vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, no, že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji... nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No, tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako, v jaký byla situace, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/lomítko/linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900, a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, prostěli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva. Náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál
1: tak.
0: Slováka, ano. No, Borjevkovička, je Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Mm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
1: to ale
0: bude na hodinu.
1: To je práce, která vám zabere polovinu noci.
0: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
1: Ano.
0: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byly z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme máme 2 děti, nebo mám už dnes 2 děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
1: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už ne známostí, nebo
0: ano, skončil svatbou.
1: Svatbou
0: takže
1: dvěma dětmi.
0: Můj stop skončil svatbou s 2 dětmi, no a pak ještě mám další. Stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj, já bych potřeboval z Hodonína, a já, že, ale já odbočuju na Dolní Bánovice. Je, no dobře, Slavy, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
1: stupni,
0: byla jsem těhotná,
1: těhotenství,
0: měsíc. A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jak balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zasetý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci 2 Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
1: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
0: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska... Je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, no a nám pravda. To bylo vzácné.
1: Paní Dano, ale takže moc krát vám děkuju za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
0: Ano.
1: Moc krát děkuju a přeju vám krásný nový den.
0: Dobrou noc přeju.
1: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
0: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Už minutu platí datum 13. června. Tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě

0: učit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karasu Čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to by měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, že jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavl víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my se z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina, Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom. No
1: mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypíte. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. Vydal. No strašná sranda, to je ty zkazkyček. Byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jo, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima. Bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikl, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje? A říkala, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale vrazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako zájď, oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
0: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, bylo minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotovi. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamržili a zamrzli. Já jsem říkal, ježím, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovváli ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu, ale už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
0: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo, to bylo. Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako, asi mě nezmrzí, třeba někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to byla zastávka a to. Takže člověk se nechce vytahovat, chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
0: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išiel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako...
0: Ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
0: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečné takhle. Tak
0: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože my to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové semě a setkání a to je, říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. Takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají, a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuji dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen, krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. A já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, že v téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. Vzal. No tak pro jistotu, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, za 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se a já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tomto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Jak takový to, vyloženě takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na tý hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem, ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Placené přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem,
0: jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel.
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem. Jo. Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, zaseknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuju, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali a myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála. Nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát
1: jako,
0: za den.
1: Mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Takže buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano, takový to.
2: A já jí měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně více, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a dvě hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Vsetín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali popojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.

0: slyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a na slyšenou se budu těšit 26.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj

0: příběh celý, nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Ruměncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Ruměnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Ruměnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze. Přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové. Než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

že je náš cit vůbec žít.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám nánky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. To jo. Že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, chy, chy, ha, ha, ha, jako štěrce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No, jsi takový.
7: No, no, no, ty prsáku, co na tom kníchu? Na tom je k kníchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty jsi...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No,
1: no
6: jo.
1: No to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
1: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
1: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala, co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
1: No tohle, no to by šlo.
6: Víš, co to je podobný ty?
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
1: To není dceruška. To je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce?
7: děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: mě
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě. Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivez si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají děl stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit, proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.